ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne. A já jen krčil rameny.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, já tě uživím, co s tím? A já jen krčil rameny.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
3: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
2: Zásadní asi volba místa.
3: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovina té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
2: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
3: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
2: Co je ten další krok?
3: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
2: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
3: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
2: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
3: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
2: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
3: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
1: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení je klíčové, zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami, a když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete jak sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne, a doufám, že vám ta rada pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nasbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaký kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů. Přinesl mi flétnu, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flétnu. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to
2: opravit. Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom natyčí taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flétna hrála.
1: No kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď sničím jednete na stůl. Stalo nástroj? Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švejnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Pátkářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

nechat zapomenout, srdce bolavý.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1. 4. dubna a 2. 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wandera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem. Až

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1970. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nejvyšší ceny benzínu i nafty zůstanou o víkendu skoro bez změny. Účastníci pochodu Praha-Prčice můžou využít posílené vlakové spoje. Čeští hokejisti v prvním zápase na mistrovství světa porazili Dány 4-1. Teploty se dneska budou pohybovat kolem 12 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Maximální ceny paliv se o víkendu změní jen mírně. Za benzín si řidiči připlatí 8 haléřů, litr bude stát 44 korun a 33 haléřů. Nafta naopak zlevní o 4 haléře na 41 korun a 99 haléřů za litr. Ceny zveřejnilo ministerstvo financí a budou platit do pondělí. Rezort je vypočítává z třídenního průměru velkoobchodních cen. České dráhy dneska vypraví speciální vlaky do startovacích míst pochodu Praha-Prčice. Před začátkem pochodu a po jeho závěru pojedou mimořádné spěšné vlaky mezi Prahou a Táborem. Kapacitu souprav do Českých Budějovic navýší posilové vozy, doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
3: Jízdní řády posilových vlaků jsou jí zanesené do vyhledávačů spojení. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
2: Amatérští i profesionální běžci se dneska postaví na start závodu u městské vyhlídkové věže v Jindřichově Hradci. Tradiční klání s názvem Běž na věž se koná už po 27. Sportovci soutěží v několika kategoriích.
4: Účastníci musí zdolat celkem 153 schodů a doběhnout až na vrchol věže, který na ně čeká 33,5 metrů nad startem. Podle informací uvedených na webu začne společný start soutěže v 9 hodin. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisti vyhráli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Bliml. Pokračuje právě jeden ze střelců, Daniel Voženílek.
5: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
2: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým už dneska večer ve 20 hodin a 20 minut rozehraje duel se Slovinskem.
1: Počasí.
2: Dneska bude obloha na jihu Čech zatažená, na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru budou srážky ustávat a oblačnost se začne rozpouštět. Maximální teploty budou mezi 11 a 14 stupni, na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Slabý vítr během dne zesílí na mírný, foukat bude od severu nebo severozápadu. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Aktuálně je provoz na jihočeských silnicích klidný, buďte ale maximálně opatrní, místy se můžou tvořit i mlhy. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pět hodin a k tomu 4 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice i v sobotu 16. května roku 2026. Tak dobré ráno a hezký celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

Hana Zagorová dospívala 7:45 po 5. hodině. Dobré ráno, dnes je sobota 16. května, ten dnešní den už je s tím 36. dnem tohoto roku a svátek dnes mají Přemyslové. Přemysl je jméno slovanského původu a jedná se o rodové jméno nejstaršího panovnického rodu v Čechách. Význam je obvykle uváděn jako důkladně promýšlející své skutky. Tak Přemyslům k svátku všechno nejlepší. V roce 1868, právě 16. května, byl položen základní kámen Národního divadla a ten samý den a ten samý rok také byla premiéra Smetanovy opery Dalibor. Stalo se tak v Praze. V roce 1879 byla premiéra slovanských tanců Antonína Dvořáka. A ještě vzpomeňme rok 1945, to se prezident republiky dr. Edvard Beneš vrátil do Prahy z londýnského exilu. 16. května roku 2013 zemřel ekonom, prognostik a politik Walter Komárek. V roce 2022 pak zemřel Josef Abraham, divadelní, filmový a televizní herec, manžel herečky Libuše Šafránkové. Josef Abraham zemřel necelý rok po její smrti. Bylo mu 82 let. 16. května roku 1852 se v Husinci narodil Jan Pehel, varhaník, vojenský kapelník a skladatel. A ten samý den a ten samý rok se také v roce 1852 v Jihočeských Drahonicích narodil Jan Řežábek, středoškolský profesor, zeměpisec a překladatel. V roce 1858 se v Soběslavi narodil Jan Bezděk, mykolog, botanik, pedagog a první český člen francouzské mykologické společnosti. V roce 1915 se na dohled Českých Budějovic v Šindlových dvorech narodil Jan Zborovský, varhaník a hudební skladatel. 81. narozeniny dnes má zpěvák Láďa Kerndl. 77. narozeniny má dnes písničkář Pepa Nos. 73. narozeniny by dnes měl Vítězslav Vávra, zpěvák a bubeník, zemřel v 68 letech. 71. narozeniny má dnes herec Oldřich Kaiser a ze všech daleko nejmladší je Ondřej Vetchý. Tento rodák z Jihlavy a známý herec má dnes 64. narozeniny. A vám, kteří také dnes máte výročí svého narození, tak všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Minutu před čtvrt na šest pro vás máme informace o počasí. V noci bylo oblačno až zataženo místy přehánky, během noci se pak od jeho východu na většině území rozšiřoval občasný déšť a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 7 až 4 stupni Celsia. Přes den nás čeká deštivo a chladno. Čekáme zataženo na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne rozpouštět. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. A vád by měl ráno slabý, během dne pak mírný severní anebo severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré a během dne pak až velmi dobré a biometeorologická předpověď i dnes je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se hned po ránu také na SMSky. Vzhůru už je Marie v Plané nad Lužnicí, která také napsala SMSku, ve které píše, že mají 7 stupňů, zataženo, klid a 1001 hektopaskal. Prší tak vydatně, že i pejsek kvátá domů. Všem hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za vaši SMSku, užijte si ranní venčení a dobré ráno.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
1: Na pražském výstavišti třetím dnem pokračuje největší český knižní veletrh, Svět knihy. Byli jsme se tam podívat na prvním zahajovacím dnu a co jsme natočili, uslyšíte po písničce od kapely Vanastovy věci. Jau.

0: Největší český knižní veletrh Svět knihy už první den přitáhl pozornost tisíců lidí. Kromě literatury se na uváděcích ceremoniálech mluvilo také o kulturní politice a také o svobodě slova. A i dnes jsou pro návštěvníky 31. ročníku festivalu v pražských Holešovicích připravené stovky programů.
1: Spontánní a dlouhý potlesk doprovodil na zahájení Světa knihy jednoho z hlavních hostů letošního literárního festivalu, alžírsko-francouzského spisovatele Boualema Sansala, kterého organizátoři ocenili za boj o svobodu slova. Právě ta je vedle evropských hodnot jedním z důležitých pilířů 31. ročníku veletrhu. A proč Evropa jako hlavní téma? Česko totiž bude v říjnu čestným hostem na veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem, říká předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martin Vopěnka.
2: Ukazuje se, že je to opravdu mimořádná příležitost pro českou kulturu a literaturu se zviditelnit v zahraničí a je to zároveň splněný sen, řekl bych, celé generace spisovatelů.
1: Říká Martin Vopěnka s modro-červenou šálou na krku s nápisem Čti za nároďák. Právě to je kampaň na podporu čtenářství hlavně nejmladších generací. A přesně tuhle šálu má na krku i Lucie, která z festivalu odchází ověšená taškami s novými čtenářskými úlovky.
3: Miluju knihy, když se tomu věnuju na Bookstagramu a chodím každý rok, ale letos mi to vyšlo na všechny 4 dny.
1: I letošní ročník cílí na mladé čtenáře, jak vysvětluje ředitel Světa knihy Radovan Auer, rozhodli se zónu s komiksy a literaturou pro mládež posunout ještě dál.
4: My jsme loni udělali sál věnovaný komiksu a letos se rozrostl o menšího bratříčka Ostrov komiksu a ilustrace, protože obecně ten zájem o komiks roste, stejně jako zájem mladých o literaturu a o čtení. Tak jsme v podstatě rozdělili ten, řekněme, mainstreamový komiks od toho umělečtějšího a ten právě najdete v tom novém prostoru Ostrov ilustrace a komiksu.
1: Ani Světu knihy se nevyhýbají debaty o politice a o financování kultury. Veletrh za důležitý během svého krátkého vystoupení označil i ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Radovan Auer vyjednávání o lepších podmínkách pro kulturu považuje za nezbytné.
4: Myslím si, že nic jiného, než se trvalá snaha o tlak, ale hlavně o dialog, nám nepomůže v dnešní době to nějak změnit.
1: A slova Radovana Auera potvrzuje i Martin Vopěnka.
2: Samozřejmě jsme ty poklesy v těch grantových, zejména pro živé umění, neviděli rádi. Z druhé strany já musím říct, že granty nepovažuji za nárokové. Máme být vděční za všechno, co od společnosti dostaneme a je na nás, abychom prokazovali, že ty granty do kultury mají smysl a že jsou celospolečensky přínosné. Což si myslím, že právě ty naše rešerže třeba o prospěšnosti čtenářství ukazují, že pro stát podporovat literaturu a čtenářskou kulturu je vysloveně výhodná investice.
1: Nadšené tisícovky davů plněly pražské výstaviště od rána do večera. Lidi si přišli poslechnout třeba italského spisovatele Daria Ferrariho i první z řady vystoupení Boualema Sansala. Na další dny jsou nachystány stovky programů. Třeba na stánku Českého rozhlasu se bude živě natáčet Vinohradská 12 nebo rozhovor s Timothym Snyderem, americkým historikem, jehož jméno je z letošních hostů skloňováno nejčastěji. Z pražského výstaviště Kateřina Svátková, Český rozhlas.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.

0: jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Policisti našli ukradenou lebku svaté Zdislavy. Pachatel ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Nesouhlasí totiž s vystavováním svatých ostatků. Ke krádeži se přiznal, hrozí mu až 8leté vězení. Policisti po relikvii z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku pátrali od úterý. Lebku se teď pokusí očistit restaurátoři. Strakonice plánují přeměnit dlouhodobě zanedbanou lokalitu bývalé průmyslové zóny Ostrov v centru města na relaxační a odpočinkovou zónu. Proměna začne opravou lávky mezi ulicemi Tržní a na Ostrově. Město na vybudování nové lávky vypsalo výběrové řízení. Předpokládaná cena je zhruba 2 miliony korun. Výstava historických aut s názvem Veteráni na zámku je dneska na velkém nádvoří Třeboňského zámku. Přijede na 70 aut a motorek. Nejstarší exempláře jsou ze 30. let minulého století. Program začne v 9 hodin. Někteří řidiči se pak odpoledne vydají na spanilou jízdu do Venskovského muzea v Kojákovicích. Písečtí fotbalisti nestačili v 28. kole České ligy na výběr pražské Sparty do 20 let. Jihočeši prohráli na domácí půdě 0-1. Písek tak dál čeká na jarní domácí výhru. Jihčech bude dneska zatažený, občas bude pršet a ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou kolem 12, na horách kolem 7 stupňů. Slabý vítr během dne zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Bez vážnějších komplikací a hlavně bez nehod, tak se aktuálně jezdí na jihu Čech. Všem řidičům přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 17:30 a k tomu 2 a čtvrt minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné sobotní ráno. Už jste byli na vrchu Granátník na úbočí Kleti? Pokud ne, máme pro vás tip na víkendový výlet. Za chvilku uslyšíte, ale teď necháme zaspívat Anuka a písničku Nebe. Odlítám.

0: Na návsi jeho české obce Srnín, nedaleko Českého Krumlova, si můžete všimnout informačního panelu, od něhož se odvíjí unikátní spojení hned dvou naučných stezek. Ta jedna vede do kopců nad obcí na vrch jménem Granátník a poté pak na nedalekou rozhlednu a ta druhá z této stezky odbočuje na vrch Kamík, neboli tedy lidově také Kamejk, a zase se pak zpátky na ní vrací. Jmenuje se Srnčí stezka a má ve znaku Srnu, stejně jako obec Srnín. Na stezku nás teď zavede redaktor Českobudějovického rozhlasového studia, kolega Zdeněk Zajíček, a nebude sám.
1: Stojím se starostou Srnína Lubošem Mlčákem, zvoleným za nezávislé, u jednoho ze zastavení naučné stezky Granátník s podtitulem Opevnění na Českokrumlovsku, což už samo i podle fotografií na panelu, který je tu postavený, lecos napovídá.
2: Obec byla první obcí, která byla mimo Sudet. Je tady za tím panelem vidět takový zelený vršek, kde to opevnění mělo kdysi stát, bylo z 90% postavený.
1: To je takzvané lehké opevnění, stavěné původně v roce 1938. Co se týče zastavení na této naučné stezce, jednak popisuje, o co tady tehdy šlo, ukazuje fotografie toho bugru, který teď v podstatě tady není už, protože ten jeho osud byl podobný asi jako u většiny těchto bunkrů z tehdejší doby.
2: Tenkrát se snažili ho rozstřílet, úplně se to teda nepodařilo, takže takovýhle zastávky jsou u všeho a my máme navíc 10 panelů ve vsi, aby se mohlo chodit taky víc dětí ze Srnína přímo na tohleto místo. Můžeme si to projít teda.
1: Tak jdeme na to. My teď v podstatě šlapeme na jeden z vrcholů, které jsou součástí úbočí hory Kleť. Tak je to i s Granátníkem a tak je to i s tímhle vrcholem. Ten má nějaké jméno?
2: Ano, tenhle ten vrchol má jméno Kamejk, tady tomu takhle říkáme místně. Je to vlastně nejbližší kopec nad vsí, protože Ves má nějakých 560 metrů nad mořem.
1: Cestou si z jedné naučné stezky dáváme odbočku na takzvanou Srnčí stezku, protože tady jsou opravdu k vidění i zvířata.
2: U každého toho jednoho panelu jsme dali jeden interaktivní prvek. Třeba jako tady teď stojíme před tím Pexasem a děti si tady můžou hledat veverku třeba a najde si stopu od veverky, jo?
1: Já tady vidím u stromu stát srnku. Není to tedy živá srnka, je to její obrázek, ale velice věrný.
2: Je to věrný obrázek srnky, tak samozřejmě kvůli tomu, že jsme Srnín ve znaku, jak se tady můžete podívat, tak máme taky srnku. A tady si můžou lidi stáhnout do mobilu QR kód a pak se pustí, jaký má zvuky.
1: Aha, to znamená, tady je i nějaká poznávací tabulka. A tady jsou ptáčci a každý ptáček má QR kód. Vy si tady můžete podle návodu za prvé stáhnout si aplikaci do mobilu, za druhé najít na této stezce QR kód, otevřít si aplikaci, to zvíře v uvozovkách ulovit, čili naskenovat ten QR kód a prohlédnout si v té aplikaci a hlavně poslechnout si toho v uvozovkách chyceného živočicha. A tady je poslední rada, nazbírej si jich domů celý les. Virtuálně, pochopitelně. No a je tady i posezení s vyhlídkou. To znamená, tady je opravdu i uzavřená stříška s lavicemi a stoly, čili tady si můžete posvačit a odpočinout.
2: Posvačit, odpočinout a jako myslím si, že to je takový docela dobrý zázemí, i když prší, tak se můžou ty turisti sednout, aby nezmokli.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Za 2 minuty bude 6:15, máme pro vás informace o počasí a začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo oblačno až zataženo a místy přehánky. Během noci se pak od jihovýchodu na většině území rozšířil občasný déšť. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 7 až 4 stupni Celsia. Přes den nás čeká deštivo a chladno. Čekáme zataženo na většině území s občasným deštěm a nebo přehánkami, ojediněle pak i s bouřkami. Večer budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne rozpouštět. Nejvyšší teploty 11 až 14 a na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vát by měl ráno slabý, během dne pak mírný severní anebo severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dobré, během dne pak dokonce až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na jedničce, to je mírná zátěž. Zítra, v neděli, bude více slunce a přehánky budou jen vzácně. Bude polojasno, během dne bude přechodně oblačno, ojediněle se vytvoří slabé přehánky, ale ty budou zejména na horách. Nejnižší noční teploty z dneška na zítřek 5 až 1 stupeň Celsia, místy mohou být přízemní mrazíky také na určitých místech. A pak nejvyšší denní teploty zítra 14 až 18 stupňů Celsia. A zítra by měl vát mírný severozápadní až severní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu, který pak večer zeslábne. To bude zítra, ale víkend teprve začíná a začíná sobotou a to je právě dnes. Hodně z vás už je vzhůru a také hodně už nám z vás poslalo SMSky, abychom se dozvěděli, jak pak je u vás za oknem. Mimo jiné, tu mám také třeba zprávu z Třeboně. Rudolf píše, dobré ráno všem posluchačům přeje a píše, že v Třeboni mají zataženo a prší. Mají 8 stupňů. Tak děkujeme za zprávu, do Třeboně zdravíme. Ve Větřině je 6 stupňů, téměř plně zataženo, leje, je nevlídno, ani dvoum pejskům se nechce ven, píší a zdraví Zuzka Honza, tak děkujeme za tu zprávu do Větřiní. A ještě před malinkým okamžikem přišla také zpráva z Prahy. Nad Prahou je zamračená obloha, je 8 stupňů a bez větří, píše Josef. Tak i za tuto SMSku děkujeme a přejeme hezký víkend.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 3 minuty po 6:15 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Den otevřených dveří tady u nás Českého rozhlasu České Budějovice dnes od 10 do 16 hodin nabídne také koncerty. Kromě prohlídek studií a také archivu si od 10 hodin můžete poslechnout kapelu Jelly Boys, od 12 hodin pak bude hrát Epidemie, od 14 hodin rozhlasový swingový orchestr. Moderovaný pořad s kouzelníkem Radkem Bakalářem, ten začne v 11 hodin dopoledne a beseda s genealogem Alojzem Sasmanem bude ve 13 hodin tady u nás v rozhlase. Žehnání zvonu a oslavu výročí 80 let vzniku sboru dobrovolných hasičů mají dnes od 11 hodin v Mutišově u Slavonic. Lesní závod Boubín pořádá od 9 do 12 hodin procházku s jeho lesníky. Rius dnes začne ve 14 hodin na náměstí v Hluboké nad Vltavou. Můžete využít opravárnu pod širým nebem, také bazar knih, výměný bazar oblečení, květin i domácích potřeb. Šarbilach, koncert tradiční židovské kapely, začne v 17 hodin v domě u Jordánů ve Slavonicích. V Dačicích jsou od 9 do 13 hodin na Palackého náměstí jarní farmářské a řemeslné trhy. Ve Vlastiboři na Táborsku oslaví od 14 hodin v tamním kulturním domě 60. výročí založení tamního blaťáckého souboru. V Mladějovicích na Strakonicku pořádají pouť, která začne ve 13 hodin mší v kapli svatého Jana Nepomuckého a bude pak pokračovat do 20 hodin taneční zábavou s půlnoční jízdou na kolotoči. Zítra otevře pouť v 10 hodin, fotbalový zápas a v 11 hodin pak v Mladějovicích připravili výstavu ke 100. výročí od uvedení populární postavičky Hurvínka. Knihobraní připravili od 13 hodin a 30 minut v Chrobolech. Je pro všechny, kteří si nějakou knížku chtějí vyměnit nebo poslat dál ke čtení. V Lodhéřově oslaví dnes 10 let od otevření naučné stezky Čertův kámen. Sraz na vycházku je v 10 hodin u Info k tabule. Pietní akt k výročí osvobození za druhé světové války začne ve 14 hodin u památníku v Lidmovicích u Vodňan, od 15 hodin pak tam na hřišti vystaví techniku s dobovým táborem. V Panské zahradě ve Strakonicích ve 13 hodin začne festival vína, májové skotačení začne ve 14 hodin v městském parku v Kaplici, v Úsilném od 14 hodin pořádají den vína. Ve Srubci u Českých Budějovic mají dnes běh s Srubeckým kopcem, start je už v 9 hodin ráno. Motorkářské požehnání bude v Chýnově, začne ve 13 hodin a 30 minut před kostelem Nejsvětější Trojice. Běž na věž v Jindřichově Hradci, tak to je tradiční závod na vrchol městské vyhlídkové věže a přihlášení budou muset zdolat 153 schodů. Start je už v 8 hodin a 30 minut ráno. 10. ročník benefiční akce Dubenský běh pro dobrou věc bude od 12 hodin v Dubném u fotbalového hřiště. Charitativní běh nabídne tratě 5 km i 3 km. Výtěžek podpoří terapie pro 3letou handicapovanou Zorinku. Den Vltavínů pořádají od 9 hodin ve sportovní hale v Lomnici nad Lužnicí. Ještě tu mám jednu pozvánku. Psí pochod pro charitu pořádají od 12 hodin v Radošovicích na Strakonicku. Sraz je na parkovišti u fotbalového hřiště a výtěžek půjde na přístavbu domu klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích. Je toho dost a jenom na vás, co si vyberete.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Dobrovolníci dneska vyrazí do Novohradských hor likvidovat invazivní lupinu. Biskupství plzeňské dneska převezme od českobudějovické diecéze farnost Nepomuk. Čeští hokejisti porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1. Dnešek bude na jihu Čech občas deštivý s teplotami do 14 stupňů. Pohodové sobotní ráno vám přeje Petra Pitra. Problémy s invazivní lupinou dneska přiblíží den pro novohradky v Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku. Odborníci společně s dobrovolníky v 9:30 vyrazí do okolí odstraňovat nepůvodní rostlinu z přírody. Lupina přímo v Novohradských horách vytlačuje původní druhy a rychle se šíří. Podrobnosti přidává Magdaléna Lučanová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.
3: Nejdříve tam chceme tak 2-3 hodinky zničit jedno ohnisko mezi kostelem a hřbitovem, kde ji budeme opravdu vylípávat a poté udělat vycházku z botaniky po těch lepších druzích, co tam je opravdu cenného, protože jsou tam horské prvky, chráněné rostliny.
1: Biskupství plzeňské dneska oficiálně převezme farnost Nepomuk od českobudějovické diecéze. Darování bude součástí slavnostní poutní mše, kterou bude celebrovat emeritní biskup Jan Graubner, plzeňský biskup Tomáš Holub a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Předání farnosti má zásadní historický význam pro celý region, říká nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík.
4: My jsme byli 241 let součástí českobudějovické diecéze od roku 1785 a po takové době vlastně měníme diecézi a nyní bude tedy slavnostní pout a mše k této události. A ta hlavní mše začne v sobotu v 9:30, kdy budou požehnány šatičky z Brazílie s motivem svatého Jana Nepomuckého pro pražské jezulátko.
1: Farnost Nepomuk spadá pod plzeňskou diecézi od 1. ledna. Některé banky v Česku plánují odstávky svých systémů. Třeba Komerční banka upozorňuje, že během pravidelné údržby může do dnešních 22 hodin docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací. Podobně na tom budou taky klienti České spořitelny. Ta potvrdila odstávku internetového bankovnictví George v noci na neděli a na pondělí. Omezení se týkají hlavně zadávání plateb. Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat bez problémů po celou dobu aktualizací.
2: Sport.
1: Čeští hokejisti ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
5: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
1: Druhý zápas na turnaji čeká české hokejisty už dneska. Ve 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Slovinsku.
2: Počasí.
1: Dneska bude obloha na jihu Čech zatažená, na většině území čekáme občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. K večeru pak budou srážky ustávat a oblačnost se začne rozpouštět. Maximální teploty budou mezi 11 a 14 stupni, na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Slabý vítr během dne zesílí na mírný, foukat bude od severu nebo severozápadu a biozátěž zůstává na 1. stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: I tentokrát mám pro řidiče dobré zprávy. Na jihu Čech nemáme hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Z vesmíru je vidět všechno, takže třeba i to, kolik stromů a zeleně je v naší republice. Čeští vědci teď pracují na systému, který by dokázal z družicových snímků vyhodnocovat, jak hodně konkrétní zelené plochy pomáhají snižovat teplotu ovzduší. Za chvilku o tom bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5 minut po 6. hodině v sobotu 16. května. Dobré ráno a hezký den i celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Čím zelenější bude naše republika, tím lépe budeme v létě odolávat vysokým teplotám. Každý strom anebo také každý keř ale pohlcuje jiné množství uhlíku, což tedy je pro snižování teploty zásadní. Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci proto vymysleli způsob, jak pomoci družicovému systému Copernicus získat informace o konkrétních zalesněných plochách. Ty pak podle Vilema Pechance z katedry geoinformatiky můžou být vodítkem pro výsadbu nové zeleně při obnově daného území.
1: Celý ten výzkum, který my děláme, samozřejmě říká, kolik toho uhlíku rostlina dokáže navázat do sebe a zafixovat. To znamená, že bude uloženo v rostlině a už se neuvolní do toho ovzduší, nebude se zvyšovat teplota.
2: Dá se říct, že tady ten výzkum prozrazuje v podstatě, kolik uhlíku je, řekněme, v zalesněných plochách České republiky?
1: Přesně tak. Ukáže, kolik je zásoby uhlíků, potažmo, jak se ta zásoba mění. A je to, řekněme, objektivní ve smyslu, že to nikdo neváží, nedopočítává si, ale skutečně kolik té zásoby v jakékoliv vegetaci opravdu je. To znamená nejenom klasické hospodářské lesy, ale nám jde o všechno, takže i nějaké křoviny, nějaké travní porosty, které jsou významné, řekněme, v podhorských oblastech. Takže ano, odpovídá to přesně na ten stav zásoby uhlíku.
2: Takže i vzhledem k rozloze České republiky je úplně zjevné, že nejlépe je podívat se na to ze zhora, z výšky, což právě umožňují družice dálkového průzkumu země.
1: Ona řada studií je dneska zaměřená lokálně, že se to zmapuje v terénu, ale je to omezené. Byť nejsme velká republika, ale při tom rozlišení 20 metrů na 20 metrů, to už rozsahu celé České republiky už není v lidských silách to za sezónu během 2 měsíců projít, zmapovat. Takže pohled z vrchu, satelitní data, která sice jsou limitována oblačností, ale v průměru jednou za 14 dní, 3 týdny jsou opravdu použitelné snímky.
2: Evropský systém Copernicus má několik družic. Každá funguje trošičku na jiném principu, takže s jakými daty, s jakými snímky pracujete?
1: Využíváme družice Sentinelu 2, to jsou optické multispektrální snímky, a současně využíváme data družice Sentinel 1, což jsou radarové snímky. Právě ty multispektrální ukazují celkový obraz, chování biomasy v listech, z toho se dá odlišit velmi dobře, co je zelená hmota, co je antropogenní šedá hmota, a ty radarové data velmi dobře pracují s vlhkostí a strukturou. Podle toho rozlišujeme vlastně výšku biomasy.
2: Na vaší katedře jste pak vyzkoušeli různé modely zpracování těchto dat, zjistili jste, který z nich je jakoby nejlepší. Bylo to na datech z léta roku 2023. Znamená to, že tento váš model je použitelný na kterékoliv další léto, nebo dá se tímto zjistit aktuální stav uhlíku v našich zelených plochách?
1: My máme otestovaných přístupů několik a ano, tento postup, to znamená, které kombinace kanálu, respektive materiálu z těch satelitů, v jakém vzorci, jakým algoritmem je ten hlavní výsledek. V tuto chvíli už máme zpracovanou i rok 24, 25 jaro a pokračujeme dál.
2: Vlastně už to jde rychleji, když víte jak.
1: Ano. V podstatě dneska už je to otázka hodin, nikoli v měsíci toho výzkumu, ale hodin zopakovat vytvoření takovéto vrstvy.
2: K čemu je vlastně dobré znát, kolik uhlíku nám dává nebo uchovává zeleň?
1: Abychom uměli na základě fakt pracovat s tím problémem dneska zvyšující se teploty a těch následných extrémních jevů.
2: To znamená, že se dá vlastně vyhodnocovat, tak tady na tomto místě máme stromy, které nefungují tak dobře, jak bychom potřebovali, takže tam musíme zasadit třeba něco jiného, oživit tu zeleň a tak dále, prostě pracovat s tím konkrétním místem.
1: K tomu vlastně by to měly být ty základní materiály pro dneska, rozšiřující se adaptační strategie měst a regionů, kde posílit, kde ta funkce krajiny, v tomto případě zachytávání uhlíku, nefunguje, aby to bylo opravdu územně specifické a tudíž malá investice, ale velký efekt pro tu krajinu.
2: Podle geoinformatika Viléma Pechance z Univerzity Palackého v Olomouci je výhodou, že data ze systému Copernicus jsou zdarma. Eva Kézrová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 6:45 a k tomu ještě půl minuty. Máme pro vás informace o počasí. V noci bylo oblačno až zataženo a místy přehánky. Během noci se pak od jihovýchodu na většině území rozšířil občasný déšť. Nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 7 až 4 stupni Celsia, na horách bylo mezi 5 až 2 stupni. Přes den nás čeká deštivo a chladno. Čekáme zataženo na většině území s občasným deštěm anebo přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Večer pak budou srážky od severozápadu ustávat a oblačnost se začne rozpouštět. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů Celsia a vár by měl ráno slabý a během dne pak mírný severní anebo severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou dobré, během dne dokonce až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text té vaší zprávy a všechno nám to odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla jsem dneska také z Trhových Svinů, kde je rovněž deštivé ráno 6 stupňů. Voda je potřeba, píše a všem přeje zdraví Boža. Božo, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme. A ještě tu mám také zprávu z Nové Pece, kde je ráno také deštivé 5 stupňů. Příjemný den přeje Dagmar. Dagmar, děkujeme a do Nové Pece přejeme také hezkou sobotu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: V nedělním Vltavínu zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy s malým, ale i velkým M na začátku. Dozvíte se, co je to a kde je psí koryto a poslechnete si vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: My se za chvilku společně podíváme na dohled Českých Budějovic. Kvůli stříbrným dolům bylo okolí Rudolfova na Českobudějovicku v minulosti děravé jako ementál. A právě za chvilku o tom bude řeč. Ale ještě předtím bude zpívat Marek Ztracený. Naše cesty.

0: Svého času patřily doly na Stříbro v Rudolfově poblíž Českých Budějovic mezi jedny z nejdůležitějších v Čechách. Největší slávu zažili za panování císaře Rudolfa, který také městu propůjčil své jméno. Historické mapy důlního revíru vlastně o něco pozdější doby jsou v Třeboňském a oblastním archivu uloženy. A redaktor Filip Černý si je šel prohlédnout v doprovodu s archivářem Michalem Moravcem.
1: Jsme nad mapami Rudolfovského důlního revíru, z kterého roku ty mapy jsou.
2: Připravil jsem dvě mapy, obě jsou z první poloviny 18. století, jedna z roku 1715, druhá 1746.
1: V té době se tam ještě těžilo stříbro, ale jestli to už byl závěr těžby, anebo ne?
2: Už se blížil ke konci, ale mapy zachycují, jak to vypadalo, dokážem se tam zorientovat, kudy ty štoly vedly, kudy se do nich vcházelo.
1: Právě mě tady na té větší mapě, kde je namalovaný krásně les, vyobrazený Rudolfov, tak jsou takové zvláštní popsané červené čáry přes tu mapu. Tak to jsou buď to nějaké meze, anebo jsou to naopak, kudy právě vedly ty štoly.
2: Jsou to dráhy, kudy vedly štoly. Vlastně to pohled pod zem.
1: A tady na té menší mapě, to je taky asi tady ta červená čára zase označená písmeny, nebo to A, B, to jsou jednotlivé doly, co to je?
2: Tam také a tady na té mapě spíš to se zaměřuje na vstupy do těch dolů.
1: Tady to není kompas, nebo je to kompas?
2: Je to směrová růžice, tady směrem dolů ukazuje sever, takže tu mapu, kdybychom chtěli správně nastavit, tak ji musíme otočit.
1: Tak a vidíme, že se dolovalo hlavně tady. Vchody do dolů byly spíš na katastru Adamova.
2: Je to tak.
1: Ví se v té době, kdy ty mapy vznikly, kolik horníků pracovalo v tom důlním revíru, nebo se ty zprávy nedochovaly?
2: Z mapy nevyčteme. K mapám zpravidla dokážeme dohledat i některé spisy. Otázka je, jestli by tam taková informace byla. Myslím si, že spíš ne.
0: No, ono také není divu. Podle historických pramenů v rudolfovském podzemí v 18. století pracovalo pouze pár havířů. Na malých ceších byly třeba jenom dva, na středně velkých průměrně tak 5 havířů a v největším dole, nazvaném Boží vůle, jich bylo 15. Jak vypadají ty mapy, o kterých jsme mluvili, o kterých byla řeč tedy, tak ty zjistíte na našich stránkách internetových na adrese budějovice.rozhlas.cz a tam najdete jejich fotografie.

0: Česká písničková klasika v Českém rozhlase České Budějovice.
1: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
2: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: lidí v nouzi. Závodníci všech věkových kategorií dneska změří síly při tradiční akci Běž na věž v Jindřichově Hradci. Závod na vrchol městské vyhlídkové věže u kostela na Nebevzetí Panny Marie se letos poběží už po 27. Účastníci budou muset zdolat 153 schodů. Bílí tygři Nena a Nanu v zoo Dvorec u Borovan na Českobudějovicku dneska oslaví 13. narozeniny. Zoologická zahrada jim od 14:30 připravila speciální program zaměřený jen na tygří pár. Součástí bude komentované krmení nebo tygří kvíz pro návštěvníky. Olympijský vítěz Martin Fuchsa ovládl na světovém poháru v německém Braniboru závod kanoistů na kilometrové trati. Na rozdíl od maďarského Segedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Petrovem, vyhrál jednoznačně. Druhý Číňan Wu Shengye na něj ztratil 99 setin vteřiny. Jih Čech bude dneska zatažený, občas bude pršet a ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Nejvyšší teploty budou kolem 12, na horách kolem 7 stupňů. Slabý vítr během dne zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihočeských silnicích je aktuálně klidný a bezproblémový, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 6:30 a k tomu 2¼ minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, hezké sobotní ráno. Čeští hokejisté porazili na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Mladíkům v sestavě pomohla k premiéře na mistrovství výborná první třetina. Tak my se za utkáním za chvilku ohlédneme. A teď ještě bude zpívat Petr Novák.

0: Myslím, že fanouškům hokeje se dnes snídá dobře. Česká republika Dánsko 4-1. Takový je výsledek úvodního duelu národního týmu na světovém šampionátu. Česká reprezentace přehrála soupeře nejenom výsledkově, ale také herně. Zejména v první třetině.
1: Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0.
2: Jsme rádi, že to vítězství. Ten vstup je strašně důležitý a je mi možná někdy občas takový nervóznější. Že jo? A líbilo se mi, že jsme neměli přehnaný respekt, byli jsme sebevědomí. Každý tým chce do toho vstoupit dobře a jsme na to rádi. Tady to se můžeme odpíchnout, toho vstupu.
3: Liboval si po utkání David Tomášek. Úvod zápasu českým hokejistům opravdu vyšel. V první třetině dali dvě branky. Soupeře skoro nepustili z pásma a dovolili mu jen jednu střelu. Cenější je to zejména proto, že na ledě zažívala pětice mladíků premiéru na světovém šampionátu.
4: Já si myslím, že pro ně dobrý, no. Není to pro ně jednoduchý. Úplně co jiného, než do teďka zažili, je to pro ně úplně něco nového. Samozřejmě každý to nějak prožívá, někdo je víc nervózní, někdo míň. My se snažíme na ně působit tak, aby nebyli, ale samozřejmě s tím nic neuděláme.
3: Říkal po utkání Radim Rulík. Právě nervozita možná stála za tím, že český tým v průběhu utkání herně polevil a na další branku čekal až do třetí třetiny. Neprosadil se ani v přesilových hrách, ve kterých si ale šance vytvářel.
2: Trošku cítím, že možná tam byla lehká taková nervozitka, jo, ale tam byly dobrý věci. Tam myslím, že jsme si to dávali, jenom jsme si to dali vždycky trošičku na stranou, jo, nebo na brusly, nebo nám to sjelo, takže určitě se na to podíváme, ale ty šance myslím, že obě pětky měly dobrý.
3: Věří David Tomášek, že třeba už v dalším utkání si Češi v početní výhodě gólově pomůžou. To je čeká už večer od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Na radiožurnálu Sport bude utkání předcházet speciál s olympijským vítězem Martinem Procházkou a dalšími hosty se začátkem v 19 hodin. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

0: které si zaspíváte. Počasí.
1: Je 6:45, k tomu ještě minuta a čtvrt, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde dnes drží službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na celém území kraje máme zataženost deštěm. Méně oblačnosti se vyskytuje pouze na severozápadě republiky, tedy v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde jsou srážky pouze ojedinělé. Teploty na jihu Čech se pohybují nejčastěji mezi 4 až 7 stupni Celsia, na Šumavě kolem 2 stupňů. Nejnižší teplota dneska naměřila Plechy, a to 0,5 stupně Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 7,7 stupně. Vítr fouká slabý, severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1004 hektopaskaly. Churáňov hlásí také zataženost deštěm, teplotu 1,5 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 3 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Odpoledne počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže nad jihovýchodní Evropou. Odpoledne bude tedy zataženo až oblačno, na většině území s deštěm a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Později odpoledne budou srážky ubývat a večer pak na většině území kraje i zcela ustávat. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 10 až 13 stupni Celsia, na horách kolem 8 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a během odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice. Mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, jaké jsou teplotní rekordy k 16. květnu?
2: Nejvyšší teplota byla naměřena v roce 2000, a to 29,1 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom v roce 1934, a to minus 1 stupeň Celsia.
1: Co slunce, v kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 18 minut a zapadat bude ve 20 hodin a 39 minut.
1: A ještě, jak bude zítra?
2: V noci nás bude ovlivňovat tlaková níže stále, ale bude postupovat k východu a nad naším územím se začne prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude tedy zejména oblačno, zpočátku pouze ojediněle s přeháňkami, méně oblačnosti se pak bude vyskytovat v západní polovině kraje, kde k ránu můžeme očekávat místy až jasno. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 5 až 2 stupni Celsia a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. A vítr v noci bude slabý, severozápadní až západní, 1 až 4 metry za sekundu. Zítra přes den potom bude převážně polojasno, během dne místy přechodně až oblačno a pouze ojediněle se slabými přeháňkami, a to zejména na Šumavě. Maximální teploty budou o trošku vyšší než dnes, mezi 13 až 16 stupni Celsia, na horách kolem 11. Vítr bude odpoledne slabý, severozápadní až severní, 1 až 4 metry za sekundu a večer se potom bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek také na jednice.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to pro tuto chvíli. Já za hodinu se těším na slyšenou.
2: Na slyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ve kterém koutě světa se vám líbilo nejvíce, se ptal někdejší režisér Českobudějovického rozhlasového studia Ludvík Milštajn slavného cestovatele Jiřího Hanzelky. Jeho odpověď nabídneme za chvilku v ukázce z dnešního pořadu Jihočeši.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a také na dnešní podvečer je připravený další díl pořadu Jihočeši. A ten bude skutečně unikátní v tom, že připomene dvě osobnosti najednou. Tou první bude rozhlasový redaktor, reportér, moderátor a režisér Ludvík Milstein a tím druhým člověkem u mikrofonu pak bude Jiří Hanzelka, novinář, dokumentarista a cestovatel, který se sice narodil ve Štramberku, ovšem od roku 1987 trvale žil v jihočeské obci Sedlo. Sešli se spolu u mikrofonu v lednu roku 1994 a vy si teď ten záznam můžete poslechnout jako připomínku 81. narozenin Českého rozhlasu České Budějovice. Tak to budeme vyslat dnes po 17. hodině, ale tady je jenom krátká ukázka.
1: Sám jako člověk, který se ptačími křídly tady v naší zemi zabývá více než 30 let, tak si neodpustím vám závidět chvíli, kdy vám celé nebe zakryla pelikání křídla.
2: Jo, to byly Guanovy ostrovy Chinchas, na západ od pobřeží Peru. No, to patří do kategorie neskutečných zážitků. Když jste přímo na místě a prožíváte to, tak samozřejmě to vás vyprovokuje k maximálnímu výkonu, hlavně s filmovou kamerou. Protože prostě si to nechcete nechat pro sebe, chcete to sdělit nějakým způsobem, tenhle zážitek. A potom se to vrací nad stříhacím stolem, když ten film dokončujete, prohlídnete si ho, obnovíte si to a stejně se stane, že když jste to takhle opakovaně prožíval i na tom filmovém záznamu, dokoukáte a stejně tomu nevěříte, že se to stalo. Protože to je taková kategorie naprosto mimořádných zážitků, které vás prostě nepřesvědčí, že je to možné.
1: To asi stejný pocit je třeba pod těmi vodopády, vidíte?
2: Ano. I vodopády Iguazu, i vodopády Viktoríny v Africe.
1: Na Zambezi.
2: Na Zambezi. Na takovéhle zážitky prostě nemůžete zapomenout, kdybyste žili 200 let. Ale ano. Vždycky tam zůstane taková špetička toho snovýho, protože to prostě podle všech zákonů logiky nepatří do reálného života. Někde úplně v pozadí zatímhle je nesplnitelná touha, aby lidi doma to s náma viděli. Abychom u toho nebyli sami. Ne protože bychom si netroufali to popsat. Dá se to. Ale že přece jenom jsme to vnímali my dva a ti, pro které jsme psali a pracovali venku, že prostě o tenhle zážitek přijdou.
1: V kterém koutě světa se vám líbilo nejvíc a kde se vám zase strašně stýskalo po domově, protože to místo nebylo k tomu, aby se tam žilo třeba, jestli se to takhle dá říct?
2: Já bych na tuhle otázku odpověděl v různých dobách různě. Protože jednak svěžest a čerstvost zážitků, ta v tomhle hraje velikou roli. Pro nás třeba byla nejkrásnější země na první cestě Guatemala nebo Jižní Mexiko. Na druhé cestě ostrov Bali. A mohl bych jmenovat několik dalších. Když jsme tam byli v tu chvíli, se nám zdálo, že je to nejkrásnější a nejzajímavější zem pod sluncem. Ale čas plynul, přišly nové zážitky, překryly ty starší a já bych si dnes netroufnul říct, která zem byla nejkrásnější.
0: Slyšeli jste krátkou ukázku z dnešního pořadu Jihočeši. Celý záznam odvysíláme dnes po 17. hodině.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu U Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a příbězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Je 7 hodin.
7: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
8: Monitorovací vůz pomohl táborské radnici zvýšit příjmy z parkování o 30%. Účastníci pochodu Praha-Prčice můžou využít posílené vlakové spoje. Čeští hokejisti na úvod mistrovství světa porazili Dány. Dneska nastoupí proti Slovincům. Jih Čech bude dneska většinou zatažený s teplotami do 13 stupňů. Dobré ráno vám přeje Petra Pitra. Příjmy z parkovného v centru Tábora se za poslední rok navýšily přibližně o 30%. Loni město vybralo 24 milionů korun. Podle zástupců města je to hlavně díky používání monitorovacího auta. Řidiči v centru přesto dál překračují vyhrazené doby parkování, dodává táborský místostarosta Martin Mareda z Pirátů.
9: Zjišťujeme i během nějakých kontrolních jízd, které neskenují jako represivně, ale spíše monitorují, tak pořád ty místa rezidentní jsou zneužívány řidiči, kteří nemají to rezidentní oprávnění. To znamená, že budeme v těch kontrolách pořád pokračovat i možná intenzivněji.
8: České dráhy dneska vypraví speciální vlaky do startovacích míst pochodu Praha-Prčice. Před začátkem pochodu a po jeho závěru pojedou mimořádné spěšné vlaky mezi Prahou a Táborem. Kapacitu souprav do Českých Budějovic navýší posilové vozy, doplňuje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
10: Jízdní řády posilových vlaků jsou jí zanesené do vyhledávačů spojení. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku Region Středočeský Prčice, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
8: Beskydy dneska zasáhnou vydatné deště. Do neděle tam může spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku.
7: Sport.
8: Čeští hokejisti na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dneska ve 20 hodin a 20 minut nastoupí národní tým proti Slovincům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního duelu zlepšit.
11: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
7: Počasí.
8: Tlak vzduchu byl v 6 hodin ráno v Českých Budějovicích 1004 hektopaskaly. Obloha na jihu Čech je většinou zatažená, na většině území kraje prší. Odpoledne se začne oblačnost protrhávat a ojediněle se můžou vytvářet bouřky. Později budou srážky ustávat. Maximální teploty budou dneska mezi 10 a 13 stupni, na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne přechodně zesílí na mírný, foukat bude od severozápadu. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
8: S komplikacemi od dneška počítejte na silnici číslo 3. V Kaplici nádraží je úplně uzavřený železniční přejezd. Objízdné trasy jsou značené. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Vysočina hledá dopravce, který bude jezdit elektrickými vozy na železniční trati mezi Kostelcem u Jihlavy a Slavonicemi. Jenže na trati ještě elektrická trakce není a prvotní náklady na ní se vyšplhaly výše, než správa železnic očekávala. Tak my se na koleje vypravíme za chvilku, ale ze všeho nejdřív po ránu ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice 4:15 po 7 hodině v sobotu 16. května. Pro vás máme muziku a odstartuje to Olympik.

0: ke skoro 6 miliardám se vyšplhaly plánované náklady na elektrifikaci lokální trati mezi Kostelcem u Jihlavy a jihočeskými Slavonicemi. Správa železnic teď hledá cesty, jak modernizaci zlevnit. Kraj Vysočina s novou elektrickou tratí na trati v příštích letech počítá. No v současnosti už pro ní hledá dopravce.
1: Z nádraží v Telči odjíždí motorový Regio Spider. Do budoucna by je na trati mohly nahradit elektrické jednotky. Provoz na nádraží sleduje i starosta Telče z ODS Vladimír Brtník.
2: Za sebe mohu říct, že mě to velmi potěšilo, když jsme se dozvěděli od správy železnic, že přikročili k tomu kroku, že železnice Kostelec Slavonice bude elektrifikovaná. Sama správa železnic přišla s tím návrhem.
1: Podle něj celková modernizace trati přinese lidem komfortnější cestování.
2: Aby vlaky byly využívány, tak ten vlak by měl jezdit rychle, měl by být za přijatelnou cenu a měl by tam být určitý komfort.
3: Bude 5 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit.
1: S elektrifikací počítá i kraj Vysočina v už vypsané zakázce na osobní železniční dopravu.
4: Ta je velmi důležitá pro nás, prakticky z té elektrické trakce nejdůležitější z hlediska obslužnosti v kraji Vysočina.
1: Říká náměstek hejtmana Vladimír Novotný ze SOCDEM.
4: Já předpokládám, že pokud budou hledat nějaké úspory, tak je najdou jinde než té elektrizaci.
1: Mluvčí správy železnic Nela Eberl-Fríbová potvrdila, že úspory v projektu organizace hledá.
5: Zvažujeme jiný koncept zabezpečovacího zařízení a prověřujeme možnosti levnější rádiové sítě, jednoduššího zabezpečení přejezdu i úpravy rozsahu sanace železničního spodku.
1: První etapa modernizace by měla začít příští rok. Dokončená má být před dodáním nových elektrických vlaků pro kraj Vysočina na začátku 30. let. František Jirků, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Minutu po 7:45 pro vás máme informace o počasí. Dnes nás čeká deštivo a chladno. Dnes bude převážně zataženo s deštěm, během odpoledne se pak oblačnost začne protrhávat a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Později odpoledne budou srážky ubývat a večer pak na většině území kraje budou i zcela ustávat. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia a vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně až mírný, severozápadní vítr, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky ty budou dnes dobré, během dne pak velmi dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. No a podíváme se ještě na SMSky, ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text, zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla nám SMSka také z Prachatic, kde je mlhavé ráno, 7 stupňů, pofukuje, poprchává. Klidný den přeje Helča. Helčo, děkujeme. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je zataženo a prší, je 7 stupňů, píše Marie. Marie, děkujeme. Ve Velešíně je zataženo, déšť, 7 stupňů, pohodovou sobotu všem přeje Andulka. Andulko, děkujeme i za vaši zprávu. V Brloze je zataženo, prší a je 5 stupňů, klidnou sobotu přeje Marie. Marie, děkujeme za SMSku. Volory Rafanda hlásí zataženo a prší a 7 stupňů, píší Luděk a Zdeňka, tak i za toto SMSku děkujeme. Ve Strakonicích prší a je 5 stupňů, všem stále zdraví a pohodu přeje Jindra. Jindřichu, i za vaši zprávu děkujeme a ještě tu mám také SMSku z Borovan. V Borovanech mrholí, je 7 stupňů a příjemnou sobotu a úspěšný den otevřených dveří přeje Růža. Růžo, děkujeme a přejeme hezkou sobotu.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 7:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Den otevřených dveří u nás tady v Českém rozhlase České Budějovice od 10 hodin do 16 hodin nabídne také koncerty. Kromě prohlídek studií a archivů si od 10 hodin můžete poslechnout kapelu Jelly Boys, od 12 hodin bude hrát Epidemie, od 14 hodin rozhlasový swingový orchestr a moderovaný pořad s kouzelníkem Radkem Bakalářem, ten začne v 11 hodin. A Abeceda s genealogem Aloisem Sasmanem pak ve 13 hodin. Žehnání zvonu a oslavu výročí 80 let vzniku sboru dobrovolných hasičů mají dnes naplánovanou od 11 hodin v Mutišově u Slavonic. Lesní závod Boubín pořádá od 9 do 12 hodin procházku s jeho lesníky. Reuse den začne ve 14 hodin na náměstí v Hluboké nad Vltavou. Můžete využít opravárnu pod širým nebem, také bazar knih, výměný bazar, oblečení, také květin i domácích potřeb. Charlie Bach je koncert tradiční židovské hudby, který začne v 17 hodin v domě u Jordánů ve Slavonicích. V Dačicích jsou od 9 do 13 hodin na Palackého náměstí jarní, farmářské a řemeslné trhy. Ve Vlastiboři na Táborsku oslaví od 14 hodin v tamním kulturním domě 60. výročí založení tamního blaťáckého souboru. Ještě jedna pozvánka. V Mladějovicích na Stekonicku pořádají pouť, která začne ve 13 hodin mší v kapli svatého Jana Nepomuckého a pokračovat pak bude od 20 hodin taneční zábavou s půlnoční jízdou na kolotoči. A zítra pak otevře pouť v 10 hodin fotbalový zápas a v 11 hodin pak v Mladějovicích připravili výstavu ke stému výročí od uvedení populární postavičky Urvínka.

0: opět zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: A máme pro vás zprávy, které připravila Petra Pitra.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vládní poslanci schválili spornou novelu rozpočtových pravidel. Některé výdaje by se tak nově nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku státního rozpočtu. Šlo by třeba o výdaje na obranu nebo peníze na výstavbu silnic a dálnic. Opozice novelu kritizuje a chce se obrátit na ústavní soud. Rozvolnění pravidel by podle ní znamenalo

0: letí. Program začne v 9 hodin. Někteří řidiči se pak odpoledne vydají na spanilou jízdu do Venkovského muzea v Kojákovicích. Písečtí fotbalisti nestačili v 28. kole České ligy na výběr pražské Sparty do 20 let. Jihočeši prohráli na domácí půdě 0-1. Písek tak dál čeká na jarní domácí výhru. Jihočeš je většinou zatažený a deštivý, odpoledne se bude oblačnost protrhávat a ojediněle se můžou vyskytnout i bouřky. Později pak budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty budou kolem 11, na horách kolem 7 stupňů. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Provoz na jihočeských silnicích zůstává klidný, nemáme hlášené žádné nehody. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Půl osmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Dynamo České Budějovice dnes přivítá v posledním domácím utkání této sezóny Chrudim. A Táborsko ve stejný čas také nastoupí na domácím stadionu proti Opavě. Sportovní pozvánka Kamila Jáši toho ale nabídne daleko více. Je připravená a za chvilku ji uslyšíte.

0: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. V následujících 2 minutách pro vás máme přehled akcí, které se konají v Jihočeském kraji. Hned ta první je docela netradiční a hodně zajímavá. Je to vlastně i výzva pro vás, pro všechny, kteří máte rádi sport. O víkendu odehrají turnaj v Jihočeském kraji volejbalisté v Sedě.
1: Sport na víkend.
0: Vyrazit můžete na turnaj v paravolejbalu a třeba se vám tak zalíbí, že ho můžete sami vyzkoušet. Pokračuje aktivní hráč, dlouholetý propagátor sportu Michal Havelka.
2: V sobotu 16. a v neděli 17. května pořádáme v Českých Budějovicích turnaj v paravolejbale s názvem Kdo si pinká nezlobí. Jedná se, řekněme, spíš o takový mini turnaj. Přivítáme především sportovce, kteří by si chtěli paravolejbal vyzkoušet, seznámit se s tímto sportem a vyzkoušet si, jak se hraje volejbal v Sedě. Na menším hřišti pod nižší sítí hrajeme v tělocvičně obchodní akademie v Českých Budějovicích na Husově ulici. Začínáme v sobotu v 10 hodin. No a kdo by si chtěl ke sportu sednout a seznámit se s paravolejbalem, je srdečně vítán.
0: Sport na víkend. A teď fotbalový program. V sobotu Dynamo České Budějovice přivítá v posledním domácím utkání této sezóny Chrudim. Zápas začne v 17 hodin. Táborsko ve stejný den a ve stejný čas nastoupí na domácím stadionu proti Opavě. Rozhodnout se může o postupu klubu Silon Táborsko do baráže. Po pátečním utkání ve třetí fotbalové lize Písek Slavia C v sobotu v 10:30 začne utkání České Budějovice B Králův dvůr. Ve čtvrté lize doma ve 26. kole nehraje žádný jihočeský klub. Krajský Přebor, tedy pátá liga ve 26. kole soutěže, po 3 pátečních zápasech Dolní Dvořiště Olešník, Kaplice Semice a Sokol se Zimovo Ústí Meteor Tábor. V sobotu ve 13:30 bude pokračovat utkáním Roudné Osek, v 15 hodin proti Wiener Dražice a v 17 hodin Týn nad Vltavou Mirovice. V neděli 2 zápasy, Jindřichův Hradec Strunkovice v 16 a Strakonice Třeboň v 17 hodin.
1: Sport na víkend.
0: Ještě jedna atletická akce na stadionu 4 dvorů v Českých Budějovicích. Krajský přebor jednotlivců na dráze starších žáků a starších žákyň. Ať už se ale za sportem vydáte kamkoliv, přejeme vám klidný víkend. Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša. A nezapomeňte, že na této stanici v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou sportovní ozvěny.
3: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice.

0: počasí.
1: Je 7:45 a k tomu půl minuty. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech?
2: Za poslední hodinu se příliš nezměnilo. Na celém území kraje máme zataženo a déšť. Teploty se nejčastěji pohybují na jihu Čech mezi 4 až 7 stupni Celsia, na Šumavě kolem 3 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 7,2 stupně. Vítr fouká slabý, severní, 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1005 hektopaskaly a lehce stoupá. Churáňov hlásí také zataženo s deštěm, teplotu 2,1 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 4 metry za sekundu.
1: Už se ten noční déšť nějak projevil na těch jeho českých tocích?
2: Zatím příliš ne. Vltava-Soumarský most stále pod hranicí sníznosti. Výška hladiny je pouhých 44 cm. Ve vyšším Brodě je vody méně, výška hladiny 63 cm, ale nad hranicí sníznosti. Lužnice Pilař, ta je na hranici sýznosti 119 cm, Bechyně, ta je pod hranicí sýznosti 90 cm. A Otava Katovice, tam je výška hladiny 46 cm, tedy na hranici sýznosti. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji kolem 13 stupňů Celsia a teplota vody na Lipně hlásila včera 14,4 stupně Celsia.
1: A dnes přes den bude pršet?
2: Dneska bude stále ještě pršet, počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže nad jihovýchodní Evropou. Odpoledne bude tedy zataženo až oblačno, na většině území s deštěm a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Později odpoledne budou srážky ubývat a večer pak na většině území kraje i zcela ustávat. Maximální denní teploty se budou pohybovat pouze mezi 9 až 12 stupni Celsia a na horách kolem 7 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný, severozápadní 2 až 5 metrů za sekundu a během odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: A jak bude zítra?
2: Tlaková níže bude postupovat více k východu a nad naším územím se začne prosazovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude tedy zejména oblačno, zpočátku pouze ojediněle s přehánkami, méně oblačnosti se bude vyskytovat v západní polovině kraje, kde se gránu může i vyjasnit. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 5 až 2 stupni Celsia a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. A vítr bude v noci slabý, severozápadní až západní, 1 až 4 metry za sekundu. Zítra přes den bude převážně polojasno, přechodně až oblačno a pouze ojediněle se slabými přehánkami, a to zejména na Šumavě. Maxima se budou pohybovat mezi 13 až 16 stupni, na horách kolem 11. A vítr se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice. Mírná zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte na pondělí?
2: Pondělí bude polojasno až jasno, ráno se místy potom mohou tvořit mlhy. Odpoledne přechodně oblačnosti přibyde a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, a to zejména na horách. Minima budou stále nízké kolem 2 stupňů Celsia a místy opět přízemní mrazíky, maxima potom kolem 17. A vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu anebo bez větří.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to, pro tuto chvíli a za hodinu se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmi krásky na nebi z hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Víte, kde u nás najdete vodní tunel? Tak přesně to se také dozvíte za chvilku od Martina Písaříka z dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Ale ještě předtím je tady Xindl X.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku existují vodní tunely? Hned na několika místech naší země bylo v minulosti nutné vybudovat umělé kanály, kterými dodnes proudí vodní tok. V případě Českokrumlovské myší díry to byl vlastně vodní příkop, protékající na svém konci sklepením domu. Tunelem na řece Doubravě vede mlýnský náhon, ovšem jeho rozměry jsou tak malé, že to žádná vodácká atrakce není. Posádky kánojí však mají o nevšední zážitek postaráno v Ralské pahorkatině. Pár kilometrů od stráže pod Ralskem je totiž skalní průrva Ploučnice. Stejnojmenná řeka se tu nejdříve zakusuje mezi ostré pískovcové hrany a následně vtéká do 41 metrů dlouhého tunelu. Zřejmě v 16. století se zde pokusili vybudovat vodní nádrž kvůli vodě pro železný hamr. Pískovcové skály však natolik vsakují a propouštějí vodu, že nádrž se nikdy nenaplnila a zůstal jen uměle vykopaný kanál. Dělníci ho prorazili ve skalním masivu jen za pomoci krumpáčů a lopat. Tunel má však dostatečnou výšku i šířku, takže jim mohou proplouvat lodě a plavba je pak zakončena skokem ze zhruba metrové výšky na výtoku z průrvy.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Chcete nahlédnout do zákulisí rozhlasového vysílání a zažít rozhlas trochu jinak?
1: Zajímá vás, jak vznikají pořady, které každý den posloucháte?
2: Přijďte na den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice.
3: V sobotu 16. května od 10 do 16 hodin v budově rozhlasu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích.
4: Po celý den pro vás budou připravené komentované prohlídky studií, odkud denně vysíláme.
5: Zahrají Jelly Boys, vystoupí Epidemie a rozhlasový swingový orchestr.
1: Radek Bakalář vás zavede do světa kouzel a iluzí.
0: Alois Sasman nabídne vyprávění o kořenech a přívězích našich předků.
4: Více informací najdete na webových stránkách budějovice.rozhlas.cz a na našem Facebooku.
2: Těšíme se na vás v Českém rozhlase České Budějovice.
6: Mousa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
6: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
9: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
9: Komerční banka i Česká spořitelna upozorňují klienty na odstávky a výpadky systémů. Biskupství plzeňské převezme od českobudějovické diecéze farnost Nepomuk. Závodníci dneska zdolají 153 schodů městské vyhlídkové věže v Jindřichově Hradci. Oblačnost na jihu Čech se bude odpoledne protrhávat a později začnou ubývat i srážky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Klienti některých bank v Česku by dneska měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky. A to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidi nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
10: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
9: Biskupství plzeňské dneska oficiálně převezme farnost Nepomuk od českobudějovické diecéze. Darování bude součástí slavnostní poutní mše, kterou budou celebrovat emeritní biskup Jan Graubner, plzeňský biskup Tomáš Holub a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Předání farnosti má zásadní historický význam pro celý region, říká nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík.
11: My jsme byli 241 let součástí českobudějovické diecéze od roku 1785 a po takové době vlastně měníme diecézi a nyní bude tedy slavnostní pouť a mše k této události. A ta hlavní mše začne v sobotu v 9:30, kdy budou požehnány šatičky z Brazílie s motivem svatého Jana Nepomuckého pro pražské jezulátko.
9: Amatérští i profesionální běžci se dneska postaví na start závodu u městské vyhlídkové věže v Jindřichově Hradci. Tradiční klání s názvem Běž na věž se koná už po 27. Sportovci soutěží v několika kategoriích.
12: Účastníci musí zdolat celkem 153 schodů a doběhnout až na vrchol věže, který na ně čeká 33,5 metrů nad startem. Podle informací uvedených na webu začne společný start soutěže v 9 hodin. Z Jindřichova Hradce Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
1: Počasí.
9: Obloha na jihu Čech je většinou zatažená a na většině území kraje prší. Odpoledne se začne oblačnost protrhávat a ojediněle se můžou vytvářet bouřky. Později budou srážky ubývat. Maximální teploty budou dneska mezi 10 a 13 stupni. Na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne přechodně zesílí na mírný a foukat bude od severozápadu. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Z
13: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
9: S komplikacemi od dneška počítejte na silnici 155 v Holkově u Velšína na Českokrumlovsku. Silnice se tam opravuje, znovu bude otevřená od pondělí. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
13: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Osm hodin a k tomu 4 minuty a vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice v sobotu 16. května. Dobré ráno a hezký celý víkend přeje ze studia Luboš Voráček. Odkud pochází melodie písničky Hádej Matildo, se dozvíme v písničkách z cizí kapsy, až dospívá Karel Hála.

s Martinem Šustrem každou sobotu a neděli po 8 hodině ranní. Což je zrovna teď a bez velkých úvodů rovnou k věci. Povede nás Karel Hála a držte si klobouky.

Swingařská krasojízda Karla Hály nemůže nechat nikoho na pochybách, že za času největší slávy neměl v tuzemských zeměpisných souřadnicích v téhle disciplíně konkurenci. A písnička Hádej Matildo je pro něj skladbou doslova erbovní, byť samozřejmě těch zářezů do pažby hitů měl daleko víc. Jsou podání skladeb, které nepotřebují moc rozebírat. Člověk uslyší a má jasno. Proto se víc zastavme u původní melodie. Asi nikoho nepřekvapím, když řeknu, že pochází z Austrálie a má dlouhou historii a tradici, která z ní činí cosi jako národní melodii či náhradní australskou hymnu, taky se při výběru vhodné melodie umístila na druhé příčce a zní při mnoha oficiálních a slavnostních příležitostech. Často bývá řazena mezi takzvané bush ballads, tedy písničky vztahující se k australské buši, respektive tuláckému životu. Ostatně ta Matilda v názvu není žádná slečna, ale přezdívka pro bagl hozený přes rameno. Takže jen tak mimochodem, Jiří Štajdl, který v české verzi hodil Karlu Hálovi přes rameno kabelu, věděl, oč tu běží. Zmíníme-li ale autora původního textu, postaral se o něj už v roce 1895 básník Banjo Patterson. Hudbu s využitím skotského lidového nápěvu složila Christina McPhersonová. Příznivcům populární hudby tato jména samozřejmě nic neřeknou, za to kdyby si chtěli sestavit seznam těch, kteří skladbu Waltzing Matilda v průběhu času nahráli a naspívali, našli by tam mnoho starých známých interpretů. V polovině 90. let, tedy 100 let od vzniku téhle písně, už na něm bylo přes 500 verzí a další stále přibývají. Nás čeká ve víceméně tradičním podání countryového zpěváka Slima Dustyho. Vybral jsem ji proto, že tato nahrávka jako první zněla ve vesmíru. V poslední den své vůbec první mise tohoto druhu ji 14. dubna 1981 na Zem vysílala posádka raketoplánu Columbia pod vedením kapitána Johna Younga. O tom se dávným tulákům australskou buší asi nezdálo ani v těch nejbláznivějších snech. I když, co my víme. Zdraví vás, Martin Schuster.

0: počasí.
1: Minutu a půl před čtvrt na devět pro vás máme informace o počasí. Dnes bude deštivo a chladno, bude převážně zataženo s deštěm, během odpoledne se pak oblačnost začne protrhávat a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Později odpoledne budou srážky ubývat a večer pak na většině území kraje i zcela ustávat. Nejvyšší teploty 10 až 13, na horách 6 až 9 stupňů Celsia, vád by měl slabý, odpoledne pak přechodně mírný, severozápadní vítr rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky, ty budou dnes dobré, během dne pak dokonce až velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupně číslo 1, to je mírná zátěž. No a ještě se podíváme na SMSky, které nám posíláte. Přišla ještě zpráva z Týna nad Vltavou, píše Věra, že mají zataženo a celou noc drobný déšť a že nefouká. Tak děkujeme za SMSku do Týna nad Vltavou, přejeme také hezkou sobotu. A ještě teď před malinkým okamžikem přišla SMSka z Jindřichova Hradce, kde je u nádraží zataženo, klidno, deštivo a 7 stupňů. Klidnou sobotu všem přeje Milan. Milane, děkujeme a do Jindřichova Hradce přejeme také hezkou sobotu.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Jedlé dříny, venkovní orchideje nebo fotosyntézu probereme v dalším vydání Zelených světů. Krom toho přidáme pozvánku do botanické zahrady v Průhonicích. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
0: Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: 9:04 pro vás máme pár tipů, kam zajít. Den otevřených dveří tady u nás v Českém rozhlase České Budějovice dnes od 10 hodin do 16 hodin odpoledních nabídne také koncerty a kromě prohlídek studií a archivu od 10 hodin si můžete poslechnout kapelu Jelly Boys, ve 12 hodin začne hrát Epidemie a ve 14 hodin pak rozhlasový swingový orchestr. Moderovaný pořad s kouzelníkem Radkem Bakalářem začne v 11 hodin a beseda s genealogem Aloisem Sasmanem pak ve 13 hodin. Knihobraní připravili od 13 hodin a 30 minut v Chrobolech. Je pro všechny, kteří si nějakou knížku chtějí vyměnit nebo poslat dál ke čtení. V Lodéřově dnes oslaví 10 let od otevření naučné stezky Čertův kámen. Sraz na vycházku je v 10 hodin u Infotabule. Pětní akt k výročí osvobození druhé světové války začne ve 14 hodin u památníku v Lidmovicích u Vodňan. Od 15 hodin tam pak na hřišti vystaví techniku s dobovým táborem. V Panské zahradě ve Strakonicích ve 13 hodin začne festival vína. Májové skotačení bude od 14 hodin v městském parku v Kaplici. V Úsilném od 14 hodin pořádají také den vína. Ve Srubci u Českých Budějovic dnes mají běh s Srubeckým kopcem. Sraz začne, sraz je už 9 hodin ráno. Motorkářské požehnání bude v Chýnově, začne ve 13 hodin a 30 minut před kostelem Nejsvětější Trojice. Běž na věž v Jindřichově Hradci. To je tradiční závod na vrchol městské vyhlídkové věže. Přihlášení budou muset zdolat 153 schodů. Start je už v 8 hodin a 30 minut, to znamená za nějakých 9 minut. 10. ročník benefiční akce Dubenský běh pro dobrou věc bude od 12 hodin v Dubném u fotbalového hřiště. Charitativní běh nabídne tratě 5 kilometrů a také 3 kilometry. Ten výtěžek podpoří terapie pro 3letou handicapovanou Zorinku. Den Vltavínů, ten pořádají od 9 hodin ve sportovní hale v Lomnici nad Lužnicí. A ještě mám jednu pozvánku, ta je na psí pochod pro charitu. Pořádají ho od 12 hodin v Radošovicích na Strakonicku. Sraz je na parkovišti u fotbalového hřiště. Výtěžek půjde na přístavbu domu klidného stáří svaté Anny v Sousedovicích.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Jsou tu zprávy, které připravila Petra Pitra.
2: Je 8:30.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Nová kampaň armády spásy Nenechme je do toho spadnout upozorňuje na riziko vracení se do chudoby. Podle organizace se děti vyrůstající v azylových domech do podobných podmínek často vrací i v dospělosti se svými rodinami. Podle sociálních organizací zatím stojí hlavně nedostatek dostupného bydlení a slabá podpora lidí v nouzi. Lidi si můžou dneska na skoro 70 místech po celém Česku vyzkoušet stopování zvěře nebo zblízka poznat práci lesníků. Speciální program připravili Lesy České republiky. Na jihu Čech se můžete vydat třeba na komentovanou vycházku Boubínským pralesem, povrchu Kanín u Hluboké nad Vltavou nebo do přírodní rezervace Fabián v přírodním parku Homolka Vojířov na Jindřichohradecku. Bílí tygři Nena a Nanu v zoo Dvorec u Borova na Českobudějovicku dneska oslaví 13. narozeniny. Zoologická zahrada jim od 14:30 připravila speciální program zaměřený jen na tygří pár. Součástí bude komentované krmení nebo tygří kvíz pro návštěvníky.

0: nejvyšší teploty budou kolem 11, na horách kolem 7 stupňů. Slabý vítr během dne přechodně zesílí na mírný a biozátěž bude nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S komplikacemi počítejte u Ledenic na Českobudějovicku na silnici od Slavošovic. Řeší policie nehodu motorkáře. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Je 8:30 a k tomu 2 minuty, respektive 2,5 minuty už. A vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké sobotní ráno. Vyhrocená atmosféra provázela veřejné projednávání takzvaných akceleračních oblastí na výstavbu větrných anebo také případně solárních elektráren. Za chvilku se přímo na místo podíváme, ale ještě předtím je tu kapela Kabát.

0: Ve velmi vyhrocené atmosféře se v Praze veřejně projednával návrh, podle kterého by mělo v České republice vzniknout skoro 100 takzvaných akceleračních oblastí. Jde o území, kde by mělo být možné rychleji povolovat větrné anebo solární elektrárny, aby České republice zajistilo svou energetickou bezpečnost a ochranu klimatu. Experti a ministerstva v těchto oblastech předem posuzovali více než 60 typů dopadů na životy lidí anebo přírodu a také krajinu. V pražském Radiopaláci se snažili tento proces vysvětlit a zodpovědět dotazy.
1: Velké zastoupení měly v sále skupiny organizovaných odpůrců větrné energetiky i akceleračních oblastí jako takových. Někteří účastníci program od začátku narušovali.
2: My potřebujeme konfrontovat to, co připravili, že jsou lži.
3: Ale oni se tady snaží vysvětlit ten mechanismus, jak to vzniká, na co všechno se pamatuje a debata má být od půl jedné.
2: Ne, ty lidi, když se o to zajímají, tak to mají načtený, to je jedna věc. Takže my to nepotřebujeme poslouchat znovu.
3: A můžete se zeptat na jméno, aspoň na křesný?
2: Ne, nechci vám to říkat. Děkuji.
4: Ti, kteří křičí, dupají, tleskají, řvou a prostě snaží se atmosféru vyhecovat, jsou pořád ti samí, kteří ty veřejné debaty objíždějí. Ti místní lidé, kteří ty větrné elektrárny nechtějí, se obvykle chovají v zásadě jako slušně a věcně. A myslím, že tady v sále to dneska vlastně vypadá podobně.
1: Říká Jan Rovenský, energetický expert hnutí Duha, který na veřejné projednávání také přišel. Česko podle něj větrnou energetiku potřebuje kvůli cenám elektřiny, energetické bezpečnosti i ochraně klimatu. Zároveň je podle něj potřeba brát vážně skutečné obavy ze vzdálenosti elektráren od obydlí nebo dopadu na přírodu a krajinu.
5: Máme obrovské problém tady s těma větrnýma elektrárnama. Chcou jich nám tam postavit kolem dokola. Všady, kde se podíváte, kdy zničí nám celou krajinu. To je krajina nízkého jeseníku.
1: Popisuje své pocity Přemysl David. Na pražské projednávání dorazil až od Čumperka. Věcné dotazy a připomínky v Radiopaláci zaznívaly například od starostů obcí. Hlasitostí je ale zastínili programoví odpůrci akceleračních oblastí.
6: Ty dezinformace, zejména v malých českých obcích a vlastně na sociálních sítích, převládly a nebude jednoduché zajistit nějakou rovnováhu a nějakou vyváženou debatu. Vlastně v současnosti se to profiluje jako kulturní válka, jako dva nesmiřitelné tábory, což jakémukoliv řešení konstruktivnímu nepřispívá.
1: Všímá si Petr Vidomus, který pro Asociaci pro mezinárodní otázky mapuje dezinformační kampaně týkající se větrné energetiky.
7: Ano, z některých těch dotazů hned na začátek jako vyplývalo, že vlastně ty lidé vůbec nezajímá ten vlastní proces, jak se to tvořilo, že ty jednotlivé akcelerační zóny nebyly jen tak nakresleny, ale spíš jim jde z principu o to, že žádné takovéto technologie tady nechtějí. Ale pak, až se bude řešit, jestli je zajištěná dodávka elektřiny a dodávka tepla, tak budou někdy zpochybňovat to, že tady ty zdroje nejsou. Tento paradox je nutné prostě si zde vyříkat.
1: Říká jeden z prezentujících René Neděla z Ministerstva průmyslu a obchodu. Do 1. června je možné k návrhu akceleračních oblastí posílat písemné připomínky. Z Radiopaláce v Praze Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45, a k tomu ještě půl minuty, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Od brzkého rána se na jihu Čech příliš nezměnilo. Na celém území kraje máme stále zataženost deštěm. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 4 až 7 stupni Celsia, na Šumavě kolem 3 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích je aktuální teplota 7,1 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, severozápadní 2 metry za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1005 hektopaskalů a lehce stoupá. Churáňov hlásí také zataženost deštěm, teplotu 2,4 stupně Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
1: A jak bude přes den?
2: Počasí u nás bude ovlivňovat tlaková níže nad jihovýchodní Evropou. Odpoledne bude tedy zataženo až oblačno, na většině území s deštěm a ojediněle se mohou vytvořit i bouřky. Později odpoledne budou srážky ubývat a večer potom budou úplně ustávat. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 9 až 12 stupni Celsia, na horách kolem 7 stupňů. Vítr bude mírný, severozápadní, 2 až 5 metrů za sekundu a během odpoledne bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, mírná zátěž.
1: A co zítra v neděli?
2: Tlaková níže bude postupovat víc k východu a počasí u nás začne ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude tedy zejména oblačno, zpočátku pouze ojediněle s přehaňkami a méně oblačnosti se bude vyskytovat v západní polovině kraje, kde se gránu může i vyjasnit. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 5 až 2 stupni Celsia a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Vítr bude v noci pouze slabý, severozápadní až západní, 1 až 4 metry za sekundu. Zítra přes den bude převážně polojasno, během dne místy přechodně až oblačno a pouze ojediněle se slabými přehánkami, a to zejména na Šumavě. Maxima budou o trochu vyšší než dnes, mezi 13 až 16, na horách kolem 11 stupňů. A vítr se bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek je také na jednice, mírná zátěž.
1: A pane Fribauere, jaké počasí očekáváte na pondělí?
2: Pondělí bude polojasno až jasno, ráno se ojediněle mohou tvořit mlhy. Odpoledne přechodně přibude oblačnosti a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, opět zejména na horách. Minima budou stále poměrně nízké, kolem 2 stupňů Celsia a stále s přízemními mrazíky. Maxima potom už budou o něco vyšší, kolem 17 stupňů. Vítr bude v pondělí pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, anebo bude bezvětří.
1: A můžeme se ještě podívat na úterý?
2: Úterý bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a přes den místy s občasným deštěm nebo přehánkami, které budou večer ustávat. Minima budou už trošku vyšší, kolem 6 stupňů Celsia a ty maxima taky porostou kolem 18 stupňů Celsia. A vítr bude slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer. Díky za to a přeji hezký víkend.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: V nedělním Vltavínu zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy s malým, ale i velkým M na začátku. Dozvíte se, co je to a kde je psí koryto a poslechnete si vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.

Anna Zagorová dospívává 8 minut před 9. hodinou. To znamená, že za 8 minut nás čekají zprávy, které připravuje kolegyně Petra Pitra. A hned poté nabídneme pořad Mezi nebem a zemí a tím nás provede kolegyně Daniela Pavlíčková. Tak Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Přeji hezký a pohodový víkend, že prší vůbec nevadí, protože voda je potřeba a je jí málo. No a kdybyste chtěli být někde v suchu, přijďte se podívat sem k nám do Českého rozhlasu České Budějovice. Dnes máme otevřené dvoře. Máme den otevřených dveří.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Rusko útočilo na jihu Ukrajiny. Prezident Zelenský slíbil odplatu za čtvrteční útok na Kyjev. Dobrovolníci dneska vyrazí likvidovat invazivní lupinu v Novohradských horách. Návnady s jehlami zranili u kamenného újezdu na Českobudějovicku několik koček. Případ řeší policie. Teploty na jihu Čech se dneska dostanou ke 13 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Ruské střely zasáhly oděskou oblast na Ukrajině. Cílem útoků byla kritická infrastruktura i rezidenční budovy. Na místě jsou dva zranění. Informoval o tom šéf správy oděské oblasti Oleh Kyper.
2: Oděská oblast byla v noci podle úřadů terčem masivního útoku ruských dronů. Na snímcích, které zveřejnil šéf oblasti Oleh Kyper na Telegramu, zasahují hasiči u poničené pětipatrové budovy ve městě Izmail. Dům má poničená okna, fasádu a jeden z bytů hoří. Podle ukrajinské agentury Unian je ve městě asi 20 000 lidí bez elektřiny. Během ruského útoku byl zasažen taky přístav v Oděse. Rusko na jihu Ukrajiny útočilo pár dní po rozsáhlém útoku na Kyjev, při kterém zemřelo více než 20 lidí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský slíbil odplatu. Zelenský taky tvrdí, že Rusko plánuje útoky na rozhodovací centra na Ukrajině, včetně prezidentské kanceláře nebo podzemních bunkrů v Kyjevě. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Den pro Novohradky v Pohoří na Šumavě na Českokrumlovsku dneska přiblíží problémy s invazivní lupinou. Odborníci společně s dobrovolníky v 9:30 vyrazí do okolí odstraňovat nepůvodní rostlinu z přírody. Lupina přímo v Novohradských horách vytlačuje původní druhy a rychle se šíří. Podrobnosti přidává Magdaléna Lučanová z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.
3: Nejdříve tam chceme tak 2-3 hodinky zničit jedno ohnisko mezi kostelem a hřbitovem, kde ji budeme opravdu vylípávat a poté udělat vycházku z botaniky po těch lepších druzích, co tam je opravdu cenného, protože jsou tam horské prvky, chráněné rostliny.
0: Policisti vyšetřují opakované případy týrání zvířat v okolí kamenného újezdu na Českobudějovicku. Neznámý pachatel v okolí obce rozhazuje návnady s jehlami a dalšími ostrými předměty. Na případy týrání je upozornila majitelka dvou zraněných koček. První případ se stal na konci loňského roku. Naposledy musela chovatelka se zraněným zvířetem k veterináři letos v květnu. Ten našel v trávicím traktu zvířete jehly upravené do tvaru ježka. Sport. Čeští hokejisti na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. Dneska ve 20 hodin a 20 minut nastoupí národní tým proti Slovincům. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního duelu zlepšit.
4: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší. Počasí.
0: Obloha na jihu Čech je většinou zatažená, na většině území kraje prší, odpoledne se začne obloha protrhávat a ojediněle se můžou vytvářet i bouřky. Později budou srážky ubývat. Maximální teploty budou mezi 10 a 13 stupni, na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne přechodně zesílí na mírný a foukat bude od severozápadu. Biozátěž zůstává na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor u ledenic na Českobudějovicku, na příjezdu od Slavošovice řeší policie nehodu motorkáře. Nehodu máme i v Písku v Kocínově ulici, tam havarovalo osobní auto. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. Sedlčanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých, byla u toho Daniela Brůhová. Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. Počkejte si na podrobnosti. A pravidelné zamyšlení bude od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Muzikálovou skladbou Teď královnou jsem já jsme zahájili tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejen varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená, je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože je to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených kleneb této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé. Oprava kleneb je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun. Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. Podle náměstka primátora Miroslava Dohnala má být navrhovaná dotace poskytnuta římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pásů, doplnění spínacího systému a sanace porušeného zdiva, včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí. Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. V Příbrami skončila oprava svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Práce vyšly na 4,7 milionu korun, dosavadní asfaltový povrch nahradila žulová dlažba. Na Svatou horu tak opět začaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Příjezdová cesta od Balbínovy ulice byla ve špatném stavu. Dříve se tam pouze opravovaly výmoly. Rekonstrukce začala 24. března. Původně měla trvat do konce května, nakonec se vše ale stihlo dříve. Svatohorský areál s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. Jeho současná podoba pochází ze 17. století, kdy z ní jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. I to jste se od nás dozvěděli dnes tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Trutnovsko. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

0: mučedníků. Podrobnosti o výstavě zjišťoval redaktor Josef Šorfa od autora vystavených exponátů Petra Fercádyho.
1: V rámci mé výstavy se jedná o pozůstatky imaginárních svědců, volné kopie relikviářů z kláštera Plasy a Valcasen. Je to taková jemná detailní barokní práce.
2: Co vás přimělo k tomu, že jste začal sestavovat repliky relikviářů?
1: Já jsem dřív pracoval jako průvodce v klášteře v Plasích u Plzni, kde jsem denně při prohlídkách viděl nádherně ozdobené ostatky a mě zajímalo vyzkoušet si původní barokní práci a trošku ji pojmout moderní technikou.
2: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci, mimochodem i tady v Bečově, dostává.
1: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
2: S jakými materiály pracujete?
1: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuje omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
2: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
1: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 000 hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
2: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
1: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
2: I když tak vypadají.
1: I když tak vypadají, všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře, mým kamarádem malířem Janem Konášem.
2: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
1: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
2: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
1: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
2: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl.

0: Vraťme se teď ještě v magazínu Mezi nebem a zemí k připomínce konce druhé světové války. Ve středočeských Sedlčanech ho oslavili mimo jiné i položením štolprštejnů, kterým říkáme kameny zmizelých. Nově připomínají židovské spoluobčany ze Sedlčan, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežily pouze dvě ženy. Na pietním aktu položení prvních 19 kamenů zmizelých natáčela Daniela Brůhová.
1: Atmosféra pokládání štolprštejnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a jejich pedagogů a také hudbou.

0: Akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že teda ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná a až dorazí ty další kameny zmizelých na podzim tohoto roku, tak bychom je umístili také.
0: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze, naopak.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
2: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Hanka Heřmanová, přežila Osvětim, Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belze.
0: Jenže přišla 50. léta.
2: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová, se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Jak to, že jejich příběh tak dobře znáte?
2: My máme takové rodinné pouto, s Hankou jsme měli, ona už nežije, ale ona má syna v Izraeli a dceru. Kupříkladu syn má 5 dětí, dcera má 2, takže Heřmanovi žijou dál a je to nádhera.
0: Lidé ze smíšených manželství měli v Sedlčanech větší štěstí. Přežili všichni.
2: Kupříkladu můj praděda Eduard Bloch přežil jenom díky tomu, že jedna paní vzala si ho, aby měl také smíšené manželství, jinak by nepřežil.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnili i starosta Sedlčan Ivan Janeček, senátor Petr Štěpánek a také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, dvě přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
3: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Někde to bylo pár procent a někde to nebylo vůbec nikdo.
0: Dala by se srovnat dnešní doba s tou válečnou?
3: Naštěstí u nás v podstatě ta doba není zatím podobná. U nás se máme v podstatě dobře. Si myslím, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země. To je vidět i na množství izraelských turistů. Takže si můžeme dneska říkat, že se máme velice dobře. A myslím, že by se to mělo zdůrazňovat. Máme se dobře. Samozřejmě jsou výjimky, ale ve srovnání s tou dobou, která byla tenkrát, kdy nebylo ani jídlo, a někteří byli odvážení a zavražděni, tak to se nedá srovnat.
0: Kde je hranice, na kterou bychom si měli dát pozor?
3: Je to otázka té nenávisti a netolerance. V podstatě to je strašná nemoc, a která se může šířit a když dosáhne nějakého rozměru, tak možná už potom není obrana.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ráda bych se dnes s vámi, vážení a milí posluchači, podělila o skvělou zkušenost, kterou jsem udělala se špunty do uší. Taková obyčejná malá věcička. V celofánovém sáčku jsem je dostala v loni na palubě letadla přes Atlantik. Dokonce i v některých knihovnách a studovnách vám je věnují zadarmo. Nejen k dobrému spánku člověk ticho potřebuje. Příliš mnoho věmů, podnětů, hlasů, naléhavých zpráv, úkolů, vlastních myšlenek a nápadů. Už jste se někdy ztratili v takovém labirintu? Mně se to stalo na začátku letošního roku. Hluk se mi dostal doslova pod kůži a já měla z přepracování pocit, že jak v hubě mě obluda kravál žvíká zaživa. Ta úleva, když se pak jednoho rána rozhostilo ticho. Přišlo jako letní déšť, rozlilo se jako teplá voda hlubokými rozpukanými brázdami. A proto jsem si pořídila ty špunty do uší. To vám je úplný zázrak. Můžete díky nim takřka kdykoliv vstoupit do ticha. Křesťané už po staletí cíleně užívají k upevnění, vnitřní obnově nebo prohloubení duchovního života takzvané silencium. Některé řeholní řády vyhradily mlčení silenciu větší či menší část dne. Ticho je prostor. Prostor hlubokého soustředění, modlitby a vnitřního usebrání. Takové ticho není trapné, ani rozpačité nebo tíživé. Naopak jiskří. Otevírá prostor. Kdysi jsem se ticha bála. Bála jsem se prázdnoty a samoty, po kterých se v mém nitru začaly otevírat skříně s kostlivci. Jako přízraky, otázky, které jsem si nechtěla položit. Jako duchové strachy, které byly vykázány do temnot. Výčitky, které chtějí být zapomenuty. Jako bubáci, hrozby, před kterými zavírám oči. Kostlivci ale sílí, čím déle jsou zavřeni ve skříni. Na slunečním světle se mohou začít drolit. Ticho, které může sílit jako řeka, nakonec ostatky kostlivců přemůže a odnese. Myslím, že každý hluk, křik i ševelení skrývá ticho. Ticho je všudy přítomné, bez konce a věčné. Když se ho přestaneme bát, získá hloubku a krásu. Impresionistický malíř Claude Monet údajně kdesi řekl nebo napsal, že to, co drží jeho srdce nahoře, je barevné ticho. Jeho Monetovo ticho bylo barevné. Všichni nevidíme ticho v barvách. Já mám spíš pocit, že v tichu jiskří čas. Že ticho dá zazářit hlubině, hlubině tajemství, hlubině, která skrývá studnu života. V jistém slova smyslu se domnívám, že Bůh je ticho. Hluboké, krásné a jiskřící ticho. Pokojné a plné velkých tajemství života. Vážení a milí posluchači, ať už se špunty do uší nebo bez nich, přeji vám jiskřící pokojné ostrovy ticha, které vás posílí v dobrém.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Začíná den otevřených dveří Českého rozhlasu České Budějovice. Rodiny v nouzi se často vrací do nevýhodných podmínek ubytoven nebo azylových domů, varují předtím neziskovky. Vystoupení dětí připomenou dneska kulaté výročí od založení školky v Bavorově na Strakonicku. Oblačnost na jihu Čech se bude odpoledne protrhávat. Teploty vystoupí ke 13 stupňům. Pohodové dopoledne vám přeje Petra Pitra. Studia Českobudějovického rozhlasu se dneska otevírají návštěvníkům. Den otevřených dveří, který je od 10 do 16 hodin, jim ukáže bohatý archiv i rozhlasovou práci. Podrobnosti má naše reportérka Eva Dubská-Petrová.
2: Přízemí budovy už zaplnily desítky prvních návštěvníků. Míří tu kolem mě do studiového sálu, kde program za okamžik zahájí bluegrassová kapela Jelly Boys. Za několik minut zároveň začnou i první komentované prohlídky. Rozhlasáci při nich zájemců ukážou vysílací studia, střižnu zvuku i archiv nahrávek. Z Českých Budějovic Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
0: Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že děti, které vyrůstaly třeba v azylových domech, se často do těchto nevyhovujících podmínek vrací s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci, hlavně co se týče dostupného bydlení. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociální pracovnice Kateřina Dosoudilová.
3: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
0: Podle platformy pro sociální bydlení je v bytové nouzi přes 60 tisíc dětí. Mateřská škola v Bavorově na Strakonicku dneska oslaví 90. výročí od založení. Rodiny s dětmi se na místě dozví podrobnosti k plánovanému projektu technické školky, které rozvíjí manuální zručnost předškoláků. Program slavnosti popsala ředitelka školy Marie Jandová.
4: Čekají na vás tvořivé dílničky pro děti, malování na obličej, zaplétání copánků a třeba i prodejní stánek. Po celou dobu konání akce bude k dispozici catering a k poslechu bude hrát kapela The Butterfly Effect.
0: Oslavy se budou konat v hospodářské budově Panského domu od 14 hodin.
1: Počasí.
0: Jih Čech je většinou zatažený s deštěm, odpoledne se začne oblačnost protrhávat a ojediněle se můžou vytvářet i bouřky. Později budou srážky ubývat. Maximální teploty budou dneska mezi 10 a 13 stupni, na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne přechodně zesílí na mírný a foukat bude od severozápadu. Biozátěž je nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 105 u Hluboké nad Vltavou, havarovalo tam osobní auto a další nehoda osobního auta je v Písku v Kocínově ulici. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii, mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky a aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnin. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po třech týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete jak sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná,

0: poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
1: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí?
0: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů. Ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp. A tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaký kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít. A může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
2: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů. Přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét. No. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fléta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom natyčí taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď švihnete na stůl. Stalo se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Zahrádkářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.
2: Je 11 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Monitorovací vůz pomohl táborské radnici zvýšit příjmy z parkování o 30%. Návnady s jehlami zranili u kamenného újezdu na Českobudějovicku několik koček. Případ řeší policie. Pro firmy jsou často jako brigádníci vhodnější seniori než studenti. Teploty budou dneska na jihu Čech kolem 11, na horách kolem 7 stupňů. Příjemné sobotní dopoledne vám přeje Petra Pitra. Příjmy z parkovného v centru Tábora se za poslední rok navýšily přibližně o 30%. Loni město získalo 24 milionů korun. Podle zástupců města je to hlavně díky používání monitorovacího auta. Řidiči v centru přesto dál překračují vyhrazené doby parkování, dodává táborský místostarosta Martin Mareda z Pirátů.
4: Zjišťujeme i během nějakých kontrolních jízd, které neskenují jako represivně, ale spíše monitorují, tak pořád ty místa rezidentní jsou zneužívány řidiči, kteří nemají to rezidentní oprávnění. To znamená, že budeme v těch kontrolách pořád pokračovat i možná intenzivněji.
3: Policisti z Boršova nad Vltavou vyšetřují opakované případy týrání zvířat v okolí kamenného újezdu na Českobudějovicku. Neznámý pachatel v okolí obce rozhazuje návnady s jehlami a dalšími ostrými předměty. Na případy týrání je upozornila majitelka dvou zraněných koček. První případ se odehrál na konci loňského roku. Naposledy musela chovatelka se zraněným zvířetem k veterináři letos v květnu. Ten v jeho trávicím traktu našel jehly upravené do tvaru ježka. Nabídka letních brigád se často nesetkává s poptávkou. Zatímco studenti vyhledávají hlavně práci pod střechou a ideálně v kancelářích, firmy nejvíc potřebují brigádníky na venkovní práce, třeba na stavbách. Českému rozhlasu to řekl Radovan Burkovič z Asociace pracovních agentur. Podle něj je nejvíc často pro firmy výhodnější místo studentů přijmout například seniory.
5: U těch seniorů firmy vnímají to, že jsou pro ně výhodnější v tom, že mají čas celoročně, dokáží si s ním velice dobře hospodařit a hlavně mají perfektní návyky pracovní. To znamená, chodí do té práce, v té práci odevzdávají to, co se po nich chce a mnohdy mají ten benefit, který mladí nemůžou ani mít, to znamená zkušenosti.
1: Počasí.
3: Jih Čech je většinou zatažený s deštěm, odpoledne se začne oblačnost protrhávat a ojediněle se můžou vytvářet i bouřky. Později budou srážky ubývat. Maximální teploty budou dneska mezi 10 a 13 stupni, na horách naměří od 6 do 9 stupňů. Vítr je slabý, odpoledne přechodně zesílí na mírný a foukat bude od severozápadu. Biozátěž je nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Na nehodu pozor v Milevsku v Hůrecké ulici havarovalo nákladní auto. Projíždějte tudy opatrně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Chcete se podívat do vesmíru i tehdy, když je zataženo? Vyrazte do Hlinska. Právě odtud pro vás v neděli večer odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Místní hvězdárna totiž nabízí nejen pozorování skutečné oblohy, ale i moderní planetárium, kde vás vesmír obklopí ze všech stran. Uvidíte planety, hvězdy i celé galaxie tak, jak byste je pouhým okem nikdy nespatřili. Nalaďte si pořad Sedmikrásky na nebi z Hvězdárny v Hlinsku. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Kuchařské čarování Petra Stupky.
6: Dobrý den, dobrou chuť a také dobrou mysl vám přeje nejenom k poslechu pravidelné porce kuchařských čar a kouzel, kuchařský čaroděj Petr Stupka. Dnešní nabídka servírovaná na vlnách rádia našeho kraje je vpravdě jarní, křehounká a lehká. V hlavní roli totiž bude vystupovat křehká listová zelenina, upravená do podoby nejrůznějších salátů. A pochopitelně přijde na pořad také celá řada různých zálivek a kombinací surovin, které dají tomu kterému salátu charakter. Na závěr nebude chybět tradiční kuchařský kalendář. A k tomu všemu salátovému i na salátovému čarování mějte dobrý poslech a pohodu.
7: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Když se řekne salát, třeba hlávkový salát, tak samozřejmě každého z nás napadne taková ta klasická česká zálivka, která má sladko-kyselý charakter. Když jsem ve Francii připravoval prezentaci české kuchyně, tak právě to ochucení sladko-kyselé bylo pro mnohé Francouze příjemným překvapením. Ne, že by takový salát asi vyznávali na pořád, ale je to příjemně překvapilo. A k tomu jsem si uvařil můj oblíbený lekvár, jak tomu říkám. Dám do rendlíku stejné množství cukru a octa a trochu soli a to je v podstatě všechno a všechno to převařím. A vznikne mi vlastně takový velmi silný sladkokyselý koncentrát, který pak už stačí případně trošku naředit. A nebo jenom nakapat, nastříknout na ten který salát a doplnit to vše nějakou kapkou ušlechtilého oleje. No a je salát na český způsob hotový. Takže to je taková první moje rada nebo první fígl, který vám mohu doporučit, protože ten svařený koncentrát cukru a octa s troškou soli se nebude kazit. Já si ho vždycky uvařím, mám ho v takové té stříkací nádobě a potom kdykoliv sahnu, mám ho po ruce a přichutím si, ať už to budou řetkvičky nebo už zmiňovaný hlávkový salát nebo jiné lupínky nebo jejich kombinace. Takže to je první takový dressing, který mám velice rád. A samozřejmě nebyl bych to já, abych nenamíchal třeba tadyhle ten základ, ten koncentrovaný sladkokyselý základ, třeba do kysané smetany a přidal potom docela slušnou porci posekané petrželky nebo jiných bylinek, zvláště pak pažitku vyznávám s troškou libečku a vznikne zase úžasná zálivka na salát, kterou, když doplníte rozpečeným špekem, tak možná stejně jako já si v tu chvíli vzpomenete na svého dědu nebo babičku a na prázdninách saláty, které jsme s tímto ochucením konzumovali. No ale pojďme ke klasice. Speciální francouzský dressing má několik možností, jak ho upravit nadále. Ve Francii jsem se totiž naučil fígl a trik, který už jsem v kuchařském čarování mnohokrát zmiňoval. A ten trik spočívá v tom, že jemně nakrájená šalotka nebo i naše běžně používaná cibule se špetkou mořské soli, to Francouzi zdůrazňují, ale nutné to není, dají do misky, přidá se olivový olej a to všechno se přibližně čtvrt hodinku průběžně nebo po krátkých přestávkách promíchává, bo přímo ideální je vzít metličku a metličkou to prošlehnout. Cibule pustí svoji šťávu díky soli, pustí do toho oleje, takže se všechno smíchá na takovou trošku zakalenou emulzi a ta cibule změkne. A v tom salátu potom už nebudete mít vlastně pocit, že koušete do cibule, i když jí v tom salátu může být poměrně velké množství. Takže důležitá věc, tu cibuli osolit a s olejem promíchat, aby pustila šťávu. A potom už stačí, ve Francii to udělají tak, že přidají vinný ocet a zase to jenom promíchají, prošlehají, aby se to pěkně spojilo do takové celistvé emulze a mají takovouhle přípravu na saláty. Cukr nedávají, případně můžete přidat třeba 2 lžíce medu. Tento příliš neosladí, ale jakoby zjemní a uhladí celou chuť toho dressingu. A potom bylo na tom, jaký salát se dohotovuje, tak třeba když to byl salát k mořským rybám, tak se do toho dressingu přidávalo trochu bílého vína, přidávala se třeba cibulová nať a trošku citronové šťávy. A zase se to promíchalo a už byla trochu jiná variace toho kterého salátu. Takže to je zajímavé, když přidáte i k tomu octu citronovou šťávu, zvýrazní se trošku kyselost, ale přitom je to kyselost jemná. A zase, jak už jsem zmiňoval, když přisladíte medem, zase se to lehce zjemní. Můžete pochopitelně přidat i nějaký jiný sirup nebo třtinový cukr, to záleží na vaší chuti. A zpravidla se tento dressing ještě doplňoval pepřem, který se pomlel, případně do některého salátu můžete přidat i trošku sušeného čili, jak je prostě libo. A potom další vlastně celá škála dressingů se dá vytvořit jenom přidáním, dochucením hořčicí. Když to bude dijonská, bude to kyselejší a ostřejší ten dressing. Když použijete hrubozrnnou hořčici, tak zase naopak bude tam kyselost zvýšená pochopitelně, protože hořčice má charakter na kyslý nebo přímo kyselý, ale ty jednotlivá semínka té hořčice v tom salátu budou potom křupavá při té konzumaci a dodej tomu opravdu zajímavou kořenitou chuť. Pochopitelně můžete použít medovou hořčici nebo nějakou stejkovou, ve které je drcený pepř a podobně. A tato výrazná zálivka, která je samozřejmě díky tomu obsahu cibule i ty cibulové šťávy velice zdravá, snese třeba i kysanou smetanu nebo trochu hustého smetanového jogurtu. To všechno samozřejmě uhladí, je zjemný a je to výborné. A Francouzi ty pochopitelně používají crème fraîche, což je v podstatě velice hustá kysaná smetana. Ale můžete zkusit přidat i naše pomazánkové, v uvozovkách máslo, nebo přidat přírodní smetanový sýr a do zálivky ho prostě zašlehat. A v tu chvíli ten salát, ať už bude takový či onaký, získá právě zaprvé na plné chuti to ochucení, trochu oblepí ten salát, takže se ten salát stane i vydatnější. A když už jsem u těch základů, tak bych přidal ještě italskou variantu, kterou rád dělám. A tam je to totiž tak, že spolu s tou cibulí a olejem nedávám sůl, ale posekám 2-3 ančovičky. Ty jsou přirozeně slané, takže už není třeba ten dressing dál osolit. A když mám prošlehanou tu cibuli s těmi ančovičkami a olejem pochopitelně, tak už přidám jenom lžíci kysané smetany a protlaku a ještě všechno okyselím pochopitelně balzamikovým octem, protože ten je pro tu italskou kuchyni také typický. Tak to bychom měli ty základy. A nadstavbu tu si nechám po písničce. Mám pro vás totiž několik úplně horkých novinek na salátové dressingy.

V dnešním kuchařském čarování připravujeme především křehké jarní saláty. Nicméně drezinky, o kterých je řeč, lze využít i přípravě třeba těstovinových salátů nebo rýžového salátu a podobně. A zrovna ta zálivka, o které teď budu mluvit, se k rýži nebo rýžovým nudlím velice dobře hodí, protože má původ asijský. A stačí, když budete mít doma sladkou čili omáčku, citron, trošku oleje pochopitelně a případně máte-li chuť, může tam být i česnek. Možná tuhle tu omáčku nebo zálivku znáte z některých asijských restaurací, ale já ji připravuji tak, že neředím tu sladkou čili omáčku, jenom do ní přidám citronovou šťávu, zamíchám, přímo zašlehám nějaký dobrý olej, můžete vzít i sezamový olej, pokud máte k dispozici, ale může to být pochopitelně i běžný kvalitní olivový olej. To všechno jenom promíchám a pak stačí mít třeba teď křehký hlávkový salát, oloupané a překrájené mandarinky nebo i jiné ovoce a všechno to s tou sladkou čili omáčku, která je vylepšená citronem a olejem, případně česnekem protlačeným, všechno to jenom promícháte. A je z toho opravdu zajímavá kombinace. Ještě vydatnější a zajímavější je, když uděláte omáčku nebo drezink, který se jmenuje někde v Asii, mu říkají gado gado. A základem jsou arašídy. Běžné arašídy, které můžete pražené solené koupit v nějakém pytlíčku. Nasypete je do mixéru, přidáte kokosové mléko nebo běžné mléko a všechno to rozmixujete a ochutíte rýžovým octem nebo citrony nebo limetkami, tedy myslím vymáčknutou šťávou z tohoto ovoce. A zase přidejte sezamový olej, ten je pro tu Asii typický a vznikne vám opravdu zajímavý, zvláštní drezink, který se hodí třeba i na spařenou kořenovou zeleninu, nejenom tedy na ty lupínky, o které nám teď na jaře jde především. Také jsem připravoval pikantní drezink, přímo mu říkám pikanto, a ten je z toho, že dáte dižonskou hořčici, k ní přidáte jemně nastrouhané sladkokyselé naše okurky, případně můžete dát i máte-li k dispozici sardelku, jinak je to třeba malinko osolit a můžete k tomu dát i jemně nakrájenou cibulovou náč nebo jarní cibulku. A když to promícháte, tak opravdu z toho vznikne velice zajímavý ochucovací dressing, který se hodí třeba i právě na už zmiňovaný těstovinový salát. Pro hlávkový salát, ten nejkřehčí, který si člověk donese třeba ze skleníku teď domů na stůl, tak dělám teď na jaře velice rád zálivku citronovou s medem, kdy do oleje zašlehám nejprve citronovou šťávu a nakonec přidám med. A to všechno je v poměru, že jsou 3 díly oleje, 1 díl té citronové šťávy a 2 díly medu. Všechno, když to krásně promícháte, tak nebudete věřit, že tenhle ten dressing opravdu je úplně úžasný na právě vyrostlý a čerstvý hlávkový salát. Ale nejenom na něj. Další moje oblíbené posilnění dressingu, ať už to bude na základě té francouzské cibulové směsi, o které už byla řeč, nebo to bude klasický český, tak ten dressing krásně doplníte vařeným vajíčkem. Ale já to dělám tak, že žloutek nastrouhám najemno a rozmixuju nebo rozšlehám do toho dressingu a bílky nakrájím na malé kousky a hodím je do toho salátu. Oni tam pěkně ty bílky vypadají a samozřejmě snadno se s tím salátem skonzumují. A když to doplníte už zmiňovanou, rozpečenou slaninou, ať už bude nakrájená na kostičky či nudličky, tak ten salát najednou už není nějaký doplněk pokrmu, ale ten salát může být celou večeří, třeba s opečeným chlebem nebo toastem. Když už jsem přišel na to doplňování salátu, tak mám pro vás několik mých oblíbených fíglů. Když si připravíte třeba křupavý chléb, může být slaninový, může být přichucený právě posekanou ančovičkou, anebo jenom upečete topinku na sucho, postrouháte ji stroužkem česneku a potom nakrájíte na kostičky. Díky tomu ten salát zase obohatíte o další výbornou chuť.
Dalším doplněním na křupavo do salátu je speciální strouhanka, taková drobenka, kdy nastrouhám sýr, ideálně parmazán, promíchám ho se strouhankou a přidám i klidně koření a tuhle tu droboť nasypu na pečicí papír a dám to do trouby upect. Trvá to chviličku a ono vám vlastně ten parmazán se roztéká, pohltí do sebe tu strouhanku a vy potom na tom pečicím papíře máte slepenou takovou placku parmazánovou nebo drobenkovou. A když ji trošku rozbijete a přihodíte na ten který salát, tak zase ten salát najednou bude úplně nový. O slaninových chrupičkách a křupičkách už jsem mluvil, protože ty dosáhnete docela snadno jenom rozpečením na pánvi nějaké takovéhle dobré slaniny. A tu křupavou variantu doplnění salátu můžete ještě zkrášlit praženými, drcenými nebo sekanými ořechy, případně nějakými dalšími semínky. A super pomocník na všechny druhy salátů je také bylinkové pesto, ale o něm si povíme až po písničce.

Posloucháte Kuchařské čarování a teď mám super pomocníka při přípravě salátu a ten pomocník se nazývá bylinkové pesto. Ne, nemusíte se bát, že vám budu radit, abyste dělali klasické pesto alla genovese, kdy se dává bazalka, piniové oříšky, česnek, parmazán a to vše se s olejem rozmixuje. To je přece jenom složitější receptura a také nákladnější. Ale věřte mi, že naše obyčejná, ať už hladkolistá nebo kudrnka petrželka, je také pokladem. A samozřejmě, když ji nasekáte a dáte do salátu, tak v něm bude přece jenom taková tvrdá, až neskousnutelná, bude ve něm trošku jakoby vadit. Ale když tu petrželku, samozřejmě čistou, omytou a okapanou, dáte do mixéru spolu s olivovým olejem a řekněme půl stroužkem česneku a troškou soli a všechno to rozmixujete na hladkou pastu, tedy bylinkové pesto, petrželkové v tomto případě, tak máte několik dnů nebo týden v lednici ten poklad. Potom už stačí jenom přidat, protože máte olej, máte tam bylinku, máte tam trošku česneku, máte tam sůl, tak stačí přidat jenom trošku octa. Tak to třeba dělají běžně ve Španělsku s jakoukoliv zeleninou. A máte dressing, který ochutí ten, který lupínek nebo salát. Takže pesto nemusí být ausgerechnet s oříšky a parmazánem, tak jak často slýchám. I když to klasické italské je dobré, co si budem povídat. Ale tehle ten bylinkový olej, když to řeknu českým názvem, velice rád připravuji. A může být třeba teď ještě se dá sklidit nebo najít v lese nekvetoucí medvědí česnek a opět nemusíte přidávat už do toho pesta česnek, ale jenom olej, trochu soli a rozmixovat. A zase máte připravené pesto, které nejenom na saláty, ale třeba na uvařené brambory nebo cokoliv dalšího na vašem talíři, včetně polévky, může báječně ochutit a dochutit. A samozřejmě, až bude bazalka čerstvá, tak není problém udělat i samotné bazalkové pesto a dál třeba i majoránkové, nebo běžně se v restauracích můžete setkat s pestem, které je rozmixované z rukoly, ale ke všem těm zeleným bylinkám je dobré přidat, kromě soli, také trošku česneku. Někdy to může být, jak říkám, půl stroužku, někdy i víc. A takovéhle pesto se hodí jako pomocník na každý. Ať už si vymyslíte, jestli ten salát bude zrovna jenom rukolový a špenátový, anebo to bude mix, včetně nějaké nahořklé čekanky. To bychom měli takový základ. A mě to nedá, abych nepřidal něco na téma listová zelenina. Něco z mé kuchařské apatiky. Když se podívám do moudré knihy, která pojednává o tom, co je pro naše tělo dobré a ještě lepší, tak pod heslem listová zelenina, všeobecné body, které tady jsou napsány, přináší našemu tělu vitalitu a celkové osvěžení. Chrání naše buňky proti volným radikálům, snižuje hladinu škodlivého cholesterolu v krvi, uklidňuje naši nervovou soustavu a zlepšuje i naše soustředění a úspěšně likviduje napětí a stres. Takže prostě úplný kouzelník v pravém slova smyslu. Ano, listová zelenina a jaro to prostě patří k sobě. Ano, když se řekne listová zelenina, tak si asi představíme hlávkový salát, možná špenát, ideálně baby špenát, což jsou takové ty první jarní listy špenátu, ale dají se běžně koupit i během celého roku. A jsou to listy, které jsou hladké, okrouhlé a ty je možno konzumovat i bez tepelné úpravy právě do různých salátů. Ale já mám rád, když se ten salát stane takovým mixovaným, že v něm jsou i takové nahořklé tóny, které třeba dodají čekanky nebo ty čekankové puky. Ať už jsou červené nebo do zelena.

takové malé podobě a myslím si, že zase je takový silnější, hutnější v chuti než ten klasický tradiční hlávkový salát, ať už je zabarvený nebo je to nějaký dubáček. Štěrbák, ten se u nás v našich krajích z té listové zeleniny často nevyskytuje, má nahořklé listy a v Itálii třeba mají několik jeho druhů a i takový ten bělený a ta hořkost je opravdu velice zajímavá a třeba s hořčicovým drezinkem mě to osobně velice chutná. Takže to bychom tak zhruba probrali listovou zeleninu, která patří k jaru, ale nezapomeňte i na takové drobné lístky, jako je potočnice, polníček, výhonky, hrachu, řetkviček a podobně. To všechno patří do listové zeleniny, té nejčerstvější, nejkřehčí a také velice zdravé, jak bylo řečeno před chviličkou. Teď si dejme muziku a po muzice ještě malý takový salátový nápadník, který už nebude jenom z listové zeleniny.

Nevím, jak budete chápat, když řeknu k našemu salátovému tématu rýže, bulgur, pohanka, kroupy, případně i nahý oves či jiná zrnka předem nabobtnaná a potom uvařená. A když je smícháte s jakýmkoliv salátem nebo

0: přidáte do jakéhokoliv salátu, tak ho posílíte. Věřte mi, jenom je důležitá jedna věc. Je třeba při vaření těch zrníček dobře tu vodu ochutit. Můžete je vařit v zeleninovém vývaru přímo, anebo přidat bylinkovou sůl, případně i jiné příchutě, tak jak je máte rádi, aby ta semínka, když je přidáváte do salátu, měly svoji specifickou chuť a ten salát potom chuťově jakoby nevyžírali, jak říkám lidově, kuchařsky. A tohleto pravidlo platí třeba i pro vařené těstoviny. Představte si jakýkoliv listový salát a do něj přidáte vařenou nebo spařenou pohanku, dochucenou výrazně bylinkami nebo před chvílí zmiňovaným bylinkovým pestem. Ten salát najednou zhutní, stane se vydatnější a nahradí bohatou krásnou večeři. A když k tomu ještě uděláte vaječnou omeletku, kterou nakrájíte na nudle a přidáte je do toho salátu, tak ten salát bude báječně vypadat i chutnat a bude, jak už jsem zmínil, samostatnou večeří. Takže to je takový první nápad pro saláty všeobecné. A když si představíte takové caciky, což jsou vlastně okurky doplněné chutí kopru, česneku, já přidávám do caciku rád jogurt a můžete tam samozřejmě dát i další různé koření a je to vlastně všechno s tím jogurtem spojené, tak ono to je něco mezi polévkou a salátem. A když právě do toho byste přidali třeba uvařenou nebo dušenou rýži nebo kroupy, stačí takové ty perličky, ty jemné kroupy, tak najednou je z toho opravdu chutná, vydatná pomazánka salátového typu, chcete-li. A takto bych mohl pokračovat dál a dál. A když k tomu ještě přidáme nějaký sýr, ať už to bude sýr grilovaný, anebo to bude takový ten tvaroh, který je ne úplně tvrdý tvaroh, ale já mu říkám krupičkový tvaroh nebo hrudkový tvaroh, tak ten, když se dobře ochutí, stačí ho pokapat olejem, octem, malinko opepřit a přidat do salátu, tak je to zase výborná věc. No a pochopitelně možná vás už napadla italská tradiční mozzarella, která když se natrhá do takového listového salátu, tak tomu také přidá svoje. Mám ještě jeden fígl, ten nazývám všeobecně pečený salát anebo také pečený dressing. Záleží na vás, na jaké kousky to nakrájíte. Když ta cibule, papriky, cuketa bude nakrájena na drobné kostičky, dáte ji na pánev anebo na plech do trouby, malinko ji zastříknete olejem, osolíte, případně můžete přidat i trošku cukru a necháte to z prutka upéct v troubě. Tak vám vznikne základ pro zajímavý dressing, potom stačí přidat trošku octa a je to. A můžete tím ochutit jak rajčata, tak okurky, tak listový salát, anebo i sýrový salát. Tím, že se ta zelenina opeče, to znamená cibule, paprika, cuketa, představte si to, když se tohle všechno opeče, tak opravdu tomu dressingu nebo salátu to dá samostatnou chuť. Nebo ten pečený salát může být nakrájený na větší kousky a na nějakém tále na grilu anebo na pánvi. Když tu zeleninu opečete, tak pak zase stačí už přidat nějaký dressing a v tu chvíli máte skvělý salát. Já myslím, že už jsme salátu měli až, nicméně ještě tady mám poslední, který je typický pro Toskánsko. Zpravidla mu říkají panzanella a je to chlebový salát. Ale možná si to nedovedete představit. Nicméně představte si kostičky, většinou staršího chleba. Italové mají ten chléb bílý. Takže řekněme, může to být starší rohlík nebo nějaké jiné pečivo, bagetka, které ty kostičky opečete v troubě do křupava, pěkně na sucho. A potom přidáte olivový olej, zastříknete to octem a přidáte to, co zrovna v té době v sezóně je. To znamená, v zimním období by to byly kapary, sušená rajčata, olivy a třeba i kyselé ryby. A to všechno se promíchá s tím křupavým chlebem, nechá chviličku proležet, tak aby ten chleb byl trošku navlhlý, ale i ještě pořád křupavý. A to je ten správný okamžik, kdy ten salát má přijít na stůl. Takže teď na jaře by se ten křupavý chléb opečený přidával k běžnému listovému salátu a v létě do rajčatového nebo z opečených paprik či opečené cibule a tak dál. A neměla by v něm chybět bazalka, petržel, česnek, případně ta ančovička, olivový olej, prostě to, co je italského. A samozřejmě vinný ocet nebo aceto balsamico originale. To už nechám na vás. Tak další salátování si necháme, myslím si, na dobu letní, ale hned po písničce mám pro vás takzvaný trojnásobný kuchařský kalendář.
1: Kuchařský kalendář.
0: Možná se ptáte, proč trojnásobný. Já totiž mám ke každému heslu tři různé varianty, jak bych je mohl připravit. To první téma je pstruh. Případně to může být i siven, prostě nějaká takováhle pěkná rybička. Já mám teď ve své nejnovější knížce kuchařského čarování recept na takzvaného mandlového pstruha. A ten pstruh se dopéká, nejprve se upeče na pánvi a potom se dopéká v troubě, přičemž se posype mandlemi a přelívá trošku medu. Ale můžete udělat pstruha cibuláře, což je můj oblíbený recept, kdy vlastně opeču cibuli, slaninu, případně i trochu česneku a touto směsí toho pstruha uvnitř naplním a pak ho dám do trouby na plech a v celku ho peču. A nebo to může být pstruh nebo filátko z toho sivena, upravené přírodně jenom na přepuštěném másle, do kterého se nakonec do toho výpeku zastříkne citronová šťáva, nalije trocha smetany a vznikne taková jemná citronová omáčka, která k té rybě krásně ladí. Další tip je polévka, ale pozor, mám rád na jaře podmáslovou polévku. To znamená, že se do té polévky na bázi zeleninového vývaru nakonec přidává podmáslí, případně v tom podmáslí jsou rošlehaná vajíčka syrová a všechno se to v té polévce nakonec zcukne. Opět do této polévky patří listy všeho druhu, ale jedl jsem jednou, bylo to na Slovensku, vaječnou salátovou polévku a právě byla připravená tak, jak jsem říkal, že vlastně se nakrájel hlávkový salát, který se na másle malilinko podusil a potom se na to přidala vajíčka a nakonec se to zalilo silným, dobrým, myslím, že to byl hovězí vývar. A byla to opravdu zvláštní a výborná polévka. A nebo můžete udělat z jakéhokoliv listí, třeba špenátového, nebo spařených kopřiv, ale ty mladé kopřivy už teď tolik k mání nejsou, tak můžete udělat polévku a la špenátová, pěkně rozmixovaná do hladka a doplněná třeba opečenými bramborami. Další typ je valašský pohankový prejt. Já ho dělám z semletých jater nebo posekaných jater, která se podusí na cibulce a potom se do toho namíchá pohanka, přidá se do toho samozřejmě sůl, pepř, česnek, majoránka, všechno se to dá do pekáčku a zapeče. Také se dělával kdysi dávno kroupový jaterník, kdy to zase byly uvařené krupky a do toho přišly játra, cibule opečená, případně i slanina. A nebo udělej to šoulet, hrach a kroupy a do toho nějaké klobásky a také to bude dobrota. Další trojnásobný tip je na prvním místě nadepsán telecí máslový řízek. To je taková nostalgie na doby, kdy jsem se učil a kdy jednou za čas bylo telecí. A tak se takové ty kvalitní odřezky nechaly semlely. Do té mletiny se přidávalo rozpuštěné máslo, jemné bylinky a takto se potom dělal telecí máslový sekaný řízek. A byla to velká dobrota, protože se navrch dávalo ještě bylinkové máslo. A když nebudete mít zrovna telecí maso, tak klidně vemte drůbeží a přidejte sýr a udělejte takový holandský z drůbežího. A nebo může být holandský řízek klasický z mleté směsi masa. No a do trojice všeho dobrého v každém heslu mám tříbarevný koláč. Nebo můžete udělat přímo dort, určitě ho znáte. Je tam kakaová vrstva, piškotová vrstva a tvarohová vrstva. Takže je to potom takové tmavé, bílé a žlutavé. A je to výborné. já dávám velmi rád ještě jednu vrstvu a to jsou povidla. Tak to vyzkoušejte. No a italské noky, případně nějaké jiné těstoviny domácí, můžete doplnit úplně snadno sírovou omáčkou a je oběd hotový za chviličku. A nebo mám rád tyrolskou, to je z gorgonzoly a s rozpečenou slaninou udělaná omáčka. Případně může to být i piemontese, což je omáčka, kterou připravíte úplně snadno, jenom, že se smíchá trochu smetany, rajského protlaku a do toho všeho přijde nastrouhaný parmazán. A když to zavaříte, tak ten parmazán to zahustí a je to hotové. No a poslední tip je téma jednoduché kachní prsa. Já mám rád, když se udělají kachní prsa, která se sprutka pečou, pak se zvolna dopékají, takže jsou růžová, když se potom krájí na plátky. A po japonském způsobu, to je způsob teriyaki, se přelévají teriyaki omáčkou a praženým sezamem. A stejně tak mám rád kachní prsa, která nejprve ve váku uvařím tou metodou sous vide, a následně je sprutka jenom opékám a zase je třeba je doplnit nějakou omáčkou, nějakým sosem, to už je na vás, jestli to bude studená omáčka, nějaký dip, anebo nějaká třeba ze svařeného červeného vína. A třetí tip na kachnu, no tak klasické upečení kachny také není k zahození, jenom s kmínem a solí, co říkáte. Tak to by bylo asi pro tentokrát úplně všechno. Ať jsou vaše květnové dny ozdobené radostí, okořeněné smíchem a ať je třeba pohladí člověčí laskavost. Tak s tímhle přáním se s vámi loučí Michal Kolář, který jako vždy vládnul zvukům a Petr Stupka, který mluvil do mikrofonu. Krásné dny!

0: nedělním Vltavínu zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy s malým, ale i velkým M na začátku. Dozvíte se, co je to a kde je psí koryto a poslechnete si vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech vypravili do rodiště Mikoláše Alše v Miroticích na Písecku. Nedaleko kostela svatého Jiljí stojí zděná zvonice z roku 1670, která patří k nejhodnotnějším českým barokním zvonicím. V současnosti se v ní nachází tři zvony, které jsme si představili v minulých dnech. Dnes odvysíláme historickou nahrávku souzvuku tří zvonů laděných v hlavních tónech Fis 1, A1, H1, jaký roku 1941 zaznamenal Český rozhlas pro potřeby oblíbeného kulturně vlastivědného cyklu Zvony mého kraje. Zvony svatý Jiljí, svatý Václav a svatý Prokop, ulité slévárnou Buřil a Rys v Kuklenách u Hradce Králové roku 1927 padly na jaře 1942 za oběť německé válečné rekvizici. Tento unikátní zvukový snímek z archivu Českého rozhlasu v Praze je tak jediným svědectvím, jak tři mirotické zvony, laděné v motivu Te Deum, zněly před válkou. Dobré poledne.

0: Odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Lidi si dneska prohlíží studia Českobudějovického rozhlasu. Je den otevřených dveří. Soud dneska rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Fotbalové hřiště v Novosedlech nad Nežárkou bude mít po opravách závlahový systém. Noční teploty na jihu Čech klesnou ke 2 stupňům, vyskytnout se můžou i přízemní mrazíky. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Kolem 150 lidí si dopoledne přišlo prohlédnout studia Českobudějovického Českého rozhlasu. Den otevřených dveří v ulici U Třílvů potrvá do 16 hodin. Během něj návštěvníci nahlédnou taky do archivu s řadou unikátních nahrávek a seznámí se s rozhlasovou prací. Podrobnosti má naše reportérka Eva Dubská-Petrová.
2: V jednotlivých patrech budovy se už střídají skupiny návštěvníků při komentovaných prohlídkách. Rozhlasáci jim postupně ukazují fonotéku s nahrávkami a hlavně jim přibližují svou práci. Od nás, redaktorů zpravodajství, se třeba dozví to, jak vznikají reportáže v terénu i následně ve střižně. Zájemci si pak sami vyzkouší práci hlasatele. Navštívit můžou mimo jiné besedy ve studiovém sále a další program. Čas na to mají do dnešních 16 hodin. Z Českých Budějovic Eva Dubská Petrová, Český rozhlas.
0: Policie dneska přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil jí do betonu a chtěl jí pohřbít. Policie navrhla vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Restaurátoři se pokusí lebku z betonu vyjmout. To může podle policie trvat i několik dní. Rekonstrukce fotbalového hřiště v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku skončí letos na podzim. Opravy areálu u rybníka Starý vyjdou přibližně na 9 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt dotace od Národní sportovní agentury. Fotbalisti Novosedel kvůli pracím odehrají do konce září domácí utkání v nedaleké Stráži nad Nežárkou. Pokračuje starosta Filip Mencl z hnutí Jihočeši 2012.
3: To celé hřiště se do půl metru odbagruje, udělá se nové podloží, důkladně se to zutní, celé se to zmelioruje, připraví do formy zavlažování, ve finále hřiště z větší části oplotíme.
1: Počasí.
0: Tlak vzduchu byl v 11 hodin dopoledne v Českých Budějovicích 1007 hektopaskalů. Jih Čech bude odpoledne zatažený až oblačný, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Ojediněle se můžou vytvářet i bouřky. Později budou srážky ubývat a večer i ustávat. Maximální teploty dneska vystoupí ke 12, na horách k 8 stupňům. Mírný severozápadní vítr začne během odpoledne slábnout. V noci se budou ještě ze začátku ojediněle objevovat přehánky. Míň oblačnosti bude v západní polovině kraje, kde může být kránu místy až jasno. Ochladí se na 5 až 2 stupně, místy se můžou vyskytovat i přízemní mrazíky. Neděle bude většinou polojasná, během dne místy přechodně oblačná a jen s ojedinělými slabými přehánkami, hlavně na Šumavě. Teploty budou o něco příjemnější, vystoupí ke 14 až k 17 stupňům, na horách naměří mezi 8 a 11 stupni. Vítr bude slabý severních směrů, večer pak proměnlivý a biozátěž zůstane nízká.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: S komplikacemi dneska a zítra počítejte na silnici číslo 3. V Kaplici nádraží je uzavřený železniční přejezd. Objížďky jsou značené. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
4: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost, pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
5: Milí přátelé, přeji vám krásné deštivé popoledne. Začínají písničky pro radost s datem 16. května a já vás s radostí vítám u poslechu. Připravené jsou polky i valčíky, ale také tanga nebo melodie v tanečním rytmu. Zkrátka pestrá paleta písniček, abyste si následující hodinku užili v radosti. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Helena Pokutová-Hínová. První dva dopisy držím v ruce a už mohu prozradit, i komu pošleme malé hudební pohlazení. Vážná redakce, prosím o písničku jeho českého spůdky od Doubravanky pro pana Jana Šimka z Třeště, který dnes slaví jmeniny. Milý Honzíku, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, k tomu mnoho protancovaných střevíců a navštívených dechovkových pořadů. To vám, pane Šimku, přejí kamarádka Lidka, Janička Sláďou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bartou a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel. 50. výročí narození si dnes připomíná pana Libor Škrleta. Hodně štěstí, spokojenost a hlavně hodně zdraví do dalších let vám, pane Škrleto, přeje zastupitelstvo obce Křeč a spoluobčané.

dohrála a dospívala Doubravanka. Směs mysliveckých písní s Budvarkou, to je další prosba o hudební dárek. Kdo bude tím obdarovaným? Pan Jan Šťastný ze Strakonic má dnes jmeniny. Cituji z dopisu. Právě dnes oslavuje svůj svátek náš drahý tatínek, dědeček a manžel, pan Jan Šťastný ze Strakonic. Chceme mu touto cestou popřát především pevné zdraví, štěstí, hodně mysliveckých úspěchů a hodně loveckých zážitků při svých toulkách lesem s vnukem Filipkem. Ze srdce přejí manželka Jarmila, syn Petr a dcera Jana s rodinami. Milovanému dědečkovi velikou pusu posílají vnoučátka Honzík, Tomík, Filipek a Tereska. Také pan Josef Holeček z obce Čejkovy u Sušice si zaspívá s Budvarkou, alespoň předpokládám. Milá redakce, dnes slaví své kulatiny dlouholetý člen mysliveckého spolku Strážiště Čejkovy pan Josef Holeček. Členové spolku spolu s výborem Pepovi děkují za práci, kterou pro myslivost udělal, a do dalších let přeji vše nejlepší, hodně štěstí, lovecké úspěchy a především pevné zdraví.

Tak to byla Budvarka. Klub Kasijovických žen žádá o zahrání písničky pro paní Hanu Horvátovou z Kasijovic. Vážená paní Horvátová, přejeme vám hodně štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let, píše za všechny pan Martin Weiss. V obci Markvartice žije pan Pavel Tourek. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, stále dobrou náladu a životní pohodu vám, pane Tourku, k vašemu jubileu přeje zastupitelstvo obce Zubčice. Radost teď doufám uděláme i panu Janu Sukovi z Písku a toto je napsáno v gratulaci. Prosíme písničku pro Honzíka Suka z Písku k 70. narozeninám. Přejeme hodně zdraví a štěstí a užívání chalupy v Krašovicích. Za celou rodinu přejí Pepík a Jarka od Hřebčince. A já prozradím, že následující písnička má název Montgomery a hrát budou Božejáci.

Božejáky vystřídá řečická kapela. Potěší paní Alenku Sládkovou z Hodonic. Milé rádio, právě dnes, 16. května, slaví narozeniny paní Alenka Sládková z Hodonic. Přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti do dalších let. Ze srdce gratuluji dcer Jaruška, Janina a Alenka, vnoučata a pravnoučata, kamarád Jirka a sestra Maruška. Se stejnou písničkou budeme půlkulaté životní jubileum oslavovat i s panem Jaroslavem Chadimou. Pan Jaroslav Chadima žije v Kamenici. Do dalších let stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje vedení obce Klučenice a konkrétně pan starosta Václav Vozábal. Milí oslavenci, a teď už jen pro vás řečická kapela.

Dohrála a dospívala řečická kapela. Na našem narozeninovém pódiu nás už čeká jihočeská Podhoranka. Máme se tedy všichni na co těšit. Zahraje panu Janu Valhovi z Nových Hradů. Do dalších let vám, pane Valho, přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. Z Nových Hradů je i pan Jan Mráz. Vám, pane Mrázi, blahopřání k svátku posílají kamarádi muzikanti a zpěváci z kapely Jihočeské Podhoranky, kde jste dlouholetým členem. Milý Honzo, užij si pohodový den s pěknou písničkou, to vám vzkazuje a za celou kapelu přeje Vladimír Janošek. No a já připomínám a oznamuji Leď do světa písničko Jihočeská Podhoranka.

to byla jihočeská Podhoranka. Baboucké písničky milují další naši dnešní oslavenci, a to konkrétně paní Anna Kyselová a pan Jan Nováček. Babouci tedy s gratulací nesmí chybět. Paní Anna Kyselová je z Trocnova. Naše milá Aničko, přejeme ti hodně zdravíčka, štěstíčka a rodinné pohody. Ať ti úsměv na tváři stále září. Práce na zahradě a zahrádce, ať ti dělá stále radost, a kytičky, ať ti kvetou. Radost z vnoučátek a jen samou pohodu a klid ti přejí všichni ze Lhotice. Pan Jan Nováček žije v obci Radostice a dnes si připomíná kulaté životní jubileum a svátek. Pane Nováčku, a toto je přání pro vás. Milý Honzíku, taťko, dědo a pradědo, přejeme ti hodně zdraví, úspěchu v pěstování ovoce a radosti z pravnučky. Ze srdce blahopřejí manželka, dcery Bohuška a Jana s rodinou a pravnučka Vaneska. A už doplním a prozradím, že nás čeká Kovářská.

Další kulatiny oslavíme s paní Janou Pitourovou. Paní Jana Pitourová je ze Starého Hobzí. Osobní pohodu a pevné zdraví vám, paní Janičko, přeje vedení obce ve Starém Hobzí. Stejné životní výročí dnes oslavuje i paní Jana Gregorová z Vyšné. Do dalších let vám paní Gregorová přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. A my posíláme, milé dámy, z písniček pro radost tango v podání Keramičky. Krásná slova, hezká melodie, prostě úžasná kombinace přesně pro vás. Klokocký kostelíček.

Milé Rádio České Budějovice, chtěli bychom vás touto cestou oslovit a požádat o předání hudební gratulace pro našeho kamaráda a spolupracovníka z bývalých škodových závodů z tohoto krajského města, a to pro pana Honzu Hofmana k jeho významným 83. narozeninám. Pan Jan Hofman pracoval ve Škodovce jako mistr na strojní dílně, konkrétně opravy jeřábu a tavících pecí od samého počátku roku 1965 až do roku 1991. Od té doby odešel do firmy Bosch

zahraniční obchod, jelikož měl velmi dobré znalosti německého jazyka. Chceme mu popřát do dalších let hodně štěstí, pohodu, klid, radost z rodiny a aby si spolu s manželkou Růženkou užíval důchodu na své chalupě ve Vacově, kam se v květnu odstěhují a opět se vrátí do paneláku až v září. Za kolektiv škodováckých seniorů píše a gratuluje správce skupiny Jirka Turek. No a my posíláme píseň od babouků, protože to bylo přání, a to konkrétně s názvem Ve stráži na jarmarce. Tak pane Hofmane, tolik z vašeho dopisu a teď už vás zvu ke zpěvu. Krásné narozeniny.

0: Dohráli a dospívali Babouci a je čas na pozvánku. Konkrétně do Novosedel nad Nežárkou, do kulturního domu vás zveme na posezení s dechovkou. A kdo nám zahraje? Od 13 hodin to bude Doubravanka, od 16:30 potom Kameňáci. Přátelé, zapište si, opakuji, kulturní dům Novosedly nad Nežárkou, dnes 16. května s Doubravankou a Kameňáky.
1: V nedělním Vltavínu zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy s malým, ale i velkým M na začátku. Dozvíte se, co je to a kde je psí koryto a poslechnete si vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
2: Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
0: Vážená redakce Písniček pro radost, prostřednictvím vašeho vysílání prosíme o hudební gratulaci pro pana Jana Hořejše z Bělčic. Vážený pane Hořejši, k vašim krásným kulatým narozeninám, které slavíte dnes, 16. května, vám ze srdce přejeme hodně zdraví, pohody, úsměvů a radostí každý den. Ať vás i nadále provází dobrá nálada, láska vašich blízkých a chuť užívat si života naplno. Děkujeme vám za vaši životní moudrost, laskavost a optimismus, který rozdáváte kolem sebe. S úctou a přáním všeho dobrého blahopřeje Městský úřad Bělčice. A hudební dárek, pane Hořejši, o ten se postará Waldaufinka AD školky a doufám, že vás zahřeje u srdíčka. Všechno nejlepší.

Další písnička poletí do Pivkovic, kde životní výročí oslavuje pan Jan Zdychinec, ale přečteme si to celé. Milí přátelé, jako každý rok vás chceme poprosit o zahrání hezké písničky od Malé muziky na uše Pepíka. Pan Jan Zdychinec z Pivkovic slaví dnes 16. května krásné 85. narozeniny a má také svátek. Písní mu chceme poděkovat za všestrannou pomoc našim rodinám, kdykoliv je potřeba, i za moudré rady, je-li o ně požádán. Je naší velkou oporou a máme ho všichni moc rádi. Do dalších let hlavně pevné zdraví přejí manželka Marie, dcera Šárka s manželem a synem, syn Honzík s přítelkyní Románkou a dcerami Lindičkou a Sabinkou. Pane Jane, vše nejlepší i od nás.

Milé rádio, prosíme o písničku od Vorařů pro pana Jana Koláře z Milevska, který dnes 16. května 2026 slaví 90. narozeniny. Do dalších let hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přejí manželka Aneška a děti s rodinami. Vážený a milý pane Koláři, vybrali jsme pro vás valčík Já jsem ten sedláček český, tak si zaspívejte a užijte si narozeninový den. Všechno nejlepší i od nás.

Dohráli a dospívali Voraři v písničkách pro radost Českého rozhlasu České Budějovice s datem 16. května. Nám ještě, přátelé, zbývá trochu času, tak následující hudební dárek posílám vám všem, kteří posloucháte. A protože venku prší a déšť je velmi potřeba, tak jedna aktuální. Hraje řečická kapela

A to je dnes z písniček pro radost vše, přátelé. Na závěr posloucháte trumpetové echo od krajanky Václava Hlaváčka. Užijte si pohodové odpoledne a já se s vámi budu těšit na slyšenou zase zítra krátce po 12. hodině. Od mikrofonu vás zdraví a vše dobré přeje Helena Pokutová-Hínová.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Biskupství plzeňské dnes převzalo od českobudějovické diecéze farnost Nepomuk. Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Hadát je mrtev, uvedl to vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí. Mateřská škola v Bavorově na Strakonicku slaví 90. výročí od založení. Zítra vystoupí teploty na jihu Čech k 17 stupňům. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Biskupství plzeňské dnes převzalo farnost Nepomuk na jižním Plzeňsku od českobudějovické diecéze. Darovací listinu převzal plzeňský biskup Tomáš Holub na úvod poutní mše, kterou vedl emeritní biskup Jan Graubner a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Graubner nejprve požehnal v kostele svatého Jana Nepomuckého košilce pro pražské jezulátko. Poté se vydalo procesí stovek věřících a občanů na mši v arciděkanské zahradě. Pro region jde o významnou událost po 250 letech v českobudějovické diecézi, uvedl nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík. Šéf ozbrojeného křídla Hamásu Izzadín Hadát je mrtev. Agentuře Reuters to sdělil vysoce postavený představitel tohoto teroristického hnutí. Vzdušné údery proti poslednímu ze strůjců masakru ze 7. října 2023 oznámila izraelská armáda v pátek. Jeho smrt dosud nepotvrdila. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně 7 lidí a nejméně 50 dalších bylo zraněno. Mateřská škola v Bavorově na Strakonicku dnes oslaví 90. výročí založení. Rodiny s dětmi se na místě dozví podrobnosti k plánovanému projektu technické školky, která rozvíjí manuální zručnost předškolních dětí. Program slavnosti popsala ředitelka školy Marie Jandová.
2: Čekají na vás tvořivé dílničky pro děti, malování na obličej, zaplétání copánků a třeba i prodejní stánek. Po celou dobu konání akce bude k dispozici catering a k poslechu bude hrát kapela The Butterfly Effect.
0: Oslavy začnou ve 14 hodin v hospodářské budově Panského domu. Pelhřimovské muzeum získalo do svých sbírek historický motocykl Čechie Bemerland 350 z roku 1937. Muzeum za něj zaplatilo skoro 1,5 milionu korun. Jak informoval ředitel muzea Ondřej Hájek, motocykl je zatím uložený v depozitáři. Lidé ho poprvé uvidí, až se po rekonstrukci otevře stálá expozice na hradě Kámen.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech bude odpoledne zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytne i bouřka. Teploty budou mezi 9 a 12 stupni Celsia, na horách do 8. V noci mezi 5 a 2 stupni místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Zítra očekávejte převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojediněle slabé přeháňky. Teploty mezi 14 a 17 stupni, na horách do 11, slabý severozápadní až severní vítr, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Motorkář havaroval mezi Vlastiboří a Dráchovem na Táborsku na silnici 159. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Půlka měsíce května je za námi a já doufám, že si užíváte příjemné jarní dny, kdykoliv nám je příroda dopřeje a že využíváte i naše výletnické tipy, které vám pravidelně každý víkend přinášíme. Ani tentokrát to nebude jinak, tak buďte vítáni. Dnes vás vezmeme do Brandýsa nad Orlicí v Pardubickém kraji, kde mají nádherný labyrint zábrového porostu, který má navíc tvar zeměkoule. To proto, že odkazuje na dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Potom společně navštívíme barokní lékárnu u Bílého jednorožce v Klatovech v Plzeňském kraji, která je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. Zatím prozradím jen tolik, že v ní uvidíte i kouzelný roh Bílého jednorožce. Zamíříme také do lesů na Rakovnicku ve středních Čechách, kde stojí lovecký zámeček jménem Svatý Hubert s nevšední korouhvičkou. čemu sloužila, tak to vám řekneme za chvíli. A nakonec se podíváme do města Tovačova v Olomouckém kraji, kde mají krásný hradecký rybník, rozdělený hrázemi na 4 části. Takové jsou naše tipy. Tak ještě jednou buďte vítáni, srdečně vás zdravíme a přejeme dobrý poslech dnešních sobotních výletů.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.
4: Mám prostě od pán

0: Pardubickém kraji na jihovýchodním okraji lázeňského města Brandýs nad Orlicí se nachází krásný přírodní labyrint z habrů. Kdo se do něj vydá, může hledat jeho střed se symbolikou ráje srdce. Už možná tušíte, taky už jsem něco naznačil v úvodu, že brandýský labyrint odkazuje ke zdejšímu pobytu Jana Amose Komenského a k jeho věhlasné knize, kterou tady učitel národů napsal. Pojďme tedy do údolí, které se topí v zeleni a které vyzývá k hravému bloudění i k meditaci. Průvodci nám budou Zdeněk Držmíšek a Jaroslav Hubený ze spolku Brandýs ve světě, který originální bludiště vysázel a provozuje. A pochopitelně i naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Přicházíme od historické kovové lávky nebo mostku přes Tichou Orlici do Klopotského údolí.
2: Protože jste použila slovo klopoty. Když člověk zalistuje v knize Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, tak hned v předmluvě najde dedikaci Karlu staršímu ze Žerotína a tam píše dábám sub klopot latinsky, neboli dáno pod klopoty, neboli v tomto údolí, že dopsal toho a onoho dne roku 1623 knihu Labyrint světa a ráj srdce. Takže jsme v místě, kde přibližně Komenský napsal asi tak 5-6 docela důležitý děl, ale ten Labyrint světa je nejdůležitější, i když samozřejmě to nepsal přímo v tomto místě, ale tady v Brandýse byl azyl bratrských kněží, asi 24, a on byl jedním z nich a bylo to o něco dále areálu bratrského domu, který už neexistuje.
1: Přesto se traduje, a my teď právě procházíme kolem, že tady nad tím sklípkem býval srub a v něm Komenský labyrint psal, ale traduje se.
2: Traduje se, ale nedá se to dokázat nikde.
1: Dominantou Klopotského údolí, to je nepochybně pomník, který je věnovaný Janu Amosi Komenskému.
2: Ten pomník začal sbírkou v roce 1851 ve zdejším hotelu Milenka. A o 14 let později se zmotnil památník jehlanovitého typu, na který se sebral podobně jako na Národní divadlo. Vznikla sbírka nakonec pro celý národ.
1: Přesně proti němu je právě cesta k labyrintu.
2: Je to pro lidi bludiště, když sem přijdou. Ale kdo se sem naučí třeba chodit častěji, tak se mu to stává labyrintem, neboť už ví, kudy má jít a může meditovat a podobně.
1: Bloudí se mezi poledníky a rovnoběžkami a uprostřed najdete ráj srdce. A ten jsem právě našla i s předsedou spolku Zdeňkem Držmíškem.
3: Habrů v labyrintu je přesně 2003 a je to zajímavé, že se to sázelo v roce 2003 a vyšlo to takhle napřesno. Nebyl to záměr. Ten labyrint má ve čtverci 37 na 37 metrů. Když se potřebujete dostat do prostředka a zpátky, tak nachodíte 300 metrů nejkratší cestou tam a 300 metrů zpátky, čili na tom půdorysu 37 na 37 metrů nachodíte 600 metrů a pokud trošku bloudíte, tak nachodíte kilometr.
1: Našli jste?
4: Ne.
5: Vy jste nebyli v prostředku, tak jsou ty schody.
3: Našli jsme střed labyrintu. Tady jsou schůdky z umělého kamene, točitý. Uprostřed schůdku je dřevěná stéla šestiboká a na té stéle je tepaná socha hada s jablkem puse, čili odkaz na ráj. A Komenský tím rájem srdce samozřejmě myslel, že člověk by měl při všech svých starostech a trápeních najít ten ráj ve vlastním srdci.
1: Čím je také labyrint světa a ráj srdce tady v Brandýse nad Orlicí slavný?
3: To, že jsme byli v časopise World of Garden světovým, jsme byli zařazený mezi 20 nejkrásnějších labyrintů na světa.
1: Jaká byla cesta?
4: Těžká, protože jsme furt chodili dokola.
6: Já jsem se bál jenom o Betty.
1: A kdo tady řídil tu cestu?
6: No Betty,
1: kdo...
6: jednoznačně.
1: Betty vedla. Tohle je labyrint světa a...
7: Ráj srdce.
4: Ráj srdce.
0: Vědí už i malí návštěvníci. Bloudění a hledání ráje srdce v labyrintu světa v Brandýse nad Orlicí v Klopotském údolí má zvláštní atmosféru spojenou s objevováním a nalezáním i sebe sama. Nás do něj zavedli předseda spolku Brandýs ve světě Zdeněk Držmíšek, člen spolku Jaroslav Hubený a naše kolegyně Vlaďka Vildová. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to tam vypadá, tak můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu výlety.rozhlas.cz.

Vzpomínáte, jak zněla minulá soutěžní otázka? Někomu připomenu, někomu řeknu vlastně nové znění, ale to je ta otázka z minulého víkendu, takže na tu nemusíte pochopitelně odpovídat. Odpověď se dovíte za pár vteřin. My jsme se ptali na nejstarší roubenku nebo na roubenou stavbu u nás. Její stáří bylo datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a dnes je to unikátní technická památka. Tou nejstarší roubenkou může být za A roubenka v Rtyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Co je správně? Tak tipujte, pokud jste tak ještě neučinili, hned prozradím, že správně Ačko je v Rtyni v Podkrkonoší, jenom kdybyste tam chtěli, tak číslo popisné 31. A jenom k té roubence v obci Proseč v okrese Chrudim, taky tady je roubenka, jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč moderní luxus? No, byla postavena v roce 2019, tak to dodávám pro úplnost. Ale Ačko, kdo napsal, tak udělal dobře, měl šanci na výhru na flísovou deku. Vylosováni však byli pouze tito posluchači a naše posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. I této nové pětici výherců gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, máte šanci stále na novou cenu, kterou je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. To je totiž hlavní cena za měsíc květen. O co hrajeme nově, nebo o co budeme hrát nově, až prozradím soutěžní otázku? O multifunkční nůž nebo nožík? Tak otázka zazní po třetí reportáži.

0: Teď vás vezmeme do Plzeňského kraje, do jedné krásné historické apatiky. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. A my se do ní spolu s naší plzeňskou redaktorkou Soňou Weizenbacherovou vydáme na prohlídku.
1: Když otevřete dvoje dveře a uděláte několik kroků z Klatovského náměstí do lékárny u Bílého jednorožce, rázem jste o několik staletí zpátky.
2: Konkrétně ve století 18. v roce 1733.
1: Do konkrétního času a období nás umístila průvodkyně Martina Salvová. Přímo naproti vchodu je archanděl Michael, který vítězí nad ďáblem.
2: Ano, a v našem případě je to boj s nemocí, se kterou se tady každodenně potýkali.
3: Všimněte si i bohaté řezby na pracovním stole, nad kterým plastika stojí, stejně jako nádhery dekoru ostatních částí zařízení oficíny. Tepané měděné hodiny pod plastikou jsou francouzského původu. Zhotoviny byly ke konci 18. století.
2: Hodiny každý den natahujeme klíčkem a pořád fungují.
1: A tady ty dvě nádoby velké po stranách, ty ukrývají co?
2: To byly úplně nejdůležitější léčiva už od starověku, od krále Mitridáta. Byly to Mitridátia a Teriaka, takzvané dryáky, čistící látky, purgativa, a byly ze 105 ingrediencí.
1: Z pohledu od vchodu vpravo nahoře, vy tady máte roh jednorožce? Lidé tomu asi věřili.
2: Určitě tomu věřili, ale ve skutečnosti je to zub narvala, mořského kytovce. A my jsme ho měřili a měří 2 metry 27 cm.
1: Takový zoubeček.
2: Takový malý zoubeček.
1: Původně býval venku.
2: Ano, lákal pacienty nad portálem a lidé věřili, že skutečně tady v té apatéce dostanou léky z prášku z jednorožce.
1: Vyšli jsme před lékárnu, teď tady máte nejenom roh jednorožce, ale i celou jeho hlavu nad portálem.
2: Přesně tak, láká tady nyní turisty spíš než pacienty. Je to tady obnoveno od roku 2014, kdy se portál restauroval.
1: Tahle lékárna sloužila svému účelu do roku 1966. Neříkejte mi, že to bylo v téhle podobě.
2: Vypadalo to tady tak, jak to vypadá. Místní apotékáři milovali staré vybavení, nedovolili sem dát nový moderní nábytek.
1: Působí to tady přímo tajuplně. Člověk by řekl, že tady někde musí být skrýše, kde lékárníci a apotékáři ukrývali nějaké svoje poklady.
2: Zkusíme se podívat tady do té skřínky za těmi zrcadly z Benátek. A jsou tady jedy a opiáty. Máme tady dodnes zbytky jedů, třeba arzenik, strychnin, kuráre, tinktura opí, tady je námel a další. A každý ten jed může být lékem, když se správně připraví, naředí. A každý lék zase může být jedem, když se vezme nesprávně.
1: Další poklad ukrývá zadní místnost, která má ještě starší vybavení.
2: Vidíme, že to vybavení není tak honosné jako v té první místnosti. Tady je to čistě praktické, je to zřejmě z konce 17. století a máme tady různé instrumenty, pec a další přístroje, nástroje, všechno, co ten apotékář používal při své práci.
3: Máme zde dosud jelení paznechty, mleté zvířecí zuby a čelisti, prášky ze švábů a jiného hmyzu.
1: Všechno léčilo.
2: Všechno léčilo, všechno, ať už to létalo, lezlo, běhalo, ať už to bylo z říše minerální, rostlinné, dokonce i lidského původu.
0: Říká průvodkyně Martina Salvová, která půvabnou barokní lékárnou u Bílého jednorožce v Klatovech provedla naši plzeňskou kolegyni Soňu Weizenbacherovou. Vy do ní můžete zavítat kdykoliv během sezóny, vždy od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Pozor, vyjma hodinové pauzy na oběd.

0: V lesích na Rakovnicku ve středních Čechách stojí půvabný lovecký zámeček jménem Svatý Hubert. Pyšní se korouhovičkou ve tvaru jelena, která kdysi lovcům ukazovala, kterým směrem se mají vydat za zvěří. A my se k němu teď vydáme s naší redaktorkou Bárou Kvapilovou, které vedoucí Jesenického muzea Nikola Štefánková ukázala, kde má potom hledat i věhlasný Hubertův kámen.
1: Výlet k zámku Svatý Hubert můžeme pojmout jako okružní výlet okolím města Jesenice. My jsme začali přímo před vlastivědným muzeem v Jesenici. Kam jsme to teď došli?
2: Díváme se na unikátní stavbu loveckého zámečku Svatý Hubert. Je to barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba. A sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
2: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
2: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
2: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
2: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku. Někdo tomu říká kaple, ale spíše to jaký altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
2: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Vydáváme se po modré značce. Po pravé straně necháváme vypuštěný rybníček. Lesy kolem nás jsou opravdu malebné.
2: Jsou velmi krásné, hluboké a plné hub.
1: Přestože místo není nějak označené, tak Hubertův kámen okamžitě poznáte.
2: Poznáte ho určitě podle svého tvaru a také podle toho, že nad ním stojí tady ten krásný strom a kámen upoutá tím svým vzhledem připomínajícím sedátko.
1: K tomu kameni se váží hned 2 pověsti.
2: Ano, jedna z nich praví, že se na něj posadil sám svatý Hubert a proto tam zůstal otisk v místě, kde si sedl.
1: Já si na kámen teď opatrně vylezu. Je to takové celkem pohodlné sedátko. Jaká byla ta druhá pověst?
2: Tu druhou by si určitě měli přečíst všechny slečny vdavek chtivé, neboť praví, že slečna, která si na něj sedne a není provdaná, se do roka vdá.
1: Proto svého času býval tento kámen hojně navštěvovaný právě mladými dívkami z města Jesenice.
0: Uzavírá návštěvu krásného místa v rakovnických lesích naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Okružní trasa z Jesenice k zámku svatý Hubert a zpět měří zhruba 11 kilometrů. Cestu zvládnete pěšky i na kole, místy však počítejte s náročnějším terénem po lesních stezkách. Výlety. Třetí reportáž dozněla, slíbil jsem soutěžní otázku novou na tento víkend. Nás zítra čeká návštěva unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je ale roztroušena řada míst, která si oblíbili filmaři a později třeba i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. A tak se ptám, tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volyně v jižních Čechách. Hrajeme tedy o multifunkční nožíky. Textová zpráva, kterou musíte poslat, abyste se zařadili mezi soutěžící, zní takto. Výlety, pak na jeden znak mezera, Ačko nebo Bčko podle odpovědi a druhá mezera.

Pak napíšete křestní jméno, příjmení, adresu, vždy s poštovním směrovacím číslem a tuto zprávu pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Je zpoplatněna, stojí 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. No a jak už jsem říkal, znění textové otázky najdete i na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Dominantou města Tovačova v Olomouckém kraji je štíhlá spanilá věž zdejšího zámku. Je z ní pěkný výhled až ke kopcům lemujícím Hanou a také na vodní plochy, které Tovačov obklopují. Rybníky tu založili před staletími zámečtí páni. Ten největší se jmenuje Hradecký. Víc o něm našemu olomouckému redaktorovi Aleši Spurnému řekla kastelánka zámku Květa Zajícová.
1: Hradecký rybník, jako všechny rybníky v Tovačově, vznikl už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbrá v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Cimburku se začaly vysoušet a právě i ten Hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten Hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrován. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Perštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Perštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten Hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho Hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten Hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale to je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže Hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník. Má délku asi těch 2,5 kilometru a prochází vlastně přes ty hrázy rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky, on prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě začínají vyvádět husy, husa velká, mladé, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd od 4 mláďat až po 11.
0: Říká vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Více nejenom o ptácích na tovačovských rybnících si můžete přečíst na webu našeho pořadu a také se podívat na fotografie, které náš olomoucký kolega Aleš Spurný na břehu Hradeckého rybníka pořídil. A jenom připomínám, že tady najdete všechny odvysílané reportáže u každé fotogalerii, je tady také plánovací mapa na vaše turistické výšlapy. No a pochopitelně vždycky tam uvádíme i novou soutěžní otázku.

Říká se, že tradice by se měly ctít, takže ctíme tradici připomenutí soutěžní otázky. My se ptáme na jednu filmovou vesničku. Filmaři si ji velmi oblíbili, no a tak se jí právě díky množství filmů a různých věcí, které se tam točí, přezdívá vesnický Hollywood. Jedinou nápovědou bude, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Tak co je správně? Ačko nebo Bčko, Vesec nebo Hoštice? Pošlete nám textovou zprávu, z ní najdete, znovu připomínám, na webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o multifunkční nožíky, vhodné třeba na houby nebo do stanu, to je otázka, kam pojedete. No a vyhrát můžete i hlavní cenu, ovšem výherce budeme znát, budeme losovat na začátku června. Hrajeme o výletnický batoh a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno z dnešního vydání, z dnešních sobotních výletů. A jak si tady s kolegou Václavem vždycky posteskneme, pane, už je polovina května 16. letí to neuvěřitelně, vidíte. Tak ať vám všechno uteče v příjemné pohodě, sejdeme se zítra, pokud přijmete naše pozvání na 13. hodinu a 4. minutu. Za všechny, tedy za všechny výletníky, pozvání tlumočí Pavel Kudrna.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, rozhodl o tom soud. Starou hasičskou zbrojnici v Kalištích u Českých Budějovic nahradí nová budova za téměř 7 milionů korun. Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Zítra bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 17 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěli pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Policie ho obvinila také z přečinů výtržnictví a poškozování cizí věci. Do 16 hodin můžete dnes navštívit Český rozhlas České Budějovice v ulici U Tří lvů. Den otevřených dveří nabízí komentované prohlídky studií a doprovodný program pro děti i hudební vystoupení a besedy. V tuto chvíli začíná v hudebním studiu hrát rozhlasový swingový orchestr. Dobrovolní hasiči v Kalištích u Českých Budějovic budou mít novou budovu. Město nechá zbourat původní objekt ze 60. let a místo něj postaví modernější zázemí pro dobrovolné hasiče. Novostavba má být hotová letos v říjnu.
2: Součástí budovy bude klubová místnost, technické zázemí i prostory, kam budou obyvatelé chodit volit. Jak doplnila mluvčí českobudějovické radnice Jitka Bruha-Veltzlová, stavba vyjde na bezmála 7 milionů korun. Hasiči fungují v Kalištích už od roku 1899. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: 40 závodníků dnes vyběhlo na ochoz Jindřichohradecké městské věže ve výšce více než 35 metrů. Traťový rekord akce Běž na věž ale nepadl. Vítězem se stal 22-letý Josef Lebeda z Prahy. Prvních pár metrů běhu od rohu domu v Kostelní ulici komplikoval běžcům déšť a kluská dlažba. Ve věži pak museli zdolat 153 schodů. Vítěz to stihl za 59 vteřin, uvedl traťový komisař a historik pořádajícího muzea Jindřichohradecká Vladislav Burián. Závodníci bojovali nejen o osobní rekordy, ale i o prestižní putovní křišťálový pohár ředitelky muzea.
3: Sport.
0: Brankář Lukáš Dostal z Anaheimu hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Švýcarsku neposílí. Po vyřazení Ducks z playoff NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou. Po dnešním rozbruslení národního týmu před večerním utkáním se Slovinskem to uvedl generální manažer Jiří Šlégr.
1: Počasí.
0: Na jihu Čech je zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytne i bouřka, později budou srážky ubývat. Teploty jsou mezi 9 a 12 stupni Celsia, na horách do 8. Mírný severozápadní vítr bude slábnout. V noci budou teploty mezi 5 a 2 stupni Celsia, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojediněle slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý severozápadní až severní vítr se večer bude měnit na proměnlivý. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Táboře na Budějovické, což je část silnice 137 mezi Vlastiboří a Dráchovem nedaleko Soběslavy, také u Hrdějovic nedaleko Českých Budějovic u Makra a na silnici 3. třídy u Dolního Skrýchova nedaleko Jindřichova Hradce. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Příjemné sobotní odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte Jihočeské odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. V kterém koutě světa se vám líbilo nejvíc? Zeptal se někdejší režisér Českobudějovického rozhlasového studia Ludvík Milstein slavného cestovatele Jiřího Hanzelky. Jeho odpověď nabídneme v ukázce z dnešního pořadu Jihočeši. Počkejte si na ni. Přidáme také písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Hanu Zagorovou, Valdemara Matušku a právě teď na Pavla Bobka. Jsme rádi, že jste s námi. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Den otevřených dveří dnes pořádá Český rozhlas ve všech regionech, včetně Českých Budějovic. Návštěvníci si můžou prohlédnout všechna studia, setkat se s moderátory a seznámit se s prací redaktorů. Od rána k nám na návštěvu přišly stovky lidí. Co je zajímalo, ví redaktorka zpravodajství Eva Dubská-Petrová, která tu se mnou teď sedí ve studiu. Pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Je pravda, že ten cvrkot v budově od rána neutichá. Střídá se tu jedna prohlídková skupina za druhou. Potom, co si posluchači a podporovatelé rozhlasu projdou archiv s historickými nahrávkami a nahlédnou do vysílacího studia, se zastaví i v našem týmu zpravodajství. My společně s kolegy jim přibližujeme tu práci redaktora v terénu. Oni se často diví, že do něj vyrážíme sami bez štábu. Zájemci si můžou ve studiu taky vyzkoušet práci zprávaře. Za mikrofon usedl například Pavel Vofek, který se mnou následně podělil o své dojmy.
2: Jsem se chodil do kurzu mediální komunikace, ale jako bylo to těžký. Čtu v kostele epištoly, takže jako nedělá mi takový problém, ale sám jsem cítil, kterému jsem měl teda. Cítil jsem, že to není úplně ono, jako klepalo se srdíčko.
1: Nahrávku se svým výkonem si odnáší na památku domů. Její střihovou úpravu lidem předvedl mistr zvuku.
0: Evo, zjišťovala si od návštěvníků, co je do budovy rozhlasu přivedlo?
1: To mě přirozeně zajímalo nejvíc. Odpovědi se často opakovaly. Posluchači jsou zvědaví, jak vypadá jejich oblíbený zprávař nebo moderátor, kterého pravidelně slýchají. Hezky to shrnula třeba návštěvnice Daniela Petrová, která se dnes do rozhlasu vydala už po několikáté.
3: Zajímá mě, jak vznikají pořady, které poslouchám. Poslouchám třeba trvale a tradičně Vltavín a pak mě hrozně baví, když ty hlasy dostanou tu konkrétní podobu člověka, který k něm patří.
1: Daniela Petrová zároveň zmínila, že je dlouhodobou podporovatelkou Českého rozhlasu. Informace čerpá primárně z veřejnoprávního rádia, které je pro ně důvěryhodným zdrojem.
0: Připomeň na závěr, jaký program dnes ještě návštěvníky, kteří přijdou, čeká.
1: Tak zájemci se do 16 hodin můžou pořád připojovat ke komentovaným prohlídkám, které jim přibližují jednotlivá pracoviště rozhlasu. A co se týká programu v přízemním studiovém sále, tak tam právě teď začíná koncert rozhlasového swingového orchestru. Ten celý den otevřených dveří uzavře.
0: Děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu.
1: V sobotním vydání pořadu Jihočeši si u příležitosti 81. narozenin Českého rozhlasu v Českých Budějovicích připomeneme hlasy dvou osobností. U jednoho mikrofonu se totiž v roce 1994 sešli rozhlasový redaktor, reportér, moderátor a režisér Českobudějovického rozhlasu Ludvík Milštajn a Jiří Hanzelka, novinář, dokumentarista a cestovatel, který od roku 1987 trvale žil v jihočeské obci Sedlo. Pořad si poslechněte v sobotu po 17. hodině. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
2: Sám jako člověk, který se ptačími křídly tady v naší zemi zabývá více než 30 let, tak si neodpustím vám závidět chvíli, kdy vám celé nebe zakryla pelikání křídla.
3: Jo, to byly Guanovy ostrovy Chinchas, na západ od pobřeží Peru. No, to patří do kategorie neskutečných zážitků. Když jste přímo na místě a prožíváte to, tak samozřejmě to vás vyprovokuje k maximálnímu výkonu, hlavně s filmovou kamerou. Protože prostě si to nechcete nechat pro sebe, chcete to sdělit nějakým způsobem, tenhle zážitek. A potom se to vrací nad stříhacím stolem, když ten film dokončujete, prohlídnete si ho, obnovíte si to a stejně se stane, že když jste to takhle opakovaně prožíval i na tom filmovém záznamu, dokoukáte a stejně tomu nevěříte, že se to stalo. Protože to je taková kategorie naprosto mimořádných zážitků, které vás prostě nepřesvědčí, že je to možné.
2: To asi stejný pocit je třeba pod těmi vodopády, vidíte?
3: Ano, i vodopády Iguazu. I vodopády Viktoríny v Africe.
2: Na Zambezi.
3: Na Zambezi. Na takovéhle zážitky prostě nemůžete zapomenout, kdybyste žili 200 let. Ale vždycky tam zůstane taková špetička toho snovýho, protože to prostě podle všech zákonů logiky nepatří do reálného života. Někde úplně v pozadí zatímhle je nesplnitelná touha, aby lidi doma to s náma viděli. Abychom u toho nebyli sami. Ne proto, že bychom si netroufali to popsat. Dá se to. Ale že přece jenom jsme to vnímali my dva a ti, pro které jsme psali a pracovali venku, že prostě o tenhle zážitek přijdou.
2: V kterém koutě světa se vám líbilo nejvíc a kde se vám zase strašně stýskalo po domově, protože to místo nebylo k tomu, aby se tam žilo třeba, jestli se to takhle dá říct.
3: Já bych na tuhle otázku odpověděl v různých dobách různě, protože jednak svěžest a čerstvost zážitků, ta v tomhle hraje velikou roli. Pro nás třeba byla nejkrásnější země na první cestě Guatemala nebo Jižní Mexiko, na druhé cestě ostrov Bali a mohl bych jmenovat několik dalších. Když jsme tam byli v tu chvíli, se nám zdálo, že je to nejkrásnější a nejzajímavější zem pod sluncem. Ale čas plynul, přišly nové zážitky, překryly ty starší a já bych si dnes netroufnul říct, která zem byla nejkrásnější.
1: Slyšeli jste ukázku z dnešního pořadu Jihočeši. Celý záznam si v našem vysílání poslechněte po 17. hodině.
4: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Jihočeské odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Datum vzniku následující nahrávky, kterou teď ve vysílání Českého rozhlasu uslyšíte, je 25. březen 1963. A to znamená, že si pustíme další archivní perlu, tedy další z řady unikátních záznamů, které za dobu 81 let existence Českobudějovické stanice vznikly. Toho dne se u jednoho mikrofonu sešli redaktor Zdeněk Pražák a herečka Dagmar Neumannová, jedna z nejvýraznějších členek činohry Jihočeského divadla. A o tom si se Zdeněkem Pražákem i povídala.
1: Dagmar, váš celý umělecký život je vlastně spojen s Jihočeským divadlem.
2: Jen s Jihočeským divadlem, protože tady jsem nastupovala své první angažmá 15. září v 45. roce. Přijímal mě pan profesor Hurt, na toho mám hrozně krásné vzpomínky. Byl to můj vlastně první učitel, první režisér a hlavně slavný kolega. Byla jsem strašně pyšná, že jsem mohla s ním někdy hrát, protože on byl ještě současníkem té staré gardy, která už dnešním mladým kolegům ani nic neříká, ale pro nás to byl velký vzor, Vojan a tak dále. A s tím pan profesor Hurt ještě na Národním divadle hrával. Zažila jsem v Jihočeském divadle krásné éry.
1: To bylo Jihočeské divadlo kde tehdy?
2: No, to vlastně taky musím říct. Začínala jsem v provizoriu. Staré divadlo bylo vybombardované a my jsme začínali, já měla první roli, jsem hrála v armáďáku.
1: Tedy Městský dům kultury v současné době.
2: Byla, to si taky pamatuju, v Katájevovi Cesta květů. Já byla celá šťastná, že jsem u profesionálního divadla.
1: Vy jste byla předtím?
2: Já jsem Pražačka a ve válce jsem hrála v ochotnickém studiu. No a odtud pramenilo moje rozhodnutí taky jít k profesionálnímu divadlu. No a pak šel život dál u divadla. Radostnější, méně radostný, ale několik krásných er jsem zažila.
1: Pomějme na ty hezké.
2: No, na ty hezké, no tak režisér Konstantin, to byla moc hezká éra.
1: Macháček.
2: Macháček, ano.
1: Vy pamatujete slavného Hamleta v Budějovicí?
2: Ano,
1: jste?
2: Ano, no, je to bylo představení. Měli jsme ho všichni rádi, přestože jsme v tom vlastně všichni ostatní, kteří neměli role, tak jsme v tom statovali. Já jsem potom sice hrála za kolegyní, která onemocněla královnu Gertrudu, hrozně ráda.
1: Pamatuju.
2: Ale jinak jsme v tom všichni statovali, bylo to dlouhé představení. Jezdili jsme s tím i na zájezd, několikrát jsme to hráli i, myslím, v přírodě někde. Vracívali jsme se už zase z vítání, protože to bylo čtyřhodinové představení a přesto se lidem líbilo. Jestli pamatujete, tak se říkalo, že i z Prahy se na něj jezdívali dívat.
1: Zvítězilo v Žatvě. Tehdy.
2: Ano, hráli jsme to ve Stavovském divadle dnešním, tedy Tylovo divadlo.
1: Ano.
2: Jednou jsme vyhráli taky Žatvu, to bylo ještě dřív, se Strakonickým Dudákem, Konstantinovým.
1: To byl ten civilní?
2: No, aktualizovaný Strakonický Dudák. Nebylo to zrovna asi zdařile aktualizovaný.
1: Bylo to takové diskutované představení, abychom byli slušní.
2: Musím říct, že v novinách i pražských leta letoucí potom ještě při kterékoliv inscenaci v nějakém divadle Strakonického Dudáka se ať už hanlivě nebo v dobrým tato inscenace připomínala.
1: Připomínala, ano.
0: Slyšeli jste další archivní perlu Českého rozhlasu České Budějovice. Rozhovor redaktora Zdeňka Pražáka a herečky Jihočeského divadla Dagmar Neumannové. Tuto nahrávku, stejně jako ostatní archivní perly, si také můžete pustit i na našem webu www.budějovice.rozhlas.cz.
3: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: Michal Prokop na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Kam táhne srdce šéfa zoologické zahrady Dvorec u Borovan Viktora Ambrože? Logicky si řeknete, že tam, kde před 20 lety vybudoval právě své zoo. Ale možná vás překvapí, jak prozradil Mirce Nezvalové pro náš pravidelný sobotní seriál, že jeho další velkou láskou je Afrika. Ale Dvorec to pořád vyhrává.
1: Místa v srdci.
2: No tak byla a bude, to je jasný. Proto jsme to vybudovali, jsme milovníci Afriky, tak já už teďkon přece jenom už jsem taky letitej chlapík, takže já už taky se své srdce odávám někomu jinému, než jenom zoologické zahradě a své manželce, ale hlavně Africe v současné době.
3: Znamená to tedy, že jste nevěrník?
2: No tak možná i nevěrník celé České republice, protože víceméně každý rok vyjedeme prostě na štaci do Afriky pozorovat, fotit zvířata. Máme světejch nějakých 38 národních parků, jak v západní, ve východní, ale i v jeho západní Africe. Takže můj sen, který se má plnit, to říká i naše kamarádka, paní doktorka Imbrová, říká, že sny se mají plnit. Takže my si plníme a já bych, pokud mi zdraví dovolí, chtěl sjet všechny subsaharské státy Afriky.
3: Kolik vám jich ještě zbývá?
2: No, tak určitě polovina.
3: My v našem pořadu Místa v srdci vždy se snažíme inspirovat posluchačky a posluchače k tomu, aby nějaká místa navštívili. Tak nepředpokládám, že se všichni pohrnou hned do Afriky, ale kromě toho, že mohou zavítat k vám do zoologické zahrady Dvorec u Borovan, tak máte také nějaká místa okolo Borovan na dohled, anebo jenom vždycky trasujete na letiště a hurá do Afriky z dvorce?
2: Taky určitě. Samozřejmě není dostatek financí na to, aby jsme mohli v Africe trávit veškerý náš čas, to na to opravdu nemáme, takže i jsme tady v České republice nebo v Evropě. Zajímáme se i o kytky, se synem jsme se trošku zbláznili do exotických rostlin typu palmy, cikasy a podobně, takže navštěvujeme i tady v okolí některé státy, kde je možnost se odsaď přivést třeba nějakou palmičku. Teď naposledy jsme dovezli vlastně úplně tu nejvyšší palmu, která kdy v České republice v zoologických zahradách byla 10-metrovýho trachíka, takže byla to velká akce a člověk si musí udělat radost.
3: Takže předpokládám, že váš cestovatelský sen, ten už jsme zmínili, to je ještě navštívit všechny státy subsaharské Afriky, ale ještě máte také třeba nějaký další cestovatelský sen po České republice? Objíždíte ostatní zoologické zahrady? Inspirujete se?
2: Vzhledem k tomu, že tady máme dvě organizace, je tady Unie a ČAZA, to jsou dvě české organizace, kde jsou buď soukromí, nebo ty městské zoologické zahrady. A všichni se známe, protože děláme konference společně, tak se známe samozřejmě i ty zoologické zahrady. Já už se spíš snažím inspirovat se v zahraničí, protože ono třeba právě na tom jihu ty zoologické zahrady vypadají trošku jináč než u nás. A je to i díky tomu, že u nás bylo takový počasí jako třeba letošní zima. Jo, ono březen, za kamna vlezen, v dubnu ještě tam budem, tak ono, co chceme, jsme v České republice, jsme ve střední Evropě a tady přece jenom prostě je chladnějc, ale už i díky tomu, že za posledních 20 let, co my jsme ve dvorci, vidíme ten posun, jak se nám ta planeta otepluje a že už i ve dvorci můžeme vlastně chovat exotické rostliny, nejenom exotické zvířata. Jo? A když je to jako zoologická zahrada, kterou jsme zakládali jako park exotických zvířat, tak těm ty rostliny taky patří.
3: Proč by lidé se měli vypravit do zoologické zahrady Dvorec u Borovan? Co vám je vašemu srdci tam nejbližší, když pominu tu poslední 10-metrovou palmu?
2: Tak já jsem zoolog, takže jako samozřejmě zůstaneme u zvířat. Jsou to určitě šimpanzi, který nejsou běžnými chovateli zoologických zahrad. My převážně teda se snažíme vytvořit podmínky pro africké zvířata. Máme tropický pavilon právě na tyhle ty kytky s jezírkama a s vodopádem, kde teda jsou samozřejmě i krokodýlové. No a když už by se měl zvát do zoologické zahrady Dvorec u Borovan návštěvníka, tak všechny milovníky plazů, protože my se specializujeme právě na kobry, které jsou jedinečními zvířaty, dokonce i veterina, že jo, lékařství má ve znaku hada. Takže had je velice důležitý součástí celého lidstva a my jsme si vybrali kolekci kober, která není ve světě vůbec vidět, takže pokud chce vidět takhle zvláště nebezpečný jedovatý zvířata, tak zásadně do dvorce.
3: Říká ředitel zoologické zahrady Dvorec u Borovan Viktor Ambroš. Pro Český rozhlas České Budějovice Mirka Nezvalová.
4: Jedlé dříny, venkovní orchideje nebo fotosyntézu probereme v dalším vydání Zelených světů. Krom toho přidáme pozvánku do botanické zahrady v Průhonicích. Nezapomeňte poslouchat v neděli po 11. hodině dopolední. K poslechu vás zvou Hanka Šoberová a Pavel Chlouba.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: hudební pozdravení Jiřího Kasala.
1: Minulou neděli bylo 80 legendárnímu a stále koncertně se svou zelenou kytarou aktivnímu skotskému písničkáři, který se v Glasgow narodil jako Donovan Phillips Leach, ale svět ho zná pouze jako Donovana. Jeho písničky a jejich éterická snová poetika nepochybně obohatily kouzelná 60. léta a hippie éru a atmosféru tohoto desetiletí a dočkali se značné obliby. A to jak na britských ostrovech, tak v Americe, ale i v jiných zemích, včetně Československa. Mám na mysli písničky jako Catch the Wind, Mellow Yellow, Jennifer Juniper, Sunshine, Superman, Atlantis a jiné. V Československu ovšem Donovan koncertoval až v době vzdálené od jeho největší slávy v roce 1983 jako zahraniční host na bratislavské Lyře a o rok později v Praze v tehdejším Paláci kultury v rámci hudební akce Planeta míru. Jsem rád, že jsem se mohl přímo dotknout Donovanovy návštěvy a setkat se s ním už v tomto století, když se tento slavný písničkář s fingerpickingem, tedy specifickým stylem hry na kytaru, zúčastnil v létě roku 2002 festivalu Slunce ve Strážnici a přenocoval na jihu Čech v třeboňském hotelu Zlatá hvězda. Na to jsem šířeji před 4 roky zavzpomínal v pořadu Světla ramp. Některé Donovanovy hity mají také české verze, jmenovitě Catch the Wind, neboli Vánoční Ježíšek Jaroslava Hudky, Jennifer Juniper jako Čaroděj Dobroděj a Yellow Mellow, tedy Motel Modrail, obojí s Václavem Neckářem, a také Colors ve velmi jemném pojetí písničkářky Zdenky Lorencové. Ta dala této skladbě od Donovana název Žlutá.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Táborsko, Strakonicko a celé jižní Čechy.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Jihočeští profesionální hasiči mají díky spolupráci s krajem novou speciální mobilní požární techniku. Využijí ji zejména při hašení lesních požárů. Dva lidé zemřeli při pádu malého letounu na jihozápadě Německa. Fotbalisté Dynama České Budějovice dnes budou hrát doma s Chrudimí. Táborsko přivítá Opavu. Zítra bude na jihu Čech převážně polojasno s teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje má díky spolupráci s krajem novou speciální mobilní požární techniku, konkrétně dvě velkoobjemové cisterny. Jak hasiči informují na síti X, zásadním způsobem ovlivní a zefektivní zásahovou činnost při likvidaci mimořádných událostí. Budou výjíždět zejména k lesním požárům na území Jihočeského kraje. Jehož součástí je také Národní park Šumava a rozsáhlá lesní území Novohradských hor. Cisterny budou na stanicích v Krumlově a v Jindřichově Hradci. Ředitelem cizinecké policie se stal Luděk Procházka, který byl dosud v čele jihočeské policie. Nahradí Aleše Benedikta, který se stal ředitelem policie na jihu Čech. Oba do svých funkcí nastoupili v pátek. 50-letý Benedikt vedl cizineckou policii od roku 2023. O 12 let starší Procházka se stal ředitelem jihočeské policie v prosinci 2015. Rekonstrukce fotbalového hřiště v Novosedlech nad Nežárkou na Jindřichohradecku skončí na podzim. Opravy areálu u rybníka Starý vyjdou na zhruba 9 milionů korun. Část nákladů by mohla pokrýt dotace od Národní sportovní agentury. Fotbalisti Novosedel kvůli pracím budou hrát do konce září svá domácí utkání v nedaleké Stráži nad Nežárkou. Pokračuje starosta Filip Mencel z hnutí Jihočeši 2012.
6: To celé hřiště se do půl metru odbagruje, udělá se nové podloží, důkladně se to zutní, celé se to zmelioruje, připraví do formy zavlažování, ve finále hřiště z větší části oplotíme.
5: Při pádu malého letounu do obytné zóny v obci Limburgerhof na jihozápadě Německa přišli o život dva lidé, informovala o tom dnes policie. Podrobnosti k totožnosti obětí nezdělila. Příčinu nehody vyšetřují kriminalisté, uvedla agentura DPA. Policie uvedla, že zatím nemá žádné informace o případných zraněných. V širším okolí místa zřícení je ale roztroušeno mnoho trosek. Okolí bylo pro veřejnost uzavřeno. Pro místní obyvatele úřady zřídili krizové centrum.
4: Sport.
5: Fotbalisté Dynama České Budějovice se dnes představí v aktuálním ročníku druhé ligy naposledy doma. V 29. kole přivítají v 17 hodin Chrudim a budou chtít přidat třetí domácí výhru v řadě. Táborsko bude ve stejnou dobu hrát také na domácím stadionu. Důležité utkání s Opavou. Dvě kola před koncem šance Národní ligy zůstávají táborští fotbalisté ve hře o baráž.
4: Počasí.
5: Na jihu Čech je zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přeháňkami, které budou ustávat. Teploty jsou mezi 9 a 12 stupni Celsia, na horách do 8. V noci se ochladí na 5 až 2 stupně, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojediněle slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý severozápadní až severní vítr se večer bude měnit na proměnlivý. Biozátěž bude mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: Nehody se vyšetřují v Táboře na Budějovické, což je část silnice 137 a mezi Jindřichovým Hradcem a Dolní Radouní na silnici 3. třídy. Dávejte tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné, byť trochu studené a deštivé odpoledne z jihu Čech. V 15 hodin a téměř 5 minut pokračuje jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice, tedy čas, kdy se společně budeme opět věnovat zajímavým tématům. Z NHL je zvyklý na stadionu třeba na zvuk varhan. Na mistrovství světa v hokeji slyšel Sidney Crosby na úvod turnaje pro švýcarsko-typické kravské zvony. Byli jsme za ním s mikrofonem ve Friburgu. Co se v rubrice, co se v učebnicích nenapsalo, neboli co v učebnicích nebylo, tak na to se podíváme na hranici Čech a Moravy už za chvíli s Martinem Písaříkem. A necháme zaznít písničky, které nestárnou, ať už si užíváte sobotní odpoledne kdekoliv. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: 11:12, ladíte Český rozhlas České Budějovice. Je nenápadná, přesto dokáže v zahradě vykouzlit půvabný efekt. Mluvím o dymnivce, která patří mezi posly jara a potěší nejen květy, ale i svou přirozenou elegancí. Kam se v zahradě nejlépe hodí, jak ji pěstovat a kam ji v rostlinné říši zařadit, prozradí v rozhovoru s Hankou Šoberovou zahradník Pavel Chlouba.
1: Ta rostlinka se jmenuje dymnivka. Latinské jméno je Corydalis. To mi až tak hezké nepřijde, ale to slovo dymnivka je moc hezké. Je to bylina, která je příbuzná s mákem, patří do čeledi mákovitých. Dva druhy, které mnoho lidí ještě za dymnivku považuje, tak byly jakoby některými botaniky přesunuty do samostatného rodu, který se jmenuje Pseudofumaria latinským jménem. A to říkám jenom proto, že existuje nějaká bylina, která se jmenuje Fumaria a to je země dym. A to je taky vlastně bylina patřící do této čeledi a jsou si velmi blízce příbuzné. Ale s dymnivkami se můžeme potkávat jak ve volné přírodě, i když v jižních Čechách těch lokalit asi nebude až tak moc. Ona je spíše vázaná na takové ty teplé háje a lužné lesy, kde vykvětají ty naše původní druhy v období, kdy stromy ještě nemají listy a ty dymnivky vyskočí z půdy jako takový skřítek, rychle vyrostou, vykvetou, chvilinku tam zůstávají ještě ty jejich listy zelené, ale jakmile se ty stromy začínají olisťovat, listy dymnivek žloutnou, zatahují a potom se zase na dlouhou dobu ponoří do hlubin země, aby zase mohli potom v tom příštím roce vystartovat znovu. Ale jsou ještě jiné skupiny těch dymnivek než tyto.
2: Ty nás samozřejmě taky budou zajímat. My o bylinách až tak často v zelených světech nehovoříme, ale já předpokládám, Pavle, že tohle je bylina, kterou my si můžeme vysadit do zahrady. Říkám to dobře?
1: Ta dymnivka, o které jsem teď před chvilinkou mluvil, to je dymnivka dutá, ta se do zahrad příliš nepoužívá. Je to prostě taková naše přírodní rostlina, ale existují samozřejmě druhy, které se do zahrad používají a jedno z nich mám velmi rád, to je dymnivka, která se latinsky jmenuje Corydalis solida, druh, který roste i v naší přírodě trošku, ale zasahuje spíše do rumunských hor, kde se objevuje více variací barevných od toho jediného druhu a díky tomu vlastně byly tyto rostliny pojaty do kultury. Některé byly možná trošku došlechtěny nebo vybrány tak, aby se prostě hodily pro pěstování v zahradách. Tyto rostliny totiž to se vyznačují tím, že mají takovou jakoby velmi šikovnou hlízku, která se podobá hlízce krokusu a tím pádem se dá dobře pěstovat, dobře se dá vyjmout z půdy, skladovat a vlastně expedovat v období, kdy se expedují běžné jarní cibuloviny, to znamená na konci léta, na podzim.
2: Takže se k ní chováme jako k cibulovině. Já úplně nepatřím mezi zastánce těch, kteří vyndavají právě ty cibule ze země a zase je tam dávají zpátky. Já většinou na to zapomínám a tak u mě mají ty rostliny takový tvrdý odchov. Kdybych to nezvládla, Pavle, přežije mi tahle dymnívka?
1: A dokonce bych, Hanko, řekl, že vůbec není zapotřebí zasahovat do života této dymnivky. My máme na zahradě v té zóně, které říkáme lesní zahrada, a to jsou vlastně takové ty první jarničky, které vyskakují ven z té půdy spolu se sněženkami a talovíny. A moc hezky se nám namnožili, když jsme je vysazovali v roce 22 na podzim, tak to byly jenom takové bobánky malé. A teď vlastně už nám kvetou velké, třeba v průměru 20-25 cm široké trsy těchto rostlin, které jsou takové 15 cm vysoké. A oni mají báječný rytmus, proto je tam máme. A já mám za to nesmírně rád, protože oni mají tu vegetační dobu velmi krátkou. Vykvetou v době, kdy tam ještě nic není. A potom, jak zatáhnou, tak vlastně na jejich místa se nasunou listy rostlin, které raší mnohem později, jako jsou třeba listy kapradí nebo bohýšek, teda host, případně některé druhy trav. A ty úplně tu plochu pokryjí, takže mi to připadá jako takový mechanismus dvoudobí, kdy prostě v jednu chvíli něco je a potom to něco skončí a je to nahrazeno něčím druhým. Takže my máme odrůdu, která se jmenuje Bet Evans, kdy si to byla trošku taková vzácnost, dneska už je poměrně dobře dostupná, dá se sehnat v podstatě při tom podzimním nakupování těch hlízek. Tyto hlízky se potom vysadí do půdy, která je taková humoznější, trošku vlhká, může tam být klidně nějaká lesní atmosféra a potom jsou to moc hezké rostliny v začátku jara.
2: Mám jedno takové stanoviště, kam by se my, co do funkce té rostliny, dymnivky moc hodily, ale je to slunečné stanoviště, dokonce jižní strana. I tam by se jim mohlo dařit z jara?
1: Já si myslím, že ano, protože dymněvka vlastně to sluníčko potřebuje na to, aby mohla velmi rychle z něho nabrat tu energii a poslat ji zpátky do těch lízek. A ona vlastně začíná období, kdy se už objevuje první stín nad tou rostlinou, tak začíná zatahovat, začíná mizet. Takže v tom krátkém období její vegetace to slunce potřebuje, tak si myslím, že by tam mohla fungovat, pokud tam není nějaké extrémně velké sucho v období toho předjaří. Pokud v tom předjaří tam budete mít trošku vlhko, tak si myslím, že to zvládne a že se tam i bude líbit u vás.
2: Neexistují, Pavle, dokonce nějaké třeba pozdější dymnívky?
1: Hanko, dymnívek je celkově něco mezi 400 až 550 druhy. Nevím to přesně, protože každý vědec to klasifikuje po svém, ale mezi nima se najdou i takové, které kvetou později a mají trošku jiný rytmus fungování. Nemají klasickou hlízku, ale mají takový spíše odenek, který přezimuje. Myslím, že mnoho ze skalničkářů určitě budou znát dymnívku žlutou, Corydalis žluté, a potom její blízkou sestřenici dymnívku bílou, Corydalis alba. To jsou rostliny, které pochází z jižní Evropy. Podobně jako ostatní rostliny čeledí mákovitých, i tahle ta skupina dymnívek se velmi dobře vysemeňuje a rozrůstá, takže stačí vysadit někam do skalky a potom vítr nebo mravenci nebo nějaká jiná přírodní síla. Ta semínka roznese a oni se potom objevují v různých spárách mezi kameny. Velmi často osidlují kamenné zítky, za kterých vyrůstají ve formě takových zelených bochánků, které jsou velmi dekorativní mimo období kvetení, ale když kvetou tím svým žlutým nebo bílým květem, tak jsou velmi půvabné.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Začíná mi mořská nemoc, říká v nejnovějším audiodeníku 24-letá cestovatelka z Debrníka na Táborsku Aneška Pecháčková. Připravili jsme další část její charitativní výpravy, tentokrát po moři. Počkejte si na ni.
1: V sobotním vydání pořadu Jihočeši si u příležitosti 81. narozenin Českého rozhlasu v Českých Budějovicích připomeneme hlasy dvou osobností. U jednoho mikrofonu se totiž v roce 1994 sešli rozhlasový redaktor, reportér, moderátor a režisér Českobudějovického rozhlasu Ludvík Milštajn a Jiří Hanzelka, novinář, dokumentarista a cestovatel, který od roku 1987 trvale žil v jihočeské obci Sedlo. Pořad si poslechněte v sobotu po 17. hodině. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Hudební výlet do 60. let na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. The Beatles. No ale my teď budeme cestovat na úplně opačný konec světa. Novozelandské cestování studentky České univerzity Anežky Pecháčkové pomůže českobudějovické Arpidě s nákupem rehabilitačních přístrojů pro handicapované. Zatímco její pouť po souši úspěšně skončila v cíli, teď si její kilometry můžete adoptovat na moři, protože Anežka se vypravila za velrybami do Nové Kaledonie. A dál navyšovat částku pro Arpidu na platformě darujme.cz Tichý hrdina. K dnešnímu dní je tam 322 tisíc korun od 322 dárců. Teď už se ale poslechněme její nový audiodeník.
1: 3000 kilometrů naděje.
2: Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu České Budějovice. Moje jméno je Anežka Pecháčková a přešla jsem s charitativním přesahem celý Nový Zéland po trase dlouhé 3050 kilometrů a vy si po celou dobu této cesty můžete adoptovat moje virtuální kilometry. To aktivně nebo pasivně, aktivně tak, že se zapojíte do výzvy a na platformě Darujme pod projektem Tichý hrdina si založíte svoji vlastní podvýzvu a vyzvete svoje okolí, aby si adoptovali vaše virtuální kilometry, anebo si čistě adoptujete moje virtuální

0: na hlasovou zprávu ve chvíli, kdy mi začíná mořská nemoc a já mám teďka zavřený oči, abych se nepozvracela. Houpe to s náma teda fest, co vám budu povídat. Vyjeli jsme na oceán a teďka 6 dní nebo 7 dní neuvidím pevninu. Budeme mít noční hlídky. Život na lodi je strašně zajímavý. Dneska je 13. května a já tímto opouštím Nový Zéland a pluju, plachtím na plachetnici do Nové Kaledonie. Nový Zéland, Nová Kaledonie, všechno nové. Nové dobrodružství přede mnou. Za Český rozhlas České Budějovice Aneška Pecháčková.
1: Pokračování charitativního putování Anešky Pecháčkové teď na moři u Nového Zélandu si zpětně můžete poslechnout na našich webových stránkách www.budějovice.rozhlas.cz v sekci Pořady jihočeské odpoledne.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jak z našeho dnešního dopoledního i odpoledního vysílání jistě víte, dnes je Český rozhlas otevřen veřejnosti a my tady máme ve studiu vzácnou návštěvu. Zdeněk

0: Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne všem posluchačům a myslím si, že už předchozím i předtím v těch vstupech dvou slyšeli nějaký hlas navíc, to je tamhle ten malinký klučík. Myslím, že se jmenuje Filip, říkali návštěvníci. Já tady mám jednu z posledních výprav dnešního dne, která si pro vás připravila pozdravení. Takže pozor, 3, 4...
2: Dobrý den, zdravíme posluchače Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Bylo to slyšet, Radku, já myslím,
0: bylo to slyšet parádně.
1: Takže to je všechno, zdravíme posluchače.
0: My děkujeme a přejeme pěkné odpoledne.
3: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: V nedělním Vltavínu zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy s malým, ale i velkým M na začátku. Dozvíte se, co je to a kde je psí koryto a poslechnete si vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici. Tak nezapomeňte, Vltavín v neděli po zprávách v 9. K poslechu vás zve Zdeněk Zajíček.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Stevie Wonder na vlnách České rozhlasu České Budějovice. No počasí dnes, když se podíváme z okna, tak musím říct nic moc. Uvidíme, jak tomu bude v nadcházejících dnech.
1: Počasí.
0: A to už je otázka pro meteorologa Petra Friebauera. Já vás zdravím, pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: Od západu nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu. V noci bude zejména oblačno, zpočátku pouze ojediněle s přehánkami, méně oblačnosti se potom bude vyskytovat v západní polovině kraje, kde se gránu může až vyjasnit. Minimální teploty se budou pohybovat mezi 5 až 2 stupni Celsia a místy se mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně polojasno, během dne místy přechodně až oblačno a pouze ojediněle se slabými přehánkami, a to zejména na Šumavě. K večeru potom budou srážky ustávat v celém kraji. Maximální denní teploty se budou pohybovat mezi 14 až 17 stupni Celsia, na horách kolem 10 stupňů. Vítr bude foukat slabý, severozápadní až severní, 1 až 4 metry za sekundu, a večer se potom bude měnit na proměnlivý. Biopředpověď pro zítřek je na jednice, tedy mírná zátěž.
0: A jak bude v pondělí?
2: V pondělí bude polojasno až jasno, ráno se ojediněle potom mohou tvořit mlhy. Odpoledne potom přechodně přibude oblačnosti a pouze výjimečně se mohou vyskytovat slabé přehánky, a opět zejména na horách. Minimální teploty budou poměrně nízké, kolem 2 stupňů Celsia, a místy se opět mohou vyskytovat přízemní mrazíky. Ty maximální denní teploty už pomalu porostou, budou se pohybovat kolem 18 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude bez větří.
0: To už je celkem pozitivní. Co nás čeká v úterý?
2: Úterý bude převážně polojasno, odpoledne přechodně až oblačno a přes den místy s občasným deštěm nebo přehánkami, které budou večer opět ustávat. Během odpoledne se navíc ojediněle mohou vytvořit i bouřky. Minimální teploty už budou vyšší, kolem 6 stupňů Celsia, a ty maximální denní také kolem 19 stupňů Celsia. Vítr v úterý bude slabý, převážně západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: A jak bude ve středu?
2: Ve středu od západu do střední Evropy bude postupovat frontální systém. Zpočátku bude ještě polojasno, k ránu pak od západu začne přibývat frontální oblačnosti a přes den pak místy budou slabé přehánky nebo občasný déšť, které budou opět večer ustávat. Teploty budou stejné jako v úterý, minima kolem 6 a maxima kolem 19 stupňů Celsia. A vítr ve středu slabý, západních směrů do 4 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Friebauer, kterému děkujeme a přejeme pěkný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice. Ve Švýcarsku začalo mistrovství světa v ledním hokeji. Češi na úvod turnaje porazili ve večerním utkání Dánsko 4-1. V prvním utkání mohli vidět fanoušci největší hvězdu šampionátu. Za Kanadu nastoupil Sidney Crosby a přivítal ho na stadionu i zvuk, který z NHL nezná. Byly to pro Švýcarsko typické kravské zvony.
1: Popravdě jsem tu den a půl a je to všechno hrozně rychlé. Už jsem tu ale byl a po Švýcarsku cestoval. Nádhera.
2: Beautiful, you know, beautiful country.
1: Nádherná země, skvělí lidé. Myslím, že si takový turnaj zaslouží. Užívám si každé mistrovství světa, ať je kdekoliv. A tohle je další krásné místo, které znovu mohu navštívit.
3: Řekl radiožurnálu Sport Sidney Crosby, který byl u výhry 5-3 nad Švédskem. Nejzkušenější hráč kanadského výběru letos nemá kapitánské C-čko. To nosí 19-letý McLean Celebrini, Crosbyho spoluhráč v útoku.
4: Je to zábava i na tom velkém kluzišti. Tím je hokej trochu jiný. Musíte se víc soustředit na orientaci na ledě. Každopádně je vždycky příjemné zahrát si s tím, kdo má na dresu číslo 87.
3: Kanaďané jsou od dětství zvyklí hrát na zámořských rozměrech kluziště. To evropské pro světový šampionát zažívá letos Crosby teprve po čtvrté v jeho bohaté kariéře. První odehrál jako 18-letý v Rize. Jako kapitán dovedl Kanadu ke zlatu v Praze v roce 2015. Loni byl ve Stockholmu a Herningu a teď musí zase přepnout na větší ledovou plochu ve Friburgu.
1: Jo, myslím, že je to něco, co bude třeba ještě trochu v mojí hře poupravit, ale to přijde s dalšími zápasy. Zkoušet se víc dostat blíž k brance. Není to ono, hrát po mantinelech, tam ani nemůžete být nebezpeční. Je nutné se dostat blíž, víc do středu kluziště.
3: Crosby a spol. Mají ještě skoro celou základní skupinu na to, aby se ve Friburgu na stadionu o rozměrech 60x30 metrů zorientovali. Jinými slovy, když je hokejista zvyklý ze zámoří vyjet od mantinelu a rovnou střílet, tady v Evropě je branka najednou jinde.
1: Od mantinelu je to prostě daleko. Musíte udělat ještě další krok, ale zase máte někdy sekundu navíc na rychlé rozhodování. Někdy je více času, jen je nutné to poznat a vyhodnotit.
3: Říká kanadský útočník Sidney Crosby. Na závěr základní skupiny se o jeho schopnostech přesvědčí i čeští hokejisté. Ti nastoupí večer ve 20:20 proti Slovinsku, pár hodin poté, co si bude Kanada i s hvězdami Crosbym a Celebrinem plnit vítěznou povinnost v utkání s Itálií. Z Friburgu František Kuna, Český rozhlas.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Kuchyně odborného učiliště v Dačicích bude mít moderní vybavení. Slovenští hokejisté porazili na mistrovství světa Norsko 2-1. Rakušané zvítězili 5-2 nad Velkou Británií. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela a že byla její lebka oddělena od těla. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž písemně slíbil, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Obviněný podle policie lebku ukradl v úterý, zalili ji do betonu a chtěli pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Kuchařky středního odborného učiliště v Dačicích dostanou nové vybavení. Modernizace kuchyně vyjde Jihočeský kraj na 18 milionů korun. Necelou polovinu pokryje dotace. Součástí prací budou stavební úpravy, včetně nových rozvodů. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z Hnutí naše Česko začne opravená kuchyně sloužit od začátku příštího školního roku.
2: Z takových významných spotřebičů je možno uvést dvakrát nový konvektomát, dvakrát multifunkční pánev, novou myčku nádobí s rekuperací tepla z odpadního vzduchu, doplnění omyčku kuchyňského nádobí a především nové chladící a mrazící skříně s vodními výměníky.
0: Pelhřimovské muzeum získalo do svých sbírek historický motocykl Čechie Bemerland 350 z roku 1937. Muzeum za něj zaplatilo skoro 1,5 milionu korun. Zatím je motocykl uložený v depozitáři. Lidé ho poprvé uvidí, až se po rekonstrukci otevře stálá expozice na hradě Kámen. Pokračuje ředitel muzea Ondřej Hájek.
3: Albin Libiš ho začal vyrábět, protože v tom roce 37 po té hospodářské krizi bylo relativně málo lidí, kteří měli na to, aby si mohli koupit tu šestistovku. A tak spolu se svým synem vyrobili 350, která byla ještě levnější. Sport.
0: Slovenští hokejisté porazili ve svém prvním utkání na mistrovství světa ve Švýcarsku Norsko 2-1. V Curychu zvítězili Rakušané 5-2 nad Velkou Británií. Češi nastoupí po 20. hodině proti Dánsku. V souběžně hraném utkání se střetnou domácí Švýcaři s Lotyši. Nizozemka Jessica Schilderová jako první koulařka od roku 2012 překonala hranici 21 metrů. Úřadující mistryně světa vyhrála úvodní meeting atletické diamantové ligy v Šanghaji výkonem 21 metrů a 9 centimetrů, což je nový rekord elitního seriálu.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 5 a 2 stupni Celsia, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojedinělé slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty mezi 14 a 17 stupni na horách do 11. Slabý severozápadní až severní vítr se večer bude měnit na proměnlivý. Biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na jihu Čech teď nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu dnes a zítra, ale počítejte v Kaplici nádraží na Českokrumlovsku s uzavírkou silnice číslo 3 kvůli opravě železničního přejezdu. Objížďky jsou značeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
4: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor, dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno, důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
5: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
4: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
5: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
4: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
5: Aha, rozumím.
4: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
5: Oč se vlastně jedná?
4: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
5: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
4: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
5: Co jsme si, to jsme si.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

lékařům je hej. A protože jsi spravedlivý, tak dělá.

0: prosím, aby zdal. To prosím, aby zdal.
1: Ať je všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi, který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Miloněm Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Straší dílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Tenhle slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali. Je to pán!

0: potom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělal ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: No a jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno párty na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano,
4: ano.
3: Že jo, tak jsem tě z lana řel. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem
4: tě utkvěl? Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to byl dům, kde nějak ano. Prostě tam jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím, tam nikdy ne. Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší, zkušebně jste zkoušeli s Faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem šel a ty jsi mě viděl.
4: Na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel, no líbil, ne, Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch Faraonů, že
3: já to... měl hodně vlasů, no. Jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: A já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne,
3: a
4: ten, na... se, ne, ten se
3: jak
4: potom...
3: Jak to, že ne?
4: Ten se potom nějak vynožil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynožil
4: to
3: se,
4: já... jsme hráli se Schellingrem, už jsme byli Faraoni a Herdy se... No tak to budeme, tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad, tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flitovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na čtvrt, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byla desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to, některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé neci, me se asášit asátam s hazagou. A Svěrák to přelal a říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.

0: Písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já taky slova
1: vím, jak
0: si
1: to složil, no, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Svěrákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem, to mě bylo nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl si střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A už na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři, dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, uklízela si 10 světků, uklízela v kanceláři a já tam, a ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky a o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí stočíšníku Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disk žokej.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
4: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
4: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No ale, turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
1: Byl, open.
5: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Aha. Byl vlastně open.
4: Zeptám se jinak.
1: Ano.
4: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
1: Takhle chce jako...
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Kde? Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
4: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá... Ano, raději
5: nám... Takže on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30 těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
6: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
7: Jak se to říkal? Hit Pambíček?
6: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
7: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
6: Přes hity, ano, to
7: jsem
6: to.
7: Nevěděl.
6: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako.

0: Tak. Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s tímhle, se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem, pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brouzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to selaví, selaví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale tahle, ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kauboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. No, co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal.

0: myslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík. A Karel Šíp je soukromý spíš zasmušilý, i když občas řekne úžasný frk. Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře, teď uslyšíte v další ukázce a přizvou si i dva známé herce. Ale to už nechám v průběhu scénky na nich. A abyste neřekli, že vám pořád něco zkracuju, tak ta scénka je tu celá. Jmenuje se Asanace pohádek.
1: Tak jsem zrovna tuhle vypočítával, co všechno já mám s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společně. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
2: Přátelé!
1: A mám ho tady taky.
2: Co pak?
1: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtěl bych něco zahrál, jistě to.
2: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
1: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
2: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil. Já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní. Že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od Uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo. Takovouhle politickou satiru, ne.
1: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
2: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
1: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, sem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebývá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé. Přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají.

0: Můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. Je to moderní.
2: Já už jsem to pochopil. Takhle, my tři jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to. Hele, já bych byl tamhle tu třetí zprava.
1: Moment.
2: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli... nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
2: My s nima stihneme mít ještě děti.
3: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky.
3: Mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
2: No.
4: Takže na mě zbyl ten dlouhý.
0: Ano. Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
1: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
0: No, dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
4: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
0: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
4: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
0: Jak pak ti říkají?
4: Já jsem dlouhý.
0: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
4: Studoval jsem ekonomii.
0: No, kde?
4: V Turecku.
0: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátkej. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme po dalším.
4: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče.
0: Ti dám cigáro.
4: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě.
2: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
4: No jistě, ne, samozřejmě.
2: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
0: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
3: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
0: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
3: Vy myslíte restituce?
4: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
0: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že? No.
1: Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
0: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
3: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký To je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
4: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: No mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí dodnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

kapů.

0: Máte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslav, Kareši, kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergodit, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý. Jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kakao. No. To je hezký nápad, ano. No. No pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprinterům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomu to muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
7: It's okay, hraje, že může.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. Starou hasičskou zbrojnici v Kalištích u Českých Budějovic nahradí nová budova za téměř 7 milionů korun. Čeští hokejisté nastoupí večer na mistrovství světa proti Slovincům. Na jihu Čech bude zítra většinou polojasno s teplotami do 17 stupňů. Se zprávami je u mikrofonu Pavlína Fendeková. Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn ze zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
0: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení. Muž obviněný z krádeže podle svého právníka Víta Pavka lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Izrael potvrdil, že při pátečním úderu zabil šéfa ozbrojených složek Hamásu. Izadina Hadáda označil za jednoho ze strůjců masakru civilistů na hudebním festivalu poblíž pásma Gazy z října 2023. Smrt vůdce Hamásu potvrdil i vysoce postavený představitel tohoto hnutí. Podle palestinských zdravotníků při izraelském útoku zahynulo nejméně 7 lidí. Minimálně 50 dalších úder zranil. Dobrovolní hasiči v Kalištích u Českých Budějovic budou mít novou budovu. Město nechá zbourat původní objekt ze 60. let a místo něj postaví modernější zázemí pro dobrovolné hasiče. Novostavba má být hotová letos v říjnu.
3: Součástí budovy bude klubová místnost, technické zázemí i prostory, kam budou obyvatelé chodit volit. Jak doplnila mluvčí českobudějovické radnice Jitka Bruha-Veltzlová, stavba vyjde na bezmála 7 milionů korun. Hasiči fungují v Kalištích už od roku 1899. Z Českých Budějovic Kristýna Baršíny, Český rozhlas.
0: Značku Regionální potravina na jihu Čech získá 9 produktů. Hodnotitelská komise je vybrala na národním veletrhu Czech Food Expo v Českých Budějovicích. Mezi oceněné potraviny patří například játrová cihla z Bělčic, Kubovo žerky, brinza z Horních Dvorců nebo tvarohový dezert z farmy Struhy. Letos se v kraji do soutěže přihlásilo 35 výrobců se 140 produkty. Jak informovala Eva Češpiva ze státního zemědělského intervenčního fondu. Ocenění Regionální potravina si producenti převezmou 20. srpna na veletrhu Zemědělka v Českých Budějovicích.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa porazili Dánsko 4-1. Střelec gólu do prázdné branky Matěj Bliml říká, co právě do dnešního druhého duelu zlepšit.
4: No, tak já si myslím, že tam byla možná malinko nervozita, nebo tak nějak jsem to trochu cítil, že prostě ten puk odskakoval, samozřejmě ten let nebyl úplně nejlepší, ale no, zase nemůžeme vymlouvat. Ale byly tam prostě nějaký nahrávky, které odskakovaly a já věřím, že si to bude líp a líp sedat a až budeme lepší a lepší.
0: Zápas Česko-Slovinsko začne ve 20 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 5 a 2 stupni Celsia, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojedinělé slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách maximálně k 11. Slabý severozápadní až severní vítr se večer bude měnit na proměnlivý, biozátěž bude mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehody se vyšetřují v Jarošovské ulici, v Jindřichově Hradci a mezi obcemi Světce a Horní Radouň na Jindřichohradecku. Dávejte tam pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a v tuto chvíli také pořad Jihočeši. Dnešní nahrávka Jihočechů bude unikátní v tom, že připomene dva. Jednoho rodem a srdcem, druhého Jihočecha pak srdcem. Byť se narodil jinde a procestoval prakticky celý svět. Tím prvním bude rozhlasový redaktor, reportér, moderátor a režisér Ludvík Milstein. Tím druhým pak Jiří Hanzelka, novinář, dokumentarista a cestovatel, který se sice narodil ve Štramberku, ovšem od roku 1987 trvale žil v jihočeské obci Sedlo. Ti dva se sešli u mikrofonu v lednu 1994, aby vznikl následující rozhovor, který tyto Jihočechy připomene. Okolnosti vzniku rozhovoru hned v úvodu naznačí Ludvík Milstein. Hezký poslech vám přeje Zdeněk Zajíček.
1: V slunném dni léta 1992 jsem měl to štěstí navštívit jihočeské sedlo u Číměře a v něm domov herečky Julie Charvátové a inženýra Jiřího Hanzelky. Julie Charvátová tehdy vyprávěla, předčítala, recitovala. Jiří Hanzelka přizvukoval, vysvětloval a také hrál na varhany. Na stole před námi ležela poslední kniha cestovatelské dvojice Hanzelka Zikmund, nazvaná Ceylon, ráj andělů. Vyšla s 21letým zpožděním, jako knihy mnoha jiných umlčených spisovatelů. Když jsme i pro naše posluchače přečetli tehdy kapitolu o slonech, rozhostilo se u mikrofonu ticho. Možná, že jsme tehdy všichni mysleli na jediné. Zda je to opravdu poslední dílo populární dvojice. A tak jsem se přece jen osmělil otázat se na hlas a inženýr Jiří Hanzelka mi tehdy odpověděl.
2: Já myslím, že teď je čas zmínit se o tom, že jsme se vlastně s Mirkem Zikmundem jako dvojice tentokrát rozdvojili. Mirek se vrátil z Austrálie, byl tam 4 měsíce. Měli jsme tam jet spolu. Já jsem z důvodu velice pádných zdravotních účast na téhle výpravě odřekl, stejně jako jsem odřekl 4 cesty do zahraničí loňského roku a letos ještě nějaké další. Protože myslím si, jak to říkala Juliánka před chvílí o své recitaci poezie, matka příroda řekne přesně v pravý čas, kdy si člověk má říct dost. Ne ve všem samozřejmě, ale pokud jde o cestování, tak myslím, že není na co navazovat, protože ta pauza byla příliš dlouhá. 1/4 století je příliš dlouhá přetržená nit, než aby se dala navazovat. To neznamená, že bychom tady hledali trvalou ukolébavku pro život, řekněme, bez myšlenky, bez usilování, bez snažení. Já si myslím, že je toho dost, o co člověk může zajímat a starat a do čeho, pokud je to vhodné, může zasahovat, byť ne tak veřejně jako v cestopisech.
1: Vezl jsem si tenkrát v létě ze sedla cenné nahrávky s Julií Charvátovou, ale už jsem věděl, že se tam musím znovu vrátit. Za Jiřím Hanzelkou, novinářem, spisovatelem, cestovatelem. Mužem, který mi na první pohled imponoval nejen před mnoha lety na fotografiích cestopisů, ale i zde u varhan ve vkusném prostředí v tichu jihočeské výsky. A tak jsme si znovu povídali o cestách a o domově.
2: My jsme v podstatě procestovali asi 80 zemí. Na první cestě to byla cesta jihozápadní Evropou a potom Afrikou napřed ze západu na východ, z Maroka do Egypta a odtamtud na jih až do Kapského města. Potom jsme se přepravili lodí do Buenos Aires, do Argentíny. Absolvovali jsme jeden malý okruh z Argentíny do Paraguaje, Brazílie, Uruguaje zpátky do Argentíny. Potom napříč kontinentem pod Cordillery a na sever, Bolívie, Peru, Ekvador. Tam jsme bohužel nemohli pokračovat, protože byla v Kolumbii zrovna občanská válka, nepustili nás tam. Tak jsme přepluli do Panamy a skončili v Mexiku. To byla první cesta, trvala 3,5 roku. A druhá cesta, abych to nevyjmenovával tak podrobně, ta v podstatě vedla jihovýchodní Evropou, Malou Asií, v podstatě jihem Asie až do Indonésie, odtamtud lodí do Japonska, z Japonska do Sovětského svazu a napříč Sovětským svazem až do Evropy zpátky.
1: Já jsem viděl fotografie, jako mladíci velice nadšení. Vy jste zvládali věci, které samozřejmě, kdyby byl člověk o pár desítek let starší, tak by už působily problémy, ale vy jste je brali s úžasnou lehkostí. Jaký je ten pohled zpátky teď na všechno to, co jste projeli, co jste procestovali?
2: Já bych řekl, že v tom bilancování jsou i důvody k uspokojení, i důvody k dopalu a k pocitu bezmoci, že už se nedají věci udělat znovu a jinak. Ale taková ta výslednice úvah a bilancování, ta nás, řekl bych ani Mirka, ani mě, neznepokojuje příliš, protože jsme si jistí jednou věcí, že jsme se poctivě připravili na tu práci a že jsme vždycky za daných okolností v daném prostředí se snažili ze všech sil udělat tu práci tak, jak jsme si představovali.
1: Kdy vznikl vlastně tenhle nápad, tenhle sen de facto, kde se zrodil už za studentských dob?
2: Já si myslím, že za velice raných klukovských dob, jako v každém pořádném a zdravém klukovi, i dneska najděte mi kluka, který by nezatoužil potom podívat se do světa. My jsme v rodinách měli k cestování sice úplně jinému druhu cestování, ale měli jsme k němu blízko, protože můj táta byl závodník, závodil za Tatru a byl řidičem z povolání a Mirkův táta byl strojvůdce. Ty kolečka měl trošku těžší pod sebou, ale taky jezdil. A prostě ta představa volného pohybu po světě, ta se nějak pomaloučku rodila, aniž by se o ní mluvilo, aniž by se na ní soustředěvala pozornost, prostě cestování nějakým způsobem patřilo k životu. A to už byl krůček k tomu, udělat z toho cestování ne prostředek obživy, ale těžiště, řekněme, i smyslu a náplně života.
1: Zatouží profesionální cestovatel třeba v těch dálkách někde po domově?
2: Samozřejmě, že ta touha po domově, ta na vás na cestách nesedí každý den od rána do večera. Většinou je nejsilnější ve chvíli, kdy je zle. Kdy jste v situaci, že se třeba zdá, že už to končí, že není východisko, že prostě na tom místě už zůstanete. Třeba když jsme byli v Nubijské poušti, zabloudili jsme, byli jsme 3 dny bez vody a už jsme napsali testament. Tenkrát jsme strašně zatoužili po domově, jako po oáze bezpečí a klidu a jistoty. Někdy zase se vám stane, že vás prostředí přesytí exotickou krásou. Když máte kolem sebe příliš mnoho tropických kytek, příliš mnoho intenzivních vůní a zápachů, najednou si vzpomenete na 7. krásku a strašně byste ji rád měl v ruce. Když vidíte dramatické krajiny, najednou třeba zatoužíte po jižních Čechách, po takovém tom středopásmovém, normálním, běžném, dokonce mnoha lidem už příliš všedním pohlazení české krajiny. Takže já bych řekl, že člověk je na cestách pořád jednou nohou doma, jednou nohou venku. Ale ta touha po domově je úplně jiná než třeba u emigrantů. Když jsme třeba žili několik měsíců, myslím 2 nebo 3 měsíce, mezi našimi krajiny v argentinském Čaku, to byli čeští bavlnáři, většinou z jižní Moravy. Jejich touha po domově je něco úplně jiného. To je touha podložena kdesi v hloubce beznadějí a marností. O to víc třeba jejich představa o domově se idealizuje. Snad nenajdete krajana tohodle typu, který příliš dlouho žije a živí se dobře nebo špatně venku. Nenajdete takovéhohle krajana, který by nespomínal na zhurčící potůček, na studánku v lese, na rozkvetlou jarní louku. Je zajímavé, že k takovýmhle idylickým představám se uchylují hlavně, když je jim zle. Ale jsou to představy velice idealizované a zapomínají na všecko těžké a zlé, co je vyhnalo do toho světa. A strašně po domově touží. Pak se ovšem stane třeba, jako u Štefy Příkazského z jižní Moravy, že si ten svůj dávný sen splní a vrátí se domů. A najednou ho konfrontuje ta skutečnost s jeho představama. A nastoupí nová vlna zoufalství a jak si předtím idealizoval domov, tak si idealizuje třeba tenkrát tu Argentínu, která ho strašně potrápila. Píšeme o něm v knížce Tam za řekou je Argentína, takže nebudu rozvádět. Ten se vrátil několikrát a několikrát znovu emigroval. Nakonec odešel do Chicaga. Prodělal ve svých 75 letech začátečnická zaměstnání, nedůstojná, ale probil se tím, znovu se oženil na stará kolena, povil ještě dítě. To jsou dramatické osudy, ale dramatické jsou především tím, že jakmile člověka vykořeníte z domova, už nikde nezapustí kořeny. Ani dokonce v tom domově, když se do něho vrátí. V tomhle smyslu odchod z domova do emigrace je rozhodnutí mnohem vážnější a mnohem důsažnější, než si člověk v první chvíli představí. U Štefy Příkazského tam byl impuls úplně jednoduchý, zamiloval se, sám byl z chalupy, zamiloval se do děvčete ze statku, byl pro ně příliš chudý a jako foriant, jihomoravský, moravský Slovák, řekl, já vám ukážu, na rok si vyjedu do Ameriky, nadělám peníze a pak vám to všem předvedu, co se dá dělat. A budu, řekněme, rovnocenným partnerem rodičům té děvčice, kterou si chtěl vzít. Samozřejmě, že tohle byly iluze, které Argentína velice rychle rozmetala do posledního zbytku a začal všední život. A touha po domově.

0: sám jako člověk, který se ptačími křídly tady v naší zemi zabývá více než 30 let, tak si neodpustím vám závidět chvíli, kdy vám celé nebe zakryla pelikání křídla.
1: Jo, to byly Guanovy ostrovy Chinchas, na západ od pobřeží Peru. No, to patří do kategorie neskutečných zážitků. Když jste přímo na místě a prožíváte to, tak samozřejmě to vás vyprovokuje k maximálnímu výkonu, hlavně s filmovou kamerou. Protože prostě si to nechcete nechat pro sebe, chcete to sdělit nějakým způsobem, tenhle zážitek. A potom se to vrací nad stříhacím stolem, když ten film dokončujete, prohlídnete si ho, obnovíte si to a stejně se stane, že když jste to takhle opakovaně prožíval i na tom filmovém záznamu, dokoukáte a stejně tomu nevěříte, že se to stalo. Protože to je taková kategorie naprosto mimořádných zážitků, které vás prostě nepřesvědčí, že je to možné.
0: To asi stejný pocit je třeba pod těmi vodopády, vidíte?
1: Ano. I vodopády Iguazu, i vodopády Viktoríny v Africe.
0: Na Zambezi.
1: Na Zambezi. Na takovéhle zážitky prostě nemůžete zapomenout, kdybyste žili 200 let. Ale ano. Vždycky tam zůstane taková špetička toho snovýho, protože to prostě podle všech zákonů logiky nepatří do reálného života. Někde úplně v pozadí za tímhle je nesplnitelná touha, aby lidi doma to s náma viděli. Abychom u toho nebyli sami. Ne protože bychom si netroufali to popsat. Dá se to. Ale že přece jenom jsme to vnímali my dva a ti, pro které jsme psali a pracovali venku, že prostě o tenhle zážitek přijdou.
0: V kterém koutě světa se vám líbilo nejvíc a kde se vám zase strašně stískalo po domově, protože to místo nebylo k tomu, aby se tam žilo třeba, jestli se to takhle dá říct?
1: Já bych na tuhle otázku odpověděl v různých dobách různě. Protože jednak svěžest a čerstvost zážitků, ta v tomhle hraje velikou roli. Pro nás třeba byla nejkrásnější země na první cestě Guatemala, nebo Jižní Mexiko, na druhé cestě ostrov Bali. A mohl bych jmenovat několik dalších. Když jsme tam byli v tu chvíli, se nám zdálo, že je to nejkrásnější a nejzajímavější zem pod sluncem. Ale čas plynul, přišly nové zážitky, překryly ty starší a já bych si dnes netroufnul říct, která zem byla nejkrásnější. Dnes třeba pro mě jsou nejkrásnější jižní Čechy a z nich tenhle kousek světa, ve kterém žijeme. A neměnil bych.
0: To jeho české sedlo potom překryje?
1: Ano, ano. Úplně jinýma půvaby, poskytují nám něco úplně jiného, než nám poskytovali exoticky krásné země na cestách. Ale to je přesně to, co potřebujeme v tomhle věku.
0: To je asi také ten klid, takový ano. Ten tak pohled zpátky ano. V klidu tak, a v bezpečí.
1: Ano. Takže řekl bych, že hodnotit, která země je nejkrásnější, je velice riskantní a málo kdy by se podařilo najít tak absolutní hodnotu, kterou čas nemění.
0: Ono je to asi také tím, že je to velice subjektivní záležitost,
1: no,
0: protože
1: jistě.
0: Pochopitelně každému se bude líbit něco jiného, vidíte.
1: A samozřejmě, že je subjektivní i v tom, že je závislá na, řekněme, na věku, na zdravotním stavu, na tom, co přesně v tu chvíli nebo v tom období nutně od života očekáváte a potřebujete. Pak je nejkrásnější ta krajina, která vám to poskytuje. A já bych řekl, že sedlo je dnes pro nás skutečný domov. Ta druhá půlka otázky, ta je, myslím, ještě obtížnější a nedá se na ní jednoznačně odpovědět. Já vám povím příklad. Když jsme byli třetí den v Nubijské poušti bez vody, ztratili jsme se s vlastní vinou, protože jsme si zamontovali do vozu kompas. Zapomněli jsme, že ho máme kompenzovat, protože ta ocel ve voze, ta ovlivňovala střelku a způsobila deviaci asi 12 stupňů a to jsme zjistili, až když jsme zabloudili. Chtěl jsem se trošku sorientovat, tak jsem vyšel na takový skalnatý kopec. Odtamtud se mi ta osmička s Mírkem zdály jako mravenci. Úplně se ztráceli v té beznadějně obrovské poušti. A najednou ten kousek země, který vlastně, na to už jsme byli připraveni, který se měl stát naším hrobem, najednou mě úplně udeřila svojí neuvěřitelnou krásou. V tu chvíli možná, že to byla zvýšená nebo nějak vybočená vnímavost, ale já jsem v tu chvíli, kdy jsem stál úplně sám na vrcholu toho kopce a kolem dokola jsem měl nekonečnou nubijskou poušť, vražednou, nepřátelskou, já jsem v tu chvíli málem zabrečel dojetím nad krásou tohohle toho nehostinného prostředí. Samozřejmě, že v té nubijské poušti ten stesk po domově měl i podtón beznaděje. Že jsme z toho potom vyšli se zdravou kůži, to byl skutečně zázrak. Nebudu to popisovat, to je všecko v knížkách. Ale chci říct, že i když jste chtěli vědět, která krajina pro nás byla tak nepřijatelná, tak nepřátelská, že nás donutila ke vzpomínání na domov, to je rys ambivalentní. Ta nubijská poušť byla i nehostinná a vražedná a byla nesmírně krásná zároveň.
0: K Jiřímu Hanzelkovi se budu znovu vracet. Často třeba jen v mysli nad stránkami cestopisu. Setkání s ním v rozkvetlém jarním sedle u Číměře jistě také nebylo poslední. Nastal jen čas ukončit cesty a tím více se přimknout k domovu. Váš domov je teď tady, v Jihočeském sedle. Vidíte.
1: No je to jako závěrečný přístav. Po těch toulkách, po umě 4 kontinentech, umělka dokonce v poslední době s dodatkem 5., protože byl v Austrálii a na Novém Zélandě. Nakonec jsem už ve věku, kdy je na čase se usadit a vytvořit si prostředí pro takovou tu závěrečnou etapu života. To zní sice velice smutně, rezignovaně, ale já si myslím, že je to úplně normální, protože každý stárneme. Každýmu nám roky přibývají. Mně je 72,5. A v tomhle věku člověk musí myslet na to, kde ten život dožije, pokud možná hezky, pokud možná bohatě, ale dožije se každý život, i ten náš.

Slyšeli jste další díl pořadu Jihočeši, který dnes připomněl hlasem i hrou na varhany Jiřího Hanzelku, cestovatele a spisovatele, a Ludvíka Milštejna, rozhlasového redaktora a režiséra.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Koncertní ozvěny od tří lvů.
1: Milí přátelé, jen ty pěkné pozdravy vám posílá z Českého rozhlasu České Budějovice Jiří Kasal. Ty dnešní koncertní ozvěny od tří lvů jsou značeny dvojí výjimečností. Ta první spočívá v tom, že se vrátíme k památnému vystoupení nejstarší a už řadu let nejpopulárnější jihočeské dechové kapely Babouci v našem studovém sále o svatomikulářském svátku, tedy 6. prosince roku 2018. Tehdy Babouci pod taktovkou Petra Schýbala spolu se svými příznivci a posluchači slavili 150. výročí od svého vzniku. Toto baboucké vystoupení si ve výběru písniček ve dvou po sobě jdoucích půlhodinkách připomeneme a to obohatíme o dvě aktualizace. Jednak v tom, že v současnosti stojí v čele Babouků hráč na křídlovku a harmoniku Tomáš Staněk a jinak v tom, že zcela nedávno v dubnu absolvovali legendární Babouci historické turné po Spojených státech amerických, o čemž budeme více mluvit. Ale nejprve si dáme od Babouků z rozhlasového koncertu u Tří lvů v prosinci roku 2018 Lipnickou.

0: Následně po orchestrálním úvodu Babouku z koncertu ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice z prosince roku 2018 se už dostáváme do jara roku 2026, kdy zamířila tato slavná jihočeská dechová kapela za oceán do Ameriky. A na podrobnosti jsem se zeptal kapelníka Tomáše Staňka.
1: Já jsem vždycky chtěl, aby kapela nehrála jenom v České republice, aby se ty naše krásné české písničky dostaly také do světa. A taková ta nejvyšší meta byly vždycky pro mě Spojené státy americké. A tak jsem hledal cesty, jak se tam dostat. A vzniklo to vlastně, dá se říct, náhodou. S námi chodí zaskakovat tubista, který má americké kořeny, který se sem odstěhoval zhruba před 20 lety. A já jsem si říkal, zkusím se ho zeptat, když už jsem ho trošičku víc znal, protože s námi byl na výpomoc už několikrát u Babouku. A říkám, za to nic nedám, zeptám se ho, jestli třeba nemá nějaké konexe v Americe, aby jsme si tam mohli zahrát. No a slovo dalo slovo, on říkal, že tam zná jednoho muzikanta, který tam vlastní rozhlas a že sem občas také jezdí do České republiky, že je to Čechoameričan, jmenuje se Dany Zapletal, takže má české kořeny a že se ho zkusí zeptat, že je to jeho kamarád a že by se třeba eventuálně dalo s tím něco udělat, aby i Babouci mohli prezentovat svoji muziku právě v Spojených státech. No a říkal, že jsem shodou okolností také zrovna letos nebo loni, že jsem pojede do Pardubic koncertovat, takže jsem nalenil a samozřejmě jsem toho člověka, toho tubistu, který se jmenuje Michael Cvach, oslovil a jeli jsme spolu do těch Pardubic. Tam jsem navázal kontakt s Dany Zapletalem, s tím Američanem, no a slovo dalo slovo a začali jsme na tom pracovat, aby se mohlo uskutečnit baboucké turné ve Spojených státech. Připravovali jsme to zhruba rok a půl a bylo to takové jednou jo, jednou ne, nebylo to úplně hned od začátku, že jako wow, jedeme do Ameriky a nakonec jsme teda dali nějaký termín právě někdy na jaře v roce 2026, no a začalo se to pěkně připravovat, až se to nakonec tedy podařilo a 9. dubna jsme nakonec letěli do Spojených států a vraceli jsme se 20. dubna. Navštívili jsme teda 3 státy, začali jsme v Texasu, poté jsme koncertovali v Oklahomě a nakonec jsme skončili v Nebrasce. Nevěděli jsme, co nás čeká tak nějak pořádně, i když program byl samozřejmě do puntíku připravený, nějakým způsobem jsme věděli, dá se říct, každou hodinu, co se bude dít, ale samozřejmě to prostředí pro nás bylo úplně nové, nevěděli jsme, jak to v Americe chodí, protože nikdo z nás ve Spojených státech nebyl.

0: Tu jednou pod večír tuto lidovou písničku jste poslouchali v nezaměnitelném podání kapely Babouci a byla to naše druhá vzpomínka na jubilantský koncert Babouku před 7,5 roky. Při této hudební akci byl vlastně v trojjediné roli můj dlouholetý rozhlasový kolega Zdeněk Voráč jako dramaturg, jako průvodce večerem a jako bubeník. A Zdeněk Voráč se samozřejmě zúčastnil dubnového babouského turné po několika amerických státech. A k jednotlivým zastávkám Babouku mi pověděl toto.
1: Po příletu do Dallasu jsme se ubytovali v Ennisu a druhý den večer už jsme hráli v blízké katolické jednotě společně s kapelou Daného Zapletala. A pak jsme vyrazili třeba do města Vejkou nebo dál na jih Texasu a tam byl velice zajímavý koncert v katolické škole pro studenty, řekněme mu třeba výchovný, protože ten náš Čechoameričan tubista ten koncert uváděl a představoval dechovku, jak to vlastně funguje, co hraje doprovod, co hraje bicí, co hraje tuba, co hrajou tenory, křídlovky, klarinety a krásně to těm studentům představil. My jsme jim hráli nejen dechovku, my jsme jim zahráli třeba Pochod, Polku, Valčík, ale také nějakou taneční muziku a oni velice příznivě reagovali, i když tam Čechoameričani mezi nimi nebyli, ale prospěvovali si třeba Šli panenky silnicí, což mě taky překvapilo. No, pak pomalu jsme se z Texasu přesunuli do Oklahomy, krásné, zelené. Tam se mi moc líbilo osobně, protože je to taková mírně zvlněná zelená krajina. Tam jsme hráli v Yukonu, také to byla krajanská záležitost. A posledním státem byla Nebraska, zemědělský stát, kde se usadilo hodně Čechů a hodně Čechů dodnes tam má farmy. A právě tam zase v několika městech jsme hráli a tam byly největší návštěvy a největší ohlas. Celé turné končilo v Omaze, v obrovském kulturním domě, kde před námi hrály dvě americké kapely, ale českou hudbu, Homolka Band a Kenny Janák Band, hráli českou a moravskou dechovku. Mám to zachycené a jak mám teďka svůj nový YouTube kanál, tak to tam samozřejmě v brzké době zveřejním. A vrcholilo to, nejúspěšnější písničky nebyly pouze jenom ty jeho české, ale i ta stará dechovková klasika Kmochovy Pochody a směska našich klasiků Vyvoda Poncar Vacek. To si zpívali všichni.

Písnička Vidí ty měsíčku zarámovala ještě čerstvou vzpomínku dlouholetého bubeníka Bobouku Zdeňka Voráče na letošní dubnovou pozoruhodnou sérii koncertů této v současnosti dozajista nejoblíbenější jeho české dechové kapely v Texasu, v Oklahomě a v Nebrasce. A k tomu se spolu s ním i s kapelníkem Tomášem Staňkem vrátíme ještě za týden v koncertních ozvěnách o Tří lvů. V nich jsme dnes zároveň maličko vrátili čas i písničky z vystoupení Babouku k jejich 150. výročí vzniku. O adventu roku 2018 ve studiovém sále Českého rozhlasu České Budějovice. Tou poslední bude Já jsem ten zajíček. Jiří Kasal vám, přátelé, v tuto chvíli děkuje za zájem a poslech a přeje též za mistra zvuku Romana Kambu jen to dobré.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
5: Biskupství plzeňské dnes převzalo od českobudějovické diecéze farnost Nepomuk. Kuchyně odborného učiliště v Dačicích bude mít moderní vybavení. Vedení hokejové reprezentace dopsalo na soupisku pro mistrovství světa obránce Ščotku a útočníka Mandáta. Poslední volné místo je vyhraženo golmanovi. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Biskupství plzeňské dnes převzalo farnost Nepomuk na jižním Plzeňsku od českobudějovické diecéze. Darovací listinu převzal plzeňský biskup Tomáš Holub na úvod poutní mše, kterou vedl emeritní biskup Jan Graubner a českobudějovický biskup Vlastimil Kročil. Graubner nejprve požehnal v kostele svatého Jana Nepomuckého košilce pro pražské jezulátko. Poté se vydalo procesí stovek věřících a občanů na mši v arciděkanské zahradě. Pro region jde o významnou událost po 250 letech v českobudějovické diecézi, uvedl nezávislý místostarosta Nepomuku Pavel Motejzík. Kuchařky středního odborného učiliště v Dačicích dostanou nové vybavení. Modernizace kuchyně vyjde Jihočeský kraj na 18 milionů korun. Necelou polovinu pokryjí dotace. Součástí prací budou stavební úpravy, včetně nových rozvodů. Podle náměstka hejtmana Tomáše Hajduška z Hnutí Naše Česko začne opravená kuchyně sloužit od začátku příštího školního roku.
6: Z takových významných spotřebičů je možno uvést dvakrát nový konvektomát, dvakrát multifunkční pánev, novou myčku nádobí s rekuperací tepla z odpadního vzduchu, doplnění o myčku kuchyňského nádobí a především nové chladící a mrazící skříně s vodními výměníky.
5: 15 nových bytů má rozšířit nabídku nájemního bydlení v Pelhřimově. Město za ně i s garážovým stáním zaplatí zhruba 77 milionů korun. V lokalitě Zelený vrch by měly vyrůst do konce příštího roku. Radnice chce zároveň upravit pravidla pro přidělování městského bydlení tak, aby bylo dostupné hlavně mladým rodinám, říká lidovecký místostarosta Karel Kratochvíl.
7: Myslím si, že když budeme schopni právě nabídnout těm mladým rodinám možnost bydlet relativně levně oproti běžnímu nájemnému, který není tažený tím, že to má někdo jako investiční byt, tak to bude jedině plus.
5: Ruská disidentka Nina Litvinová spáchala sebevraždu. V dopise na rozloučenou napsala, že se dlouhodobě trápila bezmocí vůči těm, kteří trpí ve válce na Ukrajině. Ze své smrti vinila také systematické represe proti odpůrcům Putinova režimu. Lidskoprávní aktivistka zemřela ve věku 80 let. V pátek o její smrti informovala nezávislá média působící v exilu.
8: Sport.
5: Vedení hokejové reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro mistrovství světa ve Švýcarsku obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené gólmanovi. Jako poslední nezapsaný z 25 člené nominace zůstává brankář Petr Kváča. Brankář Lukáš Dostál z Anaheimu hokejovou reprezentaci na šampionátu neposílí. Po vyřazení Dax z playoff NHL neprošel výstupní lékařskou prohlídkou.
8: Počasí.
5: Noční teploty budou mezi 5 a 2 stupni Celsia, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojediněle slabé přeháňky, zejména na Šumavě. Teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Slabý severozápadní až severní vítr a biozátěž na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
5: V Jindřichově Hradci se vyšetřuje nehoda na kruhovém objezdu na silnici 23 u Lídlu. Dvě osobní auta se srazila na silnici 145 u Břehova na Českobudějovicku. A pozor také na silnici číslo 19 u Sepekova na Písecku, kde osobní auto srazilo zvěř.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.

18 hodin 5 minut. Začínají vaše oblíbené sobotní melodie podvečera, kdy si můžete plnit svá hudební přání nebo udělat radost někomu blízkému prostřednictvím pěkné písničky. Příjemný poslech vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

Ladíte melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Prosím o zahrání písničky Já budu žít na věky od Michala Tučného pro mého manžela pana Vladimíra Šímu, který dnes oslaví své 73. narozeniny. Milý Vládí, narozeniny mají být radostný den, tak ať se ti dnes plní nejeden sen. Všichni tě mají rádi, tak dovol nám, abychom ti vše nej popřáli. Úsměv na tváři, pokoj na duši, štěstí v životě a zdraví především. Patří ti poděkování za vše, co pro nás děláš. To ti přeje tvá Renča, Evina s Pavlem a s dětmi, Davidem, Nelinkou, Dominikem, Katka s Endym. No a my samozřejmě též gratulujeme a posíláme Michala Tučného.

Sobotní melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice a já tu mám přání číslo 2. Velice děkuji panu primářovi, doktorovi Miloši Fialovi a celému výbornému personálu urologického oddělení Českobudějovické nemocnice za skvělou profesionální péči a nesmírně lidský přístup ke mně jako k pacientovi. Záležitosti zdraví jsou ty nejdůležitější a proto cítím velkou vděčnost a obdiv ke všem těm, co se o mě starali. A věřím, že se jim bude líbit písnička, kterou jim nechávám zahrát. Jiří Trachta, Třeboň. No a Jiří Trachta z Třeboně nechává zahrát píseň od Nezmarů, Kdo si zpívá.

0: Skupina Olympic v melodích podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. Dobrý den, zahrajte prosím pro naší milou Anetku k zítřejšímu svátku něco od Pokáče. Všechno nejlepší přeje maminka Magda, tatínek Vašík, sestřička Hanička, babí Jana, teta Ája a děda Pepík. Moc děkujeme a zdravíme celé rádio. My také děkujeme za pozdrav a posíláme Pokáče.
1: Rád bych si koupil cukrovou.

Melodie podvečera. O písničkový dárek si řekněte na čísle 221 55 44 11 SMS-ku ve tvaru CB mezera MP mezera plus text zprávy posílejte na 900 11 03.

Ladíte Český rozhlas České Budějovice, Melodie podvečera a my hrajeme na vaše písemná přání. A to doslova, protože to další je na opravdovém korespondenčním lístku. Milá Zdeňko, moc děkuji. Já jsem si to tady jako teď hodně vychutnal. A tady je přání. Vážená redakce, zahrajte prosím Hance Bubnové ze Strakonic, která 16.5. oslaví významné kulatiny. Hani, k tvým narozeninám přijmi přání všeho dobrého, co nejvíce zdravíčka, štěstíčka a dobré pohody. To ti z celého srdce přejí manžel Jirka, synové Jiřík a Ondra, babička Hanička s dědou Karlíkem a babička Zdeňka s dědou Jiřím. A velké díky za zahrání. No a my moc děkujeme za krasopis a pěkné přání. Všechno nejlepší.

Again a druhá Together Again. Přemyslům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům a vám do rádia a všem posluchačům, zvláště pak návštěvníkům vašeho dne otevřených dveří. To nejlepší Sylvie z Prahy, která bude dnes v Jihlavě. Sylvie, děkujeme a posíláme písničku od Janet Jackson. Já jsem vybral variantu číslo 1, Again, pro vás a pro všechny jmenované.

0: Ladíte melodie podvečera Českého rozhlasu České Budějovice. V nedělním Vltavínu zapátráme v historii fenoménu jménem masné krámy. Ty známe z různých míst jihočeského kraje, z Třeboně, z Českých Budějovic, ale i z jiných krajů a měst, třeba z Moravských Budějovic, Horažďovic nebo z Plzně. A to s malými i velkými M na začátku. Natáčel u nich redaktor Zdeněk Zajíček s Danielem Kovářem, ředitelem státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Tady je ukázka.
1: Já když se podívám na stavbu masných krámů v Českých Budějovicích, tak ať mi všichni prominou, ale na mě to působí jako zmenšenina trojlodního kostela. Ono to opravdu takto bylo postavené schválně a přesně k tomu účelu, že tam byly jeden vedle druhého de facto samé malé masné krámy, takové tržiště?
2: Je to prostě tak, byla to taková tržnice a ta podobnost s tím kostelem, chrámem není náhodná. Říkáme tomu bazilika, to znamená, že je tam jedna střední loď, která je vyšší než ty boční a po stranách jsou takové menší teda

0: Je, bychom tomu řekli, v kostele. Tady je ta postranní část, je rozdělená vlastně na malé koje, ve kterých se dneska v té pivnici dobře sedí, ale původně to byly krámky, kde se prodávalo to maso. A bylo jich tam 22 a už od středověku víme, že vždycky majitelem toho jednoho krámu byl nějaký konkrétní řezník, zatímco celá ta budova patřila cechu řeznickému. Když nebylo dost řezníků, tak v některých těch krámcích se prodávaly i pekařské výrobky. Byly tam chlebné krámy, tak se říkalo chlebné lavice, protože každý ten řezník nebo pekař tam měl prostě takový pult, bychom dneska řekli, ale tehdy tomu říkali lavice. I v němčině máme proto výraz flashbang, čili masná lavice. A zatímco tou prostřední částí, tou vysokou lodí, procházeli zákazníci, kteří si vybírali maso, tak v těch bočních krámcích byli ty řezníci a doufali tedy dobrý prodej.
1: Od kdy se dá datovat vznik masných krámů nejenom v Českých Budějovicích, ale vůbec ve všech městech, kde masné krámy byly?
0: V těch menších městech, městečkách je to řekněme doba baroka, třeba 17. 18. století, kdy se ty krámy staví na náklady místních cechů nebo obcí. V Budějovicích už víme, že ty masné krámy existovaly ve 14. století. A jejich stavbu můžeme datovat velmi přesně, protože původně byly přímo na Budějovickém náměstí. To náměstí je obrovské, ale původně bylo také z části zastavěno právě tady těmi malými krámky. A stalo se, že v roce 1364 byl ve městě císař a král Karel IV. Byl tu v létě a tak si nemohl nevšimnout zápachu, který vycházel z těch krámů na náměstí v tom letním horku. A zachoval se dopis, když se Karel vrátil do Prahy, tak nechal napsat list budějovickým, kdy nařizuje, aby ty masné krámy z toho náměstí odklidili někam do nějaké postranní ulice. A krátce poté tedy ty masné krámy byly přesunuty, bylo vybráno místo na rohu Krajinské a Hroznové, kam se ty krámy přesunuly. A ta dnešní jejich podoba ale pochází až z roku 1554 a to jejich průčelí empírové je ještě mladší až z roku 1830.
2: Slyšeli jste ukázku z nedělního Vltavínu. Dozvíte se z ní též, co je to a kde je psí koryto. Nabídneme vyprávění Františka Knota, holiče v Českobudějovické nemocnici a Rudolfa Peška, posledního jihočeského zvonaře. Celý pořad si poslechněte po zprávách v 9.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a před námi je poslední dnešní přání pro paní Hanku, která slaví dnes své 50. narozeniny. Přejeme pevné zdraví i nervy, štěstí, radost a pohodu. Přání od Jitky, Lucky, Marušky a Alči. A posílají Madonu.

Tolik dnešní Melodie podvečera, od mikrofonu se loučí a pěkný podvečer při poslechu rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Chodník od hřbitova na Borek v Dačicích čeká oprava. Na ochos Jindřichohradecké městské věže dnes vyběhlo 40 závodníků. Zítra bude na jihu Čech většinou polojasno s teplotami do 17 stupňů. Při poslechu zpráv vás vítá Pavlína Fendeková. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
2: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
2: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
4: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
2: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: V Dačicích na Jindřichohradecku připravují rekonstrukci chodníku od hřbitova směrem na místní část Borek. Radní uzavřeli smlouvu s vítěznou firmou. Rekonstrukce začne v červnu. Stavební úpravy za necelé 3 miliony korun přibližuje místostarosta za ODS Jiří Baštář.
5: Spočívá v demolici stávajícího chodníku a vybudování nového, který bude určen pro pěší i cyklisty. Stavba zahrnuje výměnu části vodovodního řadu a vedení veřejného osvětlení včetně stožárů. Nový chodník povede v původní trase a jeho povrch bude ze živice.
0: 40 závodníků vyběhlo dnes na ochos Jindřichohradecké městské věže ve výšce více než 35 metrů. Traťový rekord akce Běž na věž ale nepadl. Vítězem se stal 22-letý Josef Lebeda z Prahy, který to stihl za 59 vteřin. Jak uvedl traťový komisař a historik pořádajícího muzea Jindřichohradecka Vladislav Burián, prvních pár metrů běhu od rohu domu v Kostelní ulici komplikoval účastníkům déšť a kluská dlažba. Ve věži pak musel zdolat 153 schodů.
1: Počasí.
0: V noci budou teploty mezi 5 a 2 stupni Celsia, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V neděli očekávejte na jihu Čech převážně polojasno, místy přechodně až oblačno a jen ojedinělé slabé přehánky, zejména na Šumavě. Teploty mezi 14 a 17 stupni Celsia, na horách do 11. Vítr bude slabý, severozápadní až severní, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Záchranáři zasahují u nehody osobního auta na silnici 23 nedaleko Jarošova nad Nežárkou na Jindřichohradecku. Pozor, dávejte ve směru na Novou Olešnou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hromady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu.

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat. My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
1: Dobrý den.
0: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kdybychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
1: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
0: Takže opticky zvětšuje i velikost.
1: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček od nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archeologi říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvy Taruky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné straně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi protože to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné Hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístily jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomoru. V menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to seskládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel. A ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. Totéž vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně je, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci Třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1970 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být sehnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, či bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty té židovské architektury zachovali, včetně této synagogy. Ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak jen tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom Židé, a tím měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se měl žít nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta, to se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: A z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko.
1: Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
2: Dobrý den všem a i vám.
1: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typický?
2: Jsme na podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k Letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem, je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství, tady zůstalo po staletí doménou s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
1: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
2: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli trošku napodobit šlechtu, ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta cesta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda. Na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na ně nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Když vaše seznámení na výstavě obrazu zarámuje ohňostroj barev, který nepochybně představuje vzpomínku na středoasijskou krajinu, napadne vás, že autorka musela o malbě snít ještě jako dítě.
2: Já jsem chtěla malovat. I tatínek mě vedl k té dráze, on je architekt, ale zároveň taky zdatný malíř. Nicméně moje maminka snila o tom, že je daleko ušlechtilejší pomáhat lidem. Když se rozhodovala, kam půjdu studovat, vyhrála ta medicína.
1: S odstupem času se dozvíte, že za tajemným orientem, jak se jmenovala výstava obrazu Džamíly Stehlíkové, mohou být i rodinné názorové rozdíly. Matčin proud reprezentoval sovětský establishment v Kazachstánu. Tatínka Rudá armáda připravila o příbuzné a byl celý život antikomunista. A protože se rodiče rozvedli, mladá Džamíla, tehdy Ordabájeva, vyrůstala ve střídavé péči. Půl roku v Moskvě, půl roku v Kazachstánu. Jak se z těch dálek dostala do Prahy, je téma našeho dnešního rozhovoru. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
2: Mi často vyčítají, jak to, že jsi studovala v Moskvě? Tam, když člověk chtěl za sovětského svazu dobrý vzdělání, no tak do Oxfordu ho nepustili. Tak zbývala Moskva, první lékařská fakulta, kterou jsem absolvovala, a Korsaková klinika psychiatrická byly na špičkové světové úrovni.
1: A právě tam se před čerstvou absolventkou medicíny otevírala zářná kariéra vědecké pracovnice.
2: Několik let jsem spolupracovala s tou katedrou. Zároveň jsem začala studovat i psychologii a tím tématem bylo nelékový způsoby léčby. Při té katedře existovala laboratoř, která, jak jsem později dozvěděla, byla pod patronátem KGB. A ta laboratoř se specializovala na to, jak prodloužit život. Pochopitelně šlo o zájem kremlských starců. Brežněv, Andropov, Černěnko, co umírali jeden po druhém. Vedoucí katedry Michail Žarikov nechal mě na katedře a psala jsem kandidátskou práci, měla jsem být kandidát věd, léčila a zároveň učila jsem studenty.
1: Zářný start kariéry přerušilo udání, že rozšiřuje samizdat. Nebylo pravdivé, ale
2: přišli chlapci, přišli dva mladé muže na oddělení, tak mě vyvedli odtud. Bylo jasný, že už ty lidi nejsou z milici, ale z KGB. V mé pracovně, což byla společný inspekční pokoj lékařů, nějak nalezli pytlíček s nějakými drogami údajně. Povezli mi do se nechvalně známého zařízení Institutu soudní psychiatrie srbského po oddělení číslo 4, kde vlastně zkoumali všechny ty disidenty, jestli nejsou duševní chory, když se staví sovětské moci.
1: Tolik o systému té moci. Na intervenci profesora Žárikova pustili mladou doktorku po 3 dnech z vězení. Bylo jí ale jasné, že na tomto území už nic zářného nezažije.
2: Já jsem už vlastně smířila s tím, že nebudu žádný vědec, nebude žádná kandidátská disertace, ani nebudu žádný lékař. Vrátila jsem se domů, už jsme byli spolu, i když jsme ještě nebyli svoji, s mým budoucím manželem, Čechem, a řekla jsem svému nastávajícímu manželovi, chci odjet. Víte, mě potkala taková náhoda, umírající systém vlastně mi zasáhl a změnil moji životní dráhu.
1: To samé by se dalo říci i o manželovi, protože jako výborný psycholog mohl zůstat v Sovětském svazu a získat na tomto poli světové jméno. Poslechl ale přání své ženy a odjeli spolu do Karlových Varů.

0: uchvátili mě Vary od prvního pohledu, to kouzlo toho města, který vypadalo poněkud ošuntělejší než teď. Ty malebné domky nalepeny na sebe a ta horská krajina. A když vidíte tu krásu a ten přepich té radosti zbytí, protože lázničtí hosti si užívali života, tak ve mně znovu jsem probudila touha malovat a ve Varech jsem začala malovat znovu, tak mám několik obrázků z Vary. No ale netrvala ta radost dlouho, protože pak jsme se přestěhovali po půl roce. Nastoupili jsme v místě, kde nám práci nabídli. A to byl Chomutov. To byl můj domov na dalších 20 let, který doposud miluji a považuji Chomutov hned jako druhý domov po tom aulu Karakemer.
1: Na harmonickém obrázku ale chybí, jaký vztah měly úřady k příchozí z dalekého Kazachstánu.
0: Mateřský vztah. A chtěla to náhoda. Když jsme se přestěhovali do Chomutova, ta devastace mě trhala srdce. Navštívili jsme most a vyprávěli mi o tom, jakým způsobem staré město bylo vyhozené do povětří kvůli těžbě uhlí. Přitom most byl českou enklavou v německém živlu a zrovna ten utrpěl nejvíc. To mě trhala srdce a tak jsem se dala velice rychle dohromady s ekoaktivisty. Byli tam katolici, byli tam Pražáci, byli tam místní, budoucí zelení. Byli tam lidé, kdo vlastně spustili i tu sametovou revoluci, protože na prvních protestech jsme byli v Teplicích, ne v Praze na Národní. Mé kamarádi bránili vlastním tělem domy před zbouráním. Stalo se tak, že lidi jeli nakoupit do mostu a když se vrátili, celá ulice byla zbourána. Poté, co jsme pokračovali v protestech, jsem začala chodit na jednání městského zastupitelstva do Chomutova, aby zastupitelstvo podepsalo petice, aby se nebouralo dál, ale aby se chránil Horní Žitín, Černice. A když jsme přišli na jednání už ve svobodě a sedli jsme na schody v budově zastupitelstva, nás prostě odtud odnesli. A když jsem se zeptala, jak to, že nemůžu jako občan se zúčastnit jednání, mě řekli, že za prvé nejste ani občan, což je pravda, měla jsem jenom trvalý pobyt. A za druhé jsem pochopila, že nemůžu ani být zvolena.
2: My a oni.
1: Aby se mohla angažovat v ochraně životního prostředí, musela cizinka Džamila Stechlíková požádat o občanství. Nápad, že napíše dopis prezidentu Havlovi a poprosí o podporu, se ukázal jako skvělý a efektní.
0: Uplynulo asi 2-3 měsíce. Šéf okresního úřadu mi řekl, že bude mi uděleno občanství. Jasně, že jsem musela kandidovat. Dostala jsem do zastupitelstva města Chomutov a celou tu dobu byla jsem ve straně zelených a hájela jsem zájmy životního prostředí, ačkoliv to bylo velice obtížné. Ztratili se tam miliony, tak někdo musel říci, že politici mají v tom prsty, že byly tam nějaké úplatky a že vlastně nemělo by se vůbec stavit se ta dálnice, měla by se protáhnout železnice. A tak na tom zastupitelstvu jsem se musela zvednout a říci, když řeknete poprvé, že všichni se na vás otočí a dívají s hrůzou, to pak jde snadno. Takže to byl takový ten křest bojem v tom chomutovském zastupitelstvu a pak jako už jsem v té politice pokračovala dál. No a hlavním tématem byla ochrana nejenom toho životního prostředí, ale i národnostních menšin. Byla jsem součástí národnostní menšiny, ke které se hrdě hlásím. A tak vlastně jsem se dopracovala časem i do ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
1: Bylo to od roku 2007 do roku 2009. V zastupitelství jste vydržela dlouho na Chomutově. Co vám přineslo to politické angažmá?
0: Vy, když někdy žijete a vychováváte děti, obě mé děti vyrostly v Chomutově, jsou to Chomutováci. Vytváříte vztah ke každému stromu, když pokáceli starou lípu u Lidlu, protože stínila reklamní poutáč, tak podařilo se nám svolat masivní demonstrace. V tom zastupitelstvu šlo nejenom město zvelibovat, ale chránit kulturní památky. Třeba zachránili jsme německý hřbitov. Vy chodíte jako občanom, když se stěžujete, že tam stíne u souseda pergola. Jsou to maličkosti, ale můžete udělat život kvalitnějším. Můžete zabránit, aby nějaký nadnárodní korporace kupovali pozemky, bourali část podkrkonošského zoo a stavili tam další nákupní centra. To, co se povedlo. Něco se nepovedlo. Cítíte se tam doma. Pak jsem byla dlouho radní. Vytvořila jsem třeba výbor pro národnosti menšiny na tom městě. My jsme se scházeli a dělali jsme večírky, zpívali jsme různé národnostní písně a cítíte, že žijete ne ve městě z paneláku, a že žijete v takové ty rodině. No, na té státní úrovni jsem navázala na práci předchůdců. Ta práce mi pomáhala vytvořit dialog mezi menšinami a vládou. A v dnešní české společnosti je tolika menšin, které nejsou slyšet, takže věřím, že časem se to obnoví.
1: Mám dojem, že se ve srovnání s rokem 92 lety ta atmosféra ve veřejnosti změnila. Kdysi migrace byla okrajové téma. A dnes to je politické téma par excellence. Jak vidíte tu změnu? Čím to vlastně je?
0: Žijeme bohužel v období populistické politiky a každý populista Trumpem počínaje a českými populisty končí. Bere otázku migrace jako klíčový téma, protože zneužívá přirozenou xenofobii v tom, bych řekla, psychologickém slova smyslu, jako strašák každý populista. Potřebuje označit nepřítele, aby pak mohl pod svojí vlajkou zhromaždit co nejvíc voličů. Je to téma, opravdu bylo zneužito a tím bylo ublíženo všem, kdo podle mezinárodních zákonů podepsaných Českou republikou hledá v Česku útočiště. O těch se skoro nemluví. Nemluví se o Kurdech, kteří pomáhali ve válce v Iráku, v Sýrii. Nemluví se o lidech, kdo opravdu utíká před pronásledováním z Iránu například. Jedná se o lidé i z Ruska. To je ožihavý téma. Novináři z Ruska, z Běloruska, kteřím hrozí v Rusku vězení, velice kruté mučení, někdy jsou s rozpaky přijímany v Česku, protože je to přece Rus, takže za to může. Dokonce mluví se na způsob Donalda Trumpa o nějakých zločinech. Není prokázáno, že zločinnost u migrantů je vyšší. Opak je pravdou. Tady tento narrativ, tento příběh je jaksi celosvětovým fenoménem, který je zároveň důsledkem šíření fám a dezinformace na sociálních sítích. Takže z tohoto hlediska je těžká doba. Nicméně každé zrnko pravdy musí být vyneseno na povrch a myslím si, že soudružnost a snaha pomáhat v českých lidech stejně převažuje.
1: Uzavírá lékařka, univerzitní pedagoška a bývalá ministrině pro národnostní menšiny a lidská práva Džamila Stechlíková. Nezbývá než poděkovat za motivující a podnětná slova. Na příští sobotu a pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. V Mostě bude nový parkovací dům pro více než 120 vozidel. A zítřejší počasí na východě republiky déšť, na západě často slunečno, maxima kolem 17 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Informoval o tom dnes podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro oblast Frenštátu pod Rodhaštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku. Vedení Mostu plánuje výstavbu nového parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněno 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům příští rok postaví. Hotovo by mělo být v závěru roku 2027, říká mluvčí města Klára Vidrová.
3: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy v této části města.
2: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem bude plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují kolem 1 miliardy korun.
4: Dělníci zahájili výstavbu nové šestimístné vyhřívané sedačkové lanovky s ochranou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté budou dnes večer na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejnou dobu proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku naopak teploty docela vysoké mezi 9 a 5 stupni. Zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Maxima zítra mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Říčan. Kousek před sjezdem na Velké Popovice je blokovaný vpravo, stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo, před ním je světelná šipka. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurichová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sopka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

0: Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové, a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.
1: A

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor, třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. S Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1970. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

0: Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.
1: Já přijdu.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Jedna hodina.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Policisté v Rýgrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Na start 59. ročníku tradičního pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo téměř 24 tisíc turistů. A počasí v Česku zítra na východě republiky častý déšť, na západě naopak často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě jen kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý sobotní večer. Policisté v Chomutově dnes večer zadrželi muže, který se v Rýgrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
1: Vedení prostějovské radnice rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně před 2 lety radnice nabízela tuto budovu celou za minimální cenu téměř 20 milionů korun. O koupi ale nikdo tehdy neprojevil zájem, říká mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
4: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
1: Na start letošního už 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to zhruba o 800 méně. Podle organizátorů za to může hlavně nepříznivé počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo téměř 5 000 turistů. Vůbec nejvyšší účast byla při pochodu v roce 1981, kdy se zúčastnilo přes 35,5 tisíce lidí.
2: Sport.
1: Basketbalisté Nymburka dnes podvečer vyhráli i druhý domácí zápas v semifinále play-off nejvyšší soutěže s Opavou. Obhájci titulu vyhráli jednoznačně 92-67, v sérii vedou už 2-0 na zápasy. Třetí duel je na programu v úterý v Opavě a v případě dalšího úspěchu by tam pak Středočeši mohli už ve středu tuto sérii ukončit.
2: Počasí.
1: Počasí bude velmi rozdílné. V noci na neděli čekáme na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a 0, hlavně na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra stále v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě místy jinde ujediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane stále zataženo až oblačno a na východě s deštěm i trvalým. Nejvyšší teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne začne zvolna slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka poje po nehodě 2 osobních vozidel u odbočky na Tošov. Oběd se to dá přes Opočno. Tolik doprava, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
2: Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech Hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejné veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne cneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je dražkuce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teď na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po třech týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů. Ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Jinou, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů. Přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu. Že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky. Pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fléta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flétna hrála.
1: No, kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď švihnete o stůl. Kuzi, stalo nástroj? Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano,

0: ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí, opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: pískářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšení mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Fotbalisté Baníku porazili Zlín a chuchovali si naději na první ligu i v příští sezóně. A počasí zítra na východě déšť, na západě často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes to potvrdil okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vzetí do vazby.
3: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
3: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj provedl.
5: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov nekonečná.
3: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova nově mohou využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
6: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
2: Jízdní kola si zájemci mohou půjčit také telefonicky. Bližší informace jsou na webu uničovské i litovelské radnice. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom v podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
0: Sport.
2: Fotbalisté posledního Baníku porazili v první lize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo doma Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s Olomouckou Sigmou 1-3.
0: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno. Nejnižší teploty docela nízké, většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Zejména na západě republiky místy, jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě republiky zde deštěm i trvalým. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu. Na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra města počítejte s omezením. Je tam zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam budou opravovat vozovku. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
7: Hurvajs, už se uklidni.
8: Co?
7: Nevidíš, že svítí červená?
8: A jo?
7: Musíme přivítat posluchače.
8: Aha.
7: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
8: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
7: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
8: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
7: Pořad
8: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
7: s Hurvínkem
8: a s Pejblem.
7: Tak hezký poslech
8: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tedy opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa, a Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto v celku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně, on taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek a vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, že si kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda. No, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti. No a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo. A tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký rádioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou štěrlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na štyrlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anodku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatují si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí, vytři pekáč masnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: Tohle je dobrý krucinál, Fagore.
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
2: Tak člobrdíčkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sonsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
2: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky a kšandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivný mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky. A listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak. Všude se vaří jinak. Na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli tomu čudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl v ochodníku, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, víte, tati?
3: No, všem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pořád, co pak vím. Asi je tetička pozdě vynela z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeť ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod pousy.
2: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici, až díl list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protlakem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já, tati, uvař mi to.
3: Co to, bleko, chceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo. Hehe.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně více. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Horvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek.

0: ba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny i spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru. A buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
0: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
0: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
2: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
3: Moje vysvědčení nepomohlo.
2: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
3: Ajajaj, co mu pan Spejbl říkal?
2: Mám vynechat neslušná slova?
3: Určitě.
2: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
3: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
2: Máni.
3: Jaké máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už jsi naučil tu básničku, co máme za úkol?
2: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
3: Nelži.
2: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
3: Ty se brepta.
2: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
3: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
2: Jako vždycky, domů.
3: Ale já myslela, co budeš dělat.
2: To co vždycky, spát.
3: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
2: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
3: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
2: Bodejť, šprtka.
3: No nejsem šprtka, já jsem nadaná, tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
2: Já jsem zase první ze školy doma.
3: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
2: No vidíš, no. A my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
3: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
2: Ne, proč?
3: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
2: Na hlavu?
3: No. A třetí hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
2: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
3: Můžu takovou.

0: zítra už do školy půjdeš?
1: Teď jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
0: Jo, to škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
1: Ano.
0: No.
1: Já ti nějak pozoruju, už je mi líp.
0: Takže bys šel ještě dneska ven.
1: Jo.
0: Jo, a kdy se sejdeme?
1: Buď v 5 u pošty, jo.
0: Platí. A kdy přijdeš ty?
1: To se uvidí.
2: Posloucháte pořad věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
3: Tak promluvili ve 20 řečech.
2: Která je nejtěžší?
3: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje čtyřmi významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
2: A už se vám to stalo?
3: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli dvě turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky. Takže žádná legrace to nebyla.
2: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
3: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal:
1: Dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky jako vás, vítám na našem představení.
3: A teď řekl na tom Tajvanu.
1: Ajeje.
3: A oni zařvali, všichni napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
2: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
1: Tati! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto. Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
4: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
1: Čajíček.
4: Ano, ne to bude.
1: Ale pospěš si, jo.
4: Už se nese čajíček, Hurvínku.
1: Děkuju, taťulínku.
4: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
1: To ne.
4: No to věřím.
1: A víš proč?
4: No nevím.
1: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
4: Dítě moje nešťastný.
1: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
4: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
1: Utíkej! No, hezky poslouchá.
2: Tak to byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: Tawaka. To nakomlátav hamu na nílamaukalimu kombičí.

0: Kia.
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky a...
2: Čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám bližší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký, takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co bych vám třeba ukázal, tak třeba
0: Fati, was ist das eigentlich die Liebe?
3: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
0: Warum?
3: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
0: Ach so.
2: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurlínek.
2: Jo, jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurlínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurlínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurlínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurlínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurlínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurlínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurlínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurlínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tati, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tati, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Tatíčku, táto zlatej, já vím, že nejsi svatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další.

0: V roce 2025 třeba Loutkový pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie.
1: Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady máte.
2: Ahoj, Taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No hole.
2: Hole?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
1: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady navěky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: už bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. V klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barbořík.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme, nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně je připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy, něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda. Ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že je budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat, mám jich 5, zaplať pámbu, ne každý se toho dočká, a těm vnoučatům ještě se snažím dát nějaké ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich... Ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
0: Čestmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
1: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou. A zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke světu.
0: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
1: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
0: Takže to se dědí po generace.
1: Ano, bohu, zaplať pánbu, bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
0: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy
1: ostatních. A mějte se, krásný večer.
0: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, prasklo mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofi všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tej rana, matky odebírali a to, takže byla senzační, ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdybychom ji splodili, to říkám každému, ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova, no, takže v 15 se zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten mě kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu. Jo, to zase ten mě tam to, no.
0: Takže, v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: a to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka a ta potom, když jsem... Já jsem ještě pracovala 10 let, to nebylo, až to pokračovalo. Já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná. To bylo, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla. A takže... Potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem za sebou její spolužačky, tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikované, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla, jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici, říkám, no tak třeba nějakého pacienta, no ano. No, takže už je s ním rozvedená, mám vnučku, dokonce mám pravnučku, ale bohužel jsou až u písku, takže málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No, je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. Do žádný mě nikdy v životě nezlomili. No tak no, naštěstí víte, ona je...
0: Mě jste úplně zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat

0: po své dceři a úspěšně. A jak jste jí pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? No, jaké to bylo, když jste jí tam našla?
1: Ona, to ta paní Velvyslancová, dneska mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo, já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě ozvali, protože já jsem na to přišla, tady nebylo, a přitom byla vždycky holka spolehlivá, chodila do školy, nikdy ne žádný záškoláctví, chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, to jsem se vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo. Takže když jsem sehnala číslo na toho, na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda. No, ale naštěstí, no, takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do 9. V 15 letech. No, ale tak naštěstí potom. No, takže strašná. Co jsem, potila jsem za ní krev. Pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne, opravdu to je, no, bylo to strašně, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda tam má pronajatý byt, to, a jako je tam oblíbená a dře, jako ve 40 měla infarkt taky. Když ona má 5 dvanáctek do týdne a jeden den volno, tak to prospí, že? No, má akorát 2 kočky, kocoura, vykastrovaný, a, no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně, senzační, bezvadná.
0: Lenko, je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala. Ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím, že se vám to všechno v dobrém vrátí.
1: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu. A tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, to je Bona, ale nějaký děti, nebo co, já nevím, no. Takže ten kluk ještě to, no, bylo to šílený.
0: Teda, jste obětavá maminka, neskutečně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, paní Helenko.
1: Já vám taky, a vy jste sympatianda.
0: Zavolejte takže zase.
1: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

romance.

0: Pěkný večer přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože já mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu. No. My jsme na tom byli s bráchou podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělá tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu. Takže syn je autista, jmenuje se Marek, je to prima kluk, není problémové. A vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat polopatě. No, takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptáte, co vás zajímalo.
0: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo? V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, no, to se mohlo udělat líp?
1: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě domů. Takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ochu, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
0: Mhm, dobrá.
1: Takže pořádek musí být, jako.
0: A, no a teď... v čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
1: Takže mám syna rád. Trávíme spolu čas, třeba když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jako udělali moje rodiče. Myslím, máma s tátou, a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně ségru z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh. Tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. A moje žena mě taky hladila, se mi spává v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatné, ale našel jsem si kamarádku a tu už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a synovi taky hladím vlasy, on to potřebuje prostě.
0: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji. Všechny pozdravujte Vlastinku, včelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatický limplínka, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a nashledanou.
0: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josef Šulc z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám velmi blízký vztah a jsem šťastný, že jsem mohl vychovávat dvě svý dcery, Vladislavu, Vladušku a Alenu, Alenušku. A obě dvě samozřejmě hlavně vychovávala moje manželka a já jsem se vedle toho řál a nějak jsem prostě jsem všechny ty pláče a všelijaký ty starosti jsem tak nějak bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo. A já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem na tom podílel. A z toho dneska žijou i ty naše pravnoučata. A je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
0: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to?
1: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc. Jo? To u těch žen zvlášť to pozoruju. Jo? Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají k těm dětem příliš těsný vztah a

0: dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
1: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl
0: často,
1: ten rodič, který to říkal výjimečně?
0: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění je v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu
1: to
0: rodinu.
1: Je milé. A myslíte si, že děti dnes tráví s rodiče méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi, jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
0: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byly malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem s nimi rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si do oni, co chtěli u maminky, to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby ty... A učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který jako usiluje o to, aby byl věřící. Já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem. Já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
1: Mm-hmm. Vladislave, jste velmi srdečný člověk. Moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekli jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí,
0: no,
1: že se stalo.
0: No, že to oberou vzor i pravnoučata, jo. To se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem hospodinem, že tady do těch 110 vydržím.
1: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou, tak jestli teda je vám 93 a slíbil jste, že do stovky, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
0: Kdo mě bude dělat ve stovce mýho takovýho hlavního návštěvníka? Já chci mít tu stovku, víte, no. Nahoře na Ještědu.
1: No.
0: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam byl, bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuju, že bude pan Trump, protože on z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší, no samozřejmě v Česku.
1: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi,
0: děkuji
1: s Českým vám. Rozhlasem.
0: Děkuji vám a přeji vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností a možná i vy právě teď myslíte na své děti nebo vnuky, pravnuky nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do 1 hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Já jsem měla bratra a vzala si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy. No a tak bydleli v takový malý chaloupce s těma rodičema v baráčku. No a když děti, pak ty rodiče její oba umřeli, tak tam byli oni oba, chodili do práce. No a když byly děti velký, holka se vdala pryč a kluk s nima ostal doma a přišla k němu nějaká paní nebo slečna vlastně s malým hošičkem, tak tam u něj byla, kluk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušný kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si zašel do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch hicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky. Táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodil do práce, vařil jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No, on pak umřel letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš náboží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou, já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No, teď ta i máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný. i když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný tyhle děti, a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přeto, no už si nikoho nenašel, teď už si těžko 60 někoho najde, tak hodnej kluk a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 vnoučata a já jsem se všema tak spokojená, všechny i ty děti nechodí pravnoučátka ještě ani do školy, a když jsem se třeba vyborala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbí hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad. A babi, a nechceš něco, a nechceš tamhle to, a babi, ty mě porád něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala, prostě od těch dětí to je strašně miloučky, a třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že ji má, jako nemluví s ní, jo. Já prostě naříkat nemůžu a říkám, je mě už taky 80 a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všichni přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všichni malí. A mají tu u mě hračky a to, a vnoučata, to bylo to samé, když chodili do školy, tak oni nebydleli tady v baráku ani jeden a vždycky přišli, nebo bydleli je ty 3, jo, ale třeba i ty 2 bydleli 3 kiláky tady odsud a vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No prostě nemůžu, a teďka říkám, bydlí tady, bydlím teda syntuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazej, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích, a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
2: No děkuju, nashledanou a všechny pozdravuji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barbuříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Já jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem slyšel tady to téma, já jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučetama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili jsme splodili 3 dcery a ty nás občasnili 7 vnoučetama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí. Takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě a obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle to se zadržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teď mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě opustila. Takže jsem tady zůstal na to sám. Ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek a tak jako se snažím přežívat dál a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou. A pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme. A těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
0: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
1: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
0: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hynku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
1: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
0: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste se k nám dovolala, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Dobrý večer všem, kdo posloucháte, a vám Jaruško taky.
0: Dnes se budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Nějak se to skřížilo, 2×3=6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jedno navrch ještě dcera vyvydala, takže my jsme taková hujerovská rodina.
0: Mm-hmm.
1: Ale moje nejstarší dcera měla 1,60 kg, druhá měla 1,40 kg, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi od ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držejí pohromadě. Tak, jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a choděj a aby nepotřebuješ a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tohle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohledu plný a nehádají se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečním složení bakalářské zkoušky ty vysoké školy nechali. V té době zemřel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje, u naší babičky se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak...
0: Kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nimi už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou dvojčata, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je nádhera.
1: A to ještě dělá velkou radost, no. Já jsem dělala vždycky mezi dětma a když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk a já si říkám, kdy já jsem ho měla, který školky on chodil jako to rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem koho chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
0: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje z těch 6.
1: No.
0: Dobře. Jivetko, děkuju. Děkuju moc za ten elán.
1: Měli jsme tady řemeslníka a celou dobu chodil a říkal, paní učitelko, tohle, paní učitelko, tamhle to. A já furt jsem jako říkám, Krusiš, když já jsem, bych měl který školce, on, pro koho on chodil a to. A když skončili, tak přišel a říkal, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo. Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byl parta řemeslníků. A on se mi představil tak, jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky takové pohlazení po duši.
0: Ivetko taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje si, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes. Taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech. Tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuju za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky, já všechny zdravím, všechny posluchače, a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný. Tak úplně brečím, takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince. Mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka. A já jsem 6 let vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku s denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna. Čili on se vrátil a holčičky měly 6. Jo, a já jsem je ve 2 letech tahla do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala. A manžel student, jo. Tak to na okraj. Ale teď k těm holčičkám. Rostly holky, a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktoru, a já jsem tolik peněz neměla, ti doktoři, že? Tu dobu manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila o těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový, my chceme maminko rifle, jo, dobrý rifle, 1200 korun rifle, oni byli 2, že, tak rifle 2500, já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rifle, jste prostě dvě. Jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny, a oni na tom gimpu, oni to viděli, jo, a já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu, a oni jako

0: jo, jako co, a ofukovali nosy. A já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel. To byla jejich první brigáda. A takový, my tam nepůjdeme, my tam ne... Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít a závěr. Nakonec byli nadšený, jo, tak se jim to tam strašně líbilo. Ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala, koupili si, co chtěli potom z těch peněz a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem. Já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala, já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma a my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliký místnosti, takový ty cihlový starý byty těch letců za války, to byly byty pilotů, jo, takový ty baráky, krásný cihlový, no a byl dětský pokoj veliký, potom byl obývák veliký a potom byla kuchyň, taky pěkná veliká a předsíň a tak dále a příslušenství. A vlastně jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj a té druhé jsem nechala ten obývák, ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo, a když tam ta holka byla, tak já jsem jako by uhýbala, jo, já jsem jí to tam nechala. A já sama jsem žila jakoby v té kuchyni, já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala a té holce jsem nechala celý ten obyvák, čili já jsem se nedívala na televizi nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe. Amerika, Amerika, jo? Že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, vystudovala tam, ona vystudovala tady práva v Olomouci a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts of Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala, čili ona si ještě vystudovala 2, jo, tam v Americe 2 vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě, aha, jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zase skončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina, občanská výchova. Ona taky chtěla dělat práva. Furt brečela, že se nedostala. Ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, se mi poradila angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak nakonec mě poslechla a vystudovala teda fakultu Univerzity Palackého Olomouc, teda tu angličtinu občanku a jela na tu Sicílii učit děti angličtinu. Ivetka. Tam byla taky nějak 1-2 roky. Ať to zrychlím. A teď se chtěla vrátit domů, jo? Nemohla se vrátit, že neměla peníze. Manžel ji nechtěl žádný peníze poslat. V tu dobu už měl firmu. Já říkám, prosím tě, ta holka se musí vrátit domů. Takže jsem ho přinutila řečma, aby jí poslala ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů. Dneska žije v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole. Jako profesorka, učitelka učí angličtinu děti, takže tak.
1: Byl příběh, Ivetko. No,
0: takže jenom
1: koncem.
0: Aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty 3 psy, já vždycky volám kvůli pejsku.
1: Ano,
0: no.
1: Ano.
0: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volat.

0: Výborně, jo.
1: Ivetko,
0: já
1: dobře.
0: Já jsem jim nic nezakazovala.
1: Už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.
0: Lidi věděli, že taky jsem měla nějaký život rodin. A ještě chci říct, my jsme stáli v fronty v noci, jo, to bylo za totality. V noci jsme stáli před CKM na zájezdy, aby jsme se vůbec dostali, aby jsme koupili zájezd do Jugoslávie.
1: Ano, tak bude léto, tam určitě budeme vzpomínat.
0: CKM, dneska koupíte, ano. Co chcete. Nebo jsem stála proti na banány pro děcka.
1: Ivetko, vy jste báječná, ale teď se musíme opravdu rozloučit. Vy byste nám to dovysílala až do té jedné hodiny a dopovídala, ale ještě musíme stihnout nějakou písničku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
0: Taky jsem měla děti, jo, že perfektní. Nejenom ty pejsky miluju. Jo?
1: Tak jo, budu se těšit na příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu.

0: Jsme stále v noční lince Českého rozhlasu, kde se vracíme k tématu rodiny a dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravím
1: vás. Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás zo Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka toho řekla mnoho a příběhy byly zajímavé. Ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala 3 děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem 2 syny, starší a 1 dceru. A z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já je mám rozhodnout.

0: je rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mý rodiče do vínku.
1: Říkáte, tak, že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
0: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně tam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě, i když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém, je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku, takže tak.
1: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké
0: moto? Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těchto základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak 2 synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten v Praze, kterýho mám, tak ten dělal v podstatě 2 vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže
1: dovedete to představit. Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
0: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, je na maximum zatížený, tak v podstatě dcera tato zvládá celkem spolehlivě.
1: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
0: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti, a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20, a to bylo chvíli, jo, jako naštěstí pro mě.
1: No, tak to
0: protože
1: perfektní.
0: Oni opravdu byli vedení k samostatnosti, a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě, jo, takže opravdu jsou všestranně jak nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
1: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
0: Jaruško, těžko. Tohle byl největší problém, že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty 2 vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mě bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
1: já vlastně myslím, že nejste sama, že to je těžká zkouška.
0: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život. tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já mám radši přírodu a

0: svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady a prostě se pohybuju tak v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě. A mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost. A méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
1: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
0: mějme
1: rodiče?
0: Se rádi. Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti. Ať se nám co nejvíc povedou. Ať jsou šťastné ve svém životě, už si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní. A nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče, předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým, i těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
1: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
0: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
1: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
2: Podívejte se na mě.
1: No.
2: Připadám vám otrávená?
1: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
2: Já jsem Iva.
1: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
2: Postavila jsem na kávu.
1: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
2: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
1: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
2: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu, to ulatí.
1: Vy jste opravdu od rány.
2: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
1: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
2: Tak ukažte. Já se na to taky podívám. Já se v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
1: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
2: Tadyhle máte, podívejte se. To, tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
1: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
2: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
1: Než přišla herecká kariéra par excellence.
2: Jaká jsem?
1: Úžasná. Tak můžem začít.
2: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

hledá. Kde se ta osoba vzala, je pravá nebo se zdála, vitální tělo čistí.

de Jeanjou miluje lidi. Madame de Jeanjou celá se lidem dá. Madame de Jeanjou žijící legenda zbožňuje nemožné výzvy. Líčidlem zamázne jizvy.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Oroziče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To, jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Janis Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acylpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No, ještě
4: Před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. A dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takovej ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pan jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala. Tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavnej takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani památky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tím mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

vstávat, hvězdy jsou jízdní řád. Pane, vy jste vdova,

0: jízdní řád.
1: Setkání s Ivou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu Aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrál je Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecký zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský masker a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli, tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že kdyby býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na této roli.
4: No to já taky. No. Já z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím, vydesím fikovat také večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
5: Ne, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítali jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: Pro pána Chále, kam zhodá? Kam
7: spadlo? Asi nikam spadlo.
6: Kam? Slyšíš, pod kanapé.
7: Cože?
6: Pod kanapé, povídám.
7: No tak, prostě, tak dělej něco.
8: Drahoušku! Představ si,
0: všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
6: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Co? Milé překvapení.
0: To je to?
6: Tohle?
0: Kdo to je?
6: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
8: Ahoj.
0: Co tu děláš?
8: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
0: A čemu se chechtáš?
8: Ty se taky skutíš na směš, jen co si obléknu saku, dovolíš asi.
0: A ty se nesměješ.
6: Já už jsem se nasmála. Až.
8: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Ládíkovi vyprávět.
6: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
8: Já jsem tady zrovna manželce. Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl. No. Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
6: No. Popuká.
8: No, ale proč si vlastně nesedneš? Ládíku, proč jsem přišný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
8: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
8: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Ládík taky zasměje, co?
6: To bude, myslím, nejlepší.
8: No jo, mě se stala Ládíku taková podivná příhoda.
0: Já.
8: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, tak povídej.
8: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
8: Neruš mě, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
6: Láďo, ty máš fantazii.
8: Ale jo.
0: No, jo.
8: Já myslím, že to odhad správně, ne?
6: Jo.
8: Odhad to správně. No my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
8: A v tom najednou přecí mě chrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
6: Co by tam dělal ten instalatér?
8: Manžel.
0: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
8: Děsivá situace. Příteli, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
6: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
8: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikdy ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
0: Pod kanapé?
6: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozumět.
8: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, když si přišel.
0: Jo, takhle to teda
6: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím. No
8: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace,
6: no,
0: viď?
6: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
8: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
8: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej dám,
8: no tak,
0: to je napíno.
8: Měl jsem strach samozřejmě, tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v chechtot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi, no co jsem taky měl dělat, já jsem se smál. No.
6: Neuvěřitelná pohotovost, já se sice taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. No by to do toho Ludvíka řekl.
0: Já jsi ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
8: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že se manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krepe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
8: Ne, že uvěřil, že se smál.
6: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
8: Mějte se moc krásně.
0: Poslední, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
8: Jak myslíš?
0: No.
8: Z jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
8: To byla... Kdy?
0: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
8: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
8: A s tedy?
0: No, počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
6: Láďo, taková choulostivá situace. A ty v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A naše bio zas, kdyby bylo zapotřebí, víš?
8: No samozřejmě, no, kdyby se mi manžel zeptal, tak bych mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bysme napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč jsi se nemohl dostat pod to kanape?
8: A prosím tě.
0: No?
8: Z čeho jako?
6: Láďo.
0: No co?
6: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
8: No, to je fakt. Na čo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
0: moc. Vítě, to legrace, neblázím, stačí trocha fantazie. Hele, co kdybychom vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
8: Je už tam někdo byl, co je to za pitovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
8: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, proč by to bylo nemožné?
6: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
8: A co, jako?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
8: Ty mě děsíš. Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
6: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo. Možná, že ty? No, a on taky možná.
8: Já pro zrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare, Melichare. Kamaráde, poles.
9: Uctivá pokladnost, svátaní.
0: Pojď. Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

了。

Tá, Ciro.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a ta je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám rád, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale... Tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste jenom trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už a já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny, ty vrchní sestry, jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu, samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak... Vypinulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řek?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona. Tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře...
7: Ano.
8: ...fotografii.
7: Ano.
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce. Mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je no. Růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alain Delon, no. Je to nic, to je jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, leda, že já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt.
8: Akt. Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek, jaký ukrýváte vy, madam.
8: A tohle navrhujete mě? Vy... Čůně z fotoaparátem.
7: Ano, já čůně z fotoaparátem. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli? To ano. Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha.

0: výčíší je chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
1: Na hřbitově? To vy, madam?
0: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál. Jen na mě dýchl v temnu noční ulice. Hašišový dech. A kde je teď?
2: Na hřbitově leží?
0: Kdepak, na dvorku jsem ho zahrabala. Tam sní svůj věčný sen, slepičky nad ním hrabou. Koutek nad ním kokrha. Nebo ten Mexikánec.
2: Paní, já mám slabé nervy.
0: Ten, co mi jenom přejel rukou po vlasech a chroptěl při tom vášní. A kde je teď?
2: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madam. Šmaria, já to nechci slyšet.
0: A tě mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý kníry jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
2: Ty taky? Ale paní, prosím vás, dítěk mrtvejky jako hub po dešti.
0: Nebo ten... Hele...
2: Ano?
0: Vy ale máte pěkný krče.
2: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
0: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
2: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
0: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Psi byli hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
2: Mějte smilování, paní.
0: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
2: No to kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
0: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
2: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
0: Jo, a hezky mě obejmout.
2: Cože? Ne, to nikdy, to mě radši klidně taky.
0: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
2: Ne, já to nechci vědět.
0: No, už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
2: Ježišmarja, ty to je mrtvejch jak u Verdunu.
0: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
2: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
0: Jo.
2: Já vás radši obejmu.
0: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
2: Ano.
0: Je to naše svatební fotografie.
2: Ano.
0: A na tý mají manžele vypadat šťastně.
2: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
0: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
2: Ano?
0: Můj první se položil už u těch tří Arabů.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
5: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem se strašně styděla si to říct.
6: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
5: No.
6: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
5: Dneska už je asi na to pozdě.
6: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihne.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film, a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavnějc bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku?
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, to bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A že říká ten nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano.
5: A tady mám fotografii ano. té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: Ano, je to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka.
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že je nějaká sešlá.
5: Sešlá?
6: Ano, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím. No jo.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
5: Váš soused?
6: No jo, no tak poměrně zase sežene náhradní díly a tak víte.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zda taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no,
6: víte?
5: To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
6: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledanou.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já myslím na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.